0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 1. 4. dubna a 2. 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

0: Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuji z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.
1: Až

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1970. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1970. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal jí Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
2: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
1: šťavnatý,
2: voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže,
0: no.
1: Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky to potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na té ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozumíte se světem? Říká, no to my si, pane, vybublu jen takhle a stáme toho kopce, zase oni vybublujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybunujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říká, je? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani, pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak tam do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on tam mydlí těma břízkama a potká bábu z nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dnuša zkazat, kde je z vokzál? A on, no, saka adin. Já to bys kažu, što ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říkám, no ty sprášiveš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, što ty netrus. Říkám, já že ne to nakopne babu, až ji upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkala, hned věděl, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, jo? A půjdeš někam do té lověny a koupíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tykři? A jsi
5: prdel.
4: Když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš připalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď? Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin a jeho směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam jela zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: Už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Penku českého Fouska, připomínám.
1: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jeho baráku. oni zazvonili, kluk s holkou, na D20, Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete, oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam si nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela, oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Ty nekleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? Říká, no není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije trošku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Měla určitě radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala, ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě a ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu. Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře,
2: tak... A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí, tudíž Milan Pitkin. A teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku vopilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housy. Kdyby byly to Stradivárky za dva miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice, do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrad. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarády jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonovali odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si místo v vrátního vědní toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem, Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
3: má hned,
1: se to tak nepovede, no.
3: Jo, ale to nevadí. Tak se najde něco vedle, aby ho to motivoval k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to, připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti
5: je to
4: trošku.
5: Ne,
3: ten můžete to potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů, a ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásně, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
6: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mě teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle všechno. No a teďka přijdou, seděj a ona pak říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit druhý kafe, nebudu to uvařit třetí kafe, no a oni vody odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
5: Krásný.
3: Takže dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech. To bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech? Napadá vás něco, když už jsme u toho? Nemám, když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
5: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
5: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
5: No, že vás viděj, jak tam jdete.
3: Ano.
5: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněla a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plát. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivnej, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvykl jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechny, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme. No jo. To mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, ne s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, to jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš takhle,
2: pak situaci. Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase je to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne zaprvé, já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se.
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když
1: že by si tě mohli splést prchlíky.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali

0: Ale do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
0: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala. Ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vany strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch, změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti, to. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu. Robča líbá Julii a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí. Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu. To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak prosím. Příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně.
10: Nikdo.
9: Jsou
10: tady babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Hlásí. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: No tak to snad ne, to
9: jo, ne. Jo, ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No byste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak, pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Vidíte si, tam je vymlácen.
9: To je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte? O klasiku?
8: No tak tedy, pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Jste zatížen klasikou.
9: Tíha vás táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je, aha,
9: to je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct.
9: Myškina z idiota. Tak dal byste si Myškina idiota? Z idiota.
4: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
9: No tak to je pravda.
11: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
9: No mám dojem, že ještě řekne.
11: No já jdu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala jsi někdy divadlo, Jitko?
12: Já jsem nechtěl nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajše, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
12: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat po place.
12: Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
12: Ne, ty máš divadelní hru,
1: no.
12: A teď tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všecko je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
12: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehráváte. Krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
12: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
12: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera a nebo

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo pro rychlé stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl jeho pokračování.
1: Dobře, tak děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožný.
4: No, tedy pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připravené, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. No, zde, duj. Duj, vych se, boží silný orle,
5: to říká Radus,
4: jen
5: hlas.
4: Ano, Radus, vy to znáte.
5: No tady je to napsaný, Radus. Radus je tam taky, samozřejmě, že to známe. Radus hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
5: Jak jsem se jmenoval? Jo, tu Mahulenu.
4: Mahulenu? Poslyšte, to muselo být ale těžké.
5: Ne, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
5: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
5: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů. Taková komise, vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: poradíme.
5: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
5: No, samozřejmě,
4: že?
5: No, to od toho jsme tady.
4: Ano, od toho jste zde.
5: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
5: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se, boží silní orle! Jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
6: Zastav, čověče!
5: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
5: Ano. Jste domluvený.
4: Ano.
5: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
6: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rtech, já vám vysím na rtech.
6: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
5: Kolega už takhle je zatížen.
6: Já taky. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulč se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
5: ano, v dětství, to nám se metá.
6: Nějaký spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá.
5: Uvolni
6: všecko, odhoď.
5: Ano, správně, ano.
6: To si
5: sebereš potom, teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
6: No něco si můžeš nechat. To něco mal, nějaký peníze.
5: Abys to měl rezervu nějakou, no. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž hlas mám sílí toho větru a všechno.
6: Dost! On je jak divej. Podívej se. Já to s tebou, chlapče, věř tomu. Věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
6: Věř tomu.
4: Ano.
6: A jako tvoje máma ti říká, chlapče.
4: Ano.
6: Takhle ne.
4: Ano.
6: Takhle ano. Rozhodně. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuji moc za návštěvu.
7: Já vám taky děkuji, pane.
1: Zase příště.
7: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové pokračují výluky na 5 železničních tratích. Předseda ústavního soudu Baxa varoval na včerejší tryzně v Terezíně před projevy autoritářství. Hradečtí fotbalisté porazili pražskou Slávii. Je před námi polojasný den s teplotami do 19 stupňů. Pěkné pondělní ráno vám přeje Alena Brantová. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji pokračují výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahrazuje autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nejsou vždy zajištěné návazné přípoje. Celková modernizace hradeckého uzlu za 10 miliard korun má skončit v roce 2031. Obec Vítězná na Trutnovsku začíná s revitalizací takzvaného šestidomí, místa, ve kterém bydlelo několik problémových nájemníků. Podle starosty Petra Hrubého z liberálně ekologické strany Les se jejich počet povedlo výrazně snížit.
2: Podařilo se nám několik bytů vykoupit. U bytů, kde byli rozumní vlastníci, se nám podařilo najít spolupráci, že nebyly prodlouženy smlouvy u takovýchto rodin, takže musím říct, že za poslední rok nám z šestidomí odešlo zhruba 23 až 25 těchto občanů. Máme tam poslední 2 rodiny, které bychom rádi ještě v letošním roce taky vyřešili.
0: Pietní akt v Terezíně připomněl včera oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici nebo pamětníci a skauti. Předseda ústavního soudu Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Sport. Fotbalisté Hradce Králové se dostali do evropských soutěží. Kvalifikaci do konferenční ligy jim zajistila celková 4. pozice v tomto ročníku šance ligy, na kterou dosáhli po vítězství 3-1 nad mistrovskou Slávií Praha. 11. gólem v sezóně pomohl k vítězství kapitán Vladimír Darida.
4: Já myslím, že to hrozně vychází z toho, jaká ta chemie je v kabině, protože já jsem neskutečně rád za to, že zažívám úžasnou českou kabinu po těch letech, co jsem byl venku. I trochu jinou třeba, než ještě byla v Plzni, a opravdu to, jak funguje ta kabina vevnitř, je extrémní rozdíl oproti tomu, co jsem zažíval v zahraničí, a je to krásný. Počasí.
0: Dnešek přinese polojasno až oblačno, ojediněle se hlavně na horách vyskytnou slabé přeháňky, ráno ojediněle mlhy. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, v Polabí až 21, na horách od 9 do 13 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s krátkým zdržením na trase mezi Rudníkem a Javorníkem. Kvůli výstavbě opěrné zdi je tam doprava řízená kyvadlově, a to až do poloviny září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A 4 minuty po 5 začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže po zprávách s Alenou Brantovou vám taky Jakub Šmit přeje dobré ráno a hezké vstávání. Dnes je pondělí 18. května, svátek má Nataša, tak přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku budeme mluvit o tom, že po bouřkách a silných deštích přibývá v těchto dnech v záchranných stanicích ptačí mláďat, která vypadla z hnízda. My se za chviličku třeba podíváme do takové záchranné stanice v Lípě nad Orlicí v reportáži Jiřia Hofmana, takže si určitě poslechněte. No a zaspívá nám třeba Hana Zagorová jako první práce.

0: Skupina Katapult na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a je 10 minut po páté. Míříme do Lípy nad Orlicí v další reportáži, jak jsem slíbil. Po bouřkách a silných deštích totiž přibývá v těchto dnech v záchranných stanicích ptačích mláďat, která vypadla z hnízda. V Lípě nad Orlicí se teď starají nejenom o malého vrabce, ale třeba taky o další ptáky a opuštěné savce. Některá mláďata potřebují krmení každou hodinu a bez pravidelné péče by nepřežila.
1: Ještě. Vypadá, že velký hlad.
2: V záchranné stanici v Lípě nad Orlicí mají na pilno. Po bouřkách sem lidé přivážejí vypadlá ptačí mláďata a některá potřebují nepřetržitou péči. Jedno z nich právě krmí ošetřovatelka Jindra Veselková.
3: Tak teď jsme krmili holátko, vypadli z hnízda, vypadli tři po té bouřce a jenom jedno přežilo. Myslíme, že i když to není úplně patrný, že to zřejmě bude vrabeček. No a krmí se prostě kašičkou přímo do holátka, jak to vidíte, každou hodinu. Je umístěný v inkubátoru, protože nemá ještě termoregulaci, takže musí mít kolem 35-37 stupňů. No, stačí.
2: Krmení tak malého ptáčete přitom není vůbec jednoduché. Kašička musí mít správnou hustotu a opatrnost je podle Veselkové zásadní.
3: Když je to moc řídký, tak se mu to může dostat do tracheje a může se tím zalknout. Musíte opatrně do správné hloubky toho krčku a vlastně po malých dávkách tam stříkáte tu kašičku, aby se zasytil a potom, když je správně to mládě nakrmený, jako třeba teďka, tak vidíte, že v pohodě spinká.
2: Jenže tím práce nekončí. Ve stanici teď pečují i o další ptačí mláďata nebo malé savce.
3: No. To, co tady za mnou pípá, to jsou právě kosáčci, který spadli s celým hnízdem. No a ty se krmí po dvou hodinách. Pak jsou tady ještě samozřejmě savci, takže zajíčci, kůna malá a to je po třech hodinách, po pěti hodinách, ale ty se bohužel krmí i v noci.
2: Ani noc tak pro zaměstnance záchranné stanice neznamená klid.
3: Ptáčátka krmím naposledy kolem půlnoci a vstávám k tím ráno v 6.
2: Právě jarní a letní měsíci bývají pro záchranné stanice nejnáročnější částí roku. Denně se starají o desítky zraněných nebo opuštěných mláďat. Ze záchranné stanice v Lípě nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes je v kalendáři pondělí 18. května, dnešek je 138. dnem v tomto roce a svátek má Nataša. Narozeniny oslaví slovenská herečka Emilia Vašáriová, bude jí dnes 84 let, taky herec Karel Roden slaví 64. narozeniny, herečka Sabina Remundová, té bude 54 let a vodní slalomář kajakář taky má narozeniny, Jiří Prskavec, tedy konkrétně 33. Mezinárodní den muzeí připadá na dnešek, slaví se od roku 1978 z rozhodnutí Mezinárodní muzejní rady. No a ještě by vás mohlo zajímat, že před 135 lety byla slavnostně otevřena budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze. Víc už taky dnes z kalendária poví Petr Jungmann a to bude chvilku před 8:30, jako vždycky v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď se pojďme podívat na to, co nás čeká venku a jak tam bude.
1: Počasí.
0: Přišlo mi to ráno studené, když jsem šel do práce, tak jsem se hned podíval na teploměr a teploměr třeba tady v Hradci Králové ukazuje jenom něco kolem 3 nad nulou, takže to ráno je chladnější, 3 stupně Celsia, nejenom tady v Hradci Králové, ale taky v Rychnově, Výčíně, v Trutnově dokonce jenom 2 stupně, v Náchodě 4 nad nulou. Dnešek přinese polojasný až oblačný den, ojediněle se hlavně na horách objeví slabé přehánky, teď po ránu můžou být někde mlhy, no ale teploty budou stoupat a vystoupí až na 19 stupňů Celsia, tedy abych byl přesný, ten teplotní rozptyl dnes čekáme mezi 16 a 19 stupni. V Polabí může být ale klidně až 21 a na horách 9 až 13 stupňů. No a foukat k tomu bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Takže i když to ráno je chladnější a studené, tak den bude už potom teplotně velmi příjemný i s tím sluníčkem. Tak si ho užijte, je pondělí 18. května, z Českého rozhlasu Hradec Králové vám přejeme dobré ráno.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: 5 hodin 23 minuty, Český rozhlas Hradec Králové, a i dnes je tu spotřebitelský servis a náš spotřebitelský rádce, kterému můžete psát mimochodem a kterého se můžete ptát na to, s čím potřebujete poradit v oblasti spotřebitelské, studio.hradec@rozhlas.cz. No a dneska to bude příklad běžné praxe při nakupování na internetu. Poštovné nám pomůže právě Josef Černý teď vyřešit.
2: Paní Tereza si objednala přes internet boty a protože číslování velikosti nebývá jednotné, objednala si pro jistotu dvoje stejné, pouze rozdílné velikosti, s tím, že si jedny ponechá a ty druhé, které jí nebudou, tak vrátí. Ráda by věděla, jak je to s úhradou poštovného. Paní posluchačko, pokud si objednáváte více věcí, v podstatě uzavíráte na každou z nich samostatnou kupní smlouvu. Jestliže kteroukoliv věc následně vracíte, měl by vám prodejce vrátit její cenu, včetně celého poštovného.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Kontrola v České lesnické akademii v Trutnově odhalila pochybení týkající se veřejných zakázek i nesrovnalostí v evidenci služebních jízd. Podle vedení Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem školy, nejsou odhalené chyby důvodem pro okamžité odvolání ředitele. Dostal čas na nápravu nedostatků. Na několika místech v Kostelci nad Orlicí pokračují opravy komunikací. Dělníci budou tento týden asfaltovat silnice v Krupkově ulici a na Jiráskově náměstí. Předcházel tomu zásah kvůli havarijnímu stavu vodovodu a kanalizace. Restituční kauza šlechtického rodu Ehrenthalů jde k nejvyššímu soudu. Okresní soud v Semilech i krajský soud v Hradci Králové sice rozhodli, že snacha posledního majitele panství Hrubá Skála na Semilsku nemá nárok na vydání bývalých rodových majetků. Rodina se ale odvolala. Ehrenthalové se domáhají víc než 4000 hektarů pozemků. Čeští hokejisté se chystají na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Čekáme polojasno až oblačno, ojedinělé se hlavně na horách vyskytnou slabé přeháňky, ráno ojedinělé mlhy. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, v Polabí až 21, na horách 9 až 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli opravě mostu u rybníku Šlejferna počítejte s omezením na silnici číslo 16 na Jičínsku mezi Sobotkou a Horním Bousovem. Až do konce června se tam bude jezdit kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Mám prostě.

0: Marta Kubišová, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné pondělní vstávání vám přejeme. Teď je 9 minut po půl šesté.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Tak, i dnes přede mnou leží na stole noviny, pojďme se do nich podívat. Hradecký deník píše v titulku: přes ČSA v Hradci navzdory značce, jenom za týden zákaz vjezdu porušilo přes 100 řidičů. Předminulý týden začala oprava frekventované ulice Československé armády v centru města Hradec Králové. Se startem plánované rekonstrukce se část ulice uzavřela pro osobní dopravu. Se zákazem vjezdu si ale mnozí řidiči hlavu vůbec nelámou. Jenom minulý týden městská policie řešila více než stovku porušení zákazu vjezdu. Rekonstrukce ulice začala v pondělí 4. května, kdy se část ulice zároveň uzavřela. Dělníci opravují úsek od Palclovy ulice u magistrátu města až po křižovatku s Divišovou ulicí. Od magistrátu až ke křižovatce u Adalbertina nemůže osobní doprava, vozy MHD a složky záchranného systému ulicí ale dál jezdí. Cyklisté spolu s řidiči motorových vozidel můžou využívat objízdnou trasu, která vede ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova. Pro pěší je průchod ČSA zachován bez omezení. Také jsme o tom už v minulých dnech informovali v našem zpravodajství. Dnes si o tom můžete přečíst v novinách, tedy v Hradeckém deníku konkrétně. Teď tu mám hradeckou přílohu Mladé fronty dnes a tady se píše, že sokoly v Teplicích nadmetují. Přišli o mládé. Hnízdění sokolů v dutině teplických skal dopadlo i po čtvrté, bohužel nezdarem. Koncem dubna byla na hnízdě 3 vylíhlá mláďata, ale po květnových svátcích zmizela. Jelikož sokoly hnízdily dál od turistické stezky, neomezila zpráva chráněné krajinné oblasti Broumovsko provoz. V roce 2022, jenom připomeňme, tu úspěšně vylétla 2 mláďata. Tak to jsme četli z Mladé fronty dnes. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního celostátního Práva, kde najdete dvoustránkový rozhovor s náčelníkem horské služby Jeseníkem Jakubem, z horské služby Jeseníky Jakubem Fabiánem, který řekl Právu, že zasahují teď v těchto dnech i 10krát denně, nejčastěji u cyklistů. Více než 2/3 úrazů v druhém nejvyšším pohoří Česka připadá na cyklisty. Ti na hory vyrážejí dříve, než bývalo běžné, sotva skončí zima, tak hned jsou na kole právě v horském terénu. V létě potom záchranáři řeší i 10 a více zásahů denně. Přitom ubylo dobrovolníků, kteří by pomohli. Právu to popsal náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián, jak jsem říkal, a je tady s ním celostránkový, nebo vlastně dvoustránkový rozhovor, kde vám k tomu ještě řekne víc. Tak si můžete přečíst v dnešním Právu. No a my se za hodinu, jako vždycky, podíváme do novin znovu a řekneme, co dalšího se v nich dnes ještě dočtete.

0: Dobré ráno přejeme teď ve 6:15, úplně přesně z Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším ranním hostem po 8:30 bude dnes Jan Tomek z Hradce Králové, šikovný mechanik, který dokáže prý ze starých opotřebovaných věcí na vyhození udělat nádherná umělecká díla a například ze starých leteckých nádrží, historických motorů nebo šicích strojů vytváří unikátní lampy, stoly nebo dekorace, které v sobě nesou ten kus historie. Tak vám Jana Tomka a samozřejmě taky jeho práci moc rádi představíme po 8:30 na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: To ráno je chladnější, jak jsem zjistil cestou do práce, takže i vám doporučuji se minimálně na to ráno obléknout, pokud takhle časně někam musíte, protože tady v Hradci Králové ukazuje teploměr třeba jenom 3 stupně, to též v Jičíně i v Rychnově. V Náchodě je tepleji, tam 4 stupně, ale třeba v Trutnově je ještě chladněji, tam jsou jenom 2 stupně Celsia. No, zatímco to ráno je chladné, tak dnešek pak už přinese teploty v Polabí až kolem 21 stupňů Celsia, ale pojďme na to hezky postupně po pořádku. Dnešek přinese polojasnou až oblačnou oblohu, ojediněle se tedy hlavně na horách můžou objevit slabé přehánky, teď po ránu můžou být někde mlhy. Teploměr pak tedy ukáže 16 až 19 stupňů Celsia během dne, v Polabí až 21 stupňů a na horách mezi 9 a 13. A foukat k tomu bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Dnes slavíme Mezinárodní den muzeí a zároveň, tak jak už jsme říkali, uplynulo přesně 135 let od otevření budovy Pražského národního muzea. A tak se Tereza Brázdová tentokrát dětí ve školce zeptala.
1: Víte, co to je muzeum?
2: Vím, a v tom třeba musí tam být nějaký výzdoby, ale nesmí se na to šahat, jenom když tam je, můžete si šáhnout.
3: Tam jsou kosti ze zvířat.
4: To je takový domeček a v tom jsou nějaký kostry a nějaký výzdoby.
5: Falešný diamant anebo starodávní věci.
1: A už jste tam někdy byli?
4: Já.

0: Ne, nějaký drahý kamínky.
1: A co, ty už jsi tam nikdy taky byl?
2: Se školkou a viděl jsem tam nějaký zvířata a indiány.
1: A proč lidi do muzea chodí?
3: Aby se tam mohlo něco prohlídnout, když něco neznají.
4: Protože se tam z toho spoustu dozvíš.
2: Protože to je zábava.
1: A děti, když už jsme v muzeu, co se tam nesmí?
2: Nesmí se tam zlobit.
5: A taky se tam nemůže třeba zapalovat. Círky a třeba zapálit nějakou sochu nebo tak.
6: Ani nic neukrást.
4: Nesmí se tam dělat blbosti.
7: Nesmí se tam křičet, běhat a třeba jezdit na koloběžce.
8: Nesmí se tam líst na třeba kostry nebo na nějaký starodávní stromy.
9: Nesmí se tam ničit ty sochy.
10: Nesmí se tam házet odpadky.
4: Nesmí se tam jíst žádný jídlo ani pití.
11: A takhle to vidíme my.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Malé prodejny mohou znovu žádat o dotaci na provoz. Na podporu veřejnoprávních médií vyrazili do ulic po celé republice tisíce lidí. České hokejisty čeká na světovém šampionátu duel se Švédskem. A dnešek bude polojasný s teplotami do 19 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Malé venkovské prodejny v Královéhradeckém kraji mohou i letos žádat o dotaci na provoz. Dotační program Obchůdek 2021+ vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a připojí se k němu i Královéhradecký kraj. Žádosti bude možné podávat do konce června, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: O dotaci až do výše 70 tisíc korun mohou žádat provozovatelé obchodů v malých obcích, ve kterých funguje jediná provozovna. Celkem bude na podporu v kraji připraveno 3,8 milionu korun.
1: Včerejší vyprodané fotbalové utkání mezi Hradcem Králové a Pražskou Slávií se podle policie obešlo bez závažných incidentů nebo narušení veřejného pořádku. Kromě samotného dění v Malšovické aréně kontrolovali posílené hlídky po celý den taky dopravu. Do akce se zapojila dopravní a pořádková služba a také antikonfliktní tým. Zvýšená bezpečnostní opatření byla reakcí na nedávné derby v Edenu, kde slávističtí příznivci pronesli na stadion zakázanou pyrotechniku, vtrhli na trávník a napadli hráče soupeře. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona Ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
4: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
5: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
4: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
6: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
4: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Ve Švýcarsku pokračuje hokejové mistrovství světa. Slovensko včera porazilo Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1, Švédsko-Dánsko 6-2 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Německo prohrálo s Lotyšskem 0-2 a Slovinsko s Norskem 0-4. Dnes večer čeká další zápas i českou reprezentaci. Od 20 hodin 20 minut se utká se Švédy.
2: Počasí.
1: Dnešek přinese polojasno až oblačno, ojediněle se hlavně na horách vyskytnou slabé přehánky, ráno ojediněle mlhy. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů, v Polabí až 21, na horách 9 až 13 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli pracím na inženýrských sítích je až do konce srpna uzavřená silnice 327 ve Skřivanech u Nového Bydžova. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 6 hodin 4 minuty posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a přejeme vám dobré ráno. Dnes je pondělí 18. května, svátek má Nataša. V sobotu tady bylo živo, letošní den otevřených dveří v Českém rozhlase Hradec Králové se vydařil. Ze zájmu vás, našich posluchačů, o nás. Máme opravdu velkou radost, rádi jsme vás viděli, rádi jsme si s vámi popovídali. No a jaké to bylo, uslyšíte i v reportáži Vlačky Vildové už za malou chvíli, tak si určitě poslechněte. Budeme se ale věnovat i fotbalu, jak jste slyšeli ve zprávách. Všechno se obešlo v Hradci Králové včera bez nějakých výtržností a fotbalisté Hradce Králové mohou zažívat euforii v předposledním kole skupiny o titul. Porazili tady v Hradci Králové na domácím hřišti Slávy Praha vysoko 3-1 a zajistili si tak účast v kvalifikaci konferenční ligy. Víc uslyšíte v dnešní sportovní reportáži chvilku před 7 hodinou. No a Jakub Šmit vás od mikrofonu pěkně zdraví, přeju dobré ráno, hezké pondělí a dál příjemné vstávání.

0: obyčejnou ženu.
1: Petr Spálený, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno, je 11 minut po 6. No a letošní den otevřených dveří v Českém rozhlase Hradec Králové je minulostí. Krásně jsme si ho užili a moc nás těší, že máte zájem o rozhlas jako takový a o naše vysílání. Součástí toho dne otevřených dveří bylo i sobotní dopolední natáčení letošního silvestrovského pořadu. To víte vy, kteří jste tady dopoledne byli. No a víte taky, že mezi hosty byl i moderátor Kutil a rádce Láďa Hruška, který tam mimo jiné vyprávěl i o své úsměvné cestě vlakem do Hradce Králové, někteří jste slyšeli. No a Vlaďka Vildová, když provázela skupinku návštěvníků, tak poprosila Láďu Hrušku, aby tu příhodu jim na dni otevřených dveří nebo té skupince, kterou provázela, vyprávěl znovu.
2: Takže já sem jezdím vlakem, protože vlakem se máme nejlepší spojení, jak ode mě z města Králové, z mého rodiště, tak z Prahy sem jezdím často vlakem a užívám si tu cestu, protože jsem jezdil před XX lety i jako student na pedagogickou fakultu, tak jsem vždycky takový zasněný a dneska jsem zbystřil paní ve vlaku, která po mně jako šmírovala, tak jsem tušil, že bude fotka, to už mě požádala, jestli se můžeme vyfotit, já říkám jasně, v pohodě. A pak když jsme vystupovali, tak se ještě vrátila a řekla: "No, to víte co, já to musím poslat tomu Láďovi Hruškovi do televize, aby věřil, že má v Hradci dvojníka." Tak jsem říkal, tak jo, tak ho pozdravujte, jo.
3: Tak děkujeme a přejeme pěkný Silvestr.
2: Tak
3: a nejen
2: jo,
3: ten.
2: Taky,
3: díky moc.
4: Tady
3: Jakub tady byl už dneska.
4: Už je asi pryč, on brzo stává.
3: No, on brzo stává, takže...
4: Teď mě budí, já si opouštím ráno v 5 hodin, zapínám, to se budím. A do 5 do večera, do 12 hodin vám mám nepřetržitě puštěný.
3: Vy jste neuvěřitelná a toto vydržíte s námi.
4: Já prostě u toho vařím, uklízím, něco dělám.
3: Dana ze Dvora Králové nad Labem. Libore, co vás zaujalo dnes?
5: Adela Kavříková.
3: Pěkná a?
5: Šikovná.
3: Jaké máte dojmy vy?
6: No úplně ty nejlepší. Já jsem moc ráda, že jsem vůbec tyhle ty prostory a všechno tady v rádiu mohla vidět, že to umožňujete.
3: Vy jste to ještě nebyla nikdy?
6: Já jsem tady ještě nikdy nebyla. Takže jsem moc ráda a děkuju za to. Marcela Luštická, tady z Hradce Králové.
7: Já bych se opakovala, řekla to všechno. Já jsem tady taky poprvé, akorát jsem tady byla, když jsem dělala akci pro Ježíška i vnoučata. Tak jsem tady nechávala právě dárek a vy jste ho doručovali, aby to fungovalo. Dagmar Valešová, tady z Hradce.
3: A vy jste vyjádřila takové přání, že byste ráda někomu poděkovala.
7: Tam bude to integrovaný záchranný systém Hradec Králové, který vlastně mě pomohli kamarádku osvobodit, když mě spadla v bytě, byla zavřena. Obdivuju jejich práci, jejich ochotu a jak to krásně všechno funguje. Jak u nás se pořád nadává na všechno. Ale ono to bylo potom, když mě odvezli i do nemocnice, i v ty nemocnici, jak se v ní starali.
3: Co tobě se líbilo?
8: Všechno. Martin Čížek.
9: Já jsem Tutnová a moc se mě tady líbilo. Miloslava Marková.
10: Asi nahrávací studio, že jsem viděla a že jsem potkala Láďu Hrušku.
3: Tak to je také zážitek určitě. Děkuju, Markéto. Vy jste tady odsud z Hradce s maminkou?
10: Ano,
3: s Podniští. Co se zamluvilo mamince, také Láďa Hruška?
10: Pavla. To je zážitek takhle někoho potkat a jak říkal pan ředitel, člověk to poslouchá, ale neumí si to představit naživo, jak to funguje, i ty reportáže. Je pravda, že zatím je hodně práce, člověk si takhle laicky neumí představit a je to opravdu jako zážitek vidět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Young teď zpíval na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 19 minut po 6. Dobré ráno z Hradce Králové. Pondělí 18. května, svátek má Nataša. Narozeniny oslaví třeba slovenská herečka Emilia Vašáriová. Bude jí 84 let. Taky herec Karel Roden slaví 64. narozeniny. Herečka Sabina Remundová, té bude 54. A vodní slalomář, kajakář Jiří Prskavec, ten oslaví 33. narozeniny. Takže mu taky blahopřejeme. Dnes je Mezinárodní den muzeí, jak už jsme říkali, a probrali s dětmi před 6. hodinou a před 135 lety byla slavnostně otevřena budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze. Kdo by chtěl z kalendária vidět víc, poslechněte si taky Petra Jungmana před 8:30, protože tam toho určitě víc bude. Teď se pojďme podívat na to, co nás čeká. Máme aktuální novou předpověď, která nám přišla před chvíličkou z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Ano, jak už jsem říkal několikrát a jak jsem zjistil cestou do práce, je chladnější tady v Hradci Králové, ty teploty jenom kolem 3 stupňů, totéž v Rychnově nebo Výčíně, v Trutnově dokonce ještě větší zima, tam jsou jenom 2 stupně Celsia a v Náchodě 4. No a zatímco to ráno je studené, tak ten den ale bude teplý, příjemný, v Polabí má být až 21 stupňů Celsia. No celkově nás tedy od dneška čeká oteplování. Bude polojasno až oblačno, jak říká ta předpověď. Teď ráno a potom taky večer na některých místech až jasno může být. Odpoledne a večer se výjimečně taky můžou objevit přehánky s vyšší pravděpodobností, ale na horách. No a teploty tedy 16 až 19 stupňů dnes, v Polabí až 21 a na horách 9 až 13 stupňů.
1: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
2: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
2: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
2: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
2: a Jakubem Šmitem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Lucie Bílá dospívala na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Já už jsem vám říkal, že naším ranním hostem bude dnes Jan Tomek z Hradce Králové, šikovný mechanik, který dokáže ze starých opotřebovaných věcí na vyhození udělat nádherná umělecká díla. Takže vám ho rádi představíme, to bude ráno po půl deváté. Pak v radioporadně nás čekají novinky v očkování, novinky v očkovacím kalendáři pro letošní rok, abych byl přesný, a všechno to probereme po 11. s profesorem Jiřím Beranem, takže i radioporadnu si můžete poslechnout. No a hosta bude mít i Alex Minářová, dneska to bude zpěvák skupiny Slza Petrlexa, který nám řekne třeba i to, kdo stojí za vznikem kapely Slza. Čí to byl nápad?
1: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt, nebo chtěl založit kapelu, a vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to, a to bylo právě v březnu 2013.
0: No a celý rozhovor s Petrem Lexou, tedy zpěvákem, frontmanem skupiny Slza, si můžete poslechnout dnes odpoledne, kdy bude hostem u Alex Minářové po 13. hodině. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, dobré ráno. Ciao.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není ale zatím jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. Zdravotničtí záchranáři v Jičíně už naplno využívají novou stanici v místní části Robousy. V nové základně mají nejenom víc místa, ale taky moderní vybavení. Doteď měli výjezdové stanoviště v jičínské nemocnici. Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku začala oprava čtvrtkilometrového úseku silnice. Skončit by měla v polovině července. Pro cestu z Trutnova do Rudníku je potřeba jet po objížďce přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostinné. Některé autobusy můžou kvůli uzavírce nabírat zpoždění až 20 minut. Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění, vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co se přesně stalo, teď policie vyšetřuje. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. Na tiskové konferenci po včerejším utkání se Slávií to oznámil trenér Východočechů David Horejš. Čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, v Polabí až na 21, na horách na 9 až 13.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Chlumci nad Cidlinou je kvůli stavebním pracím uzavřená část ulice Na Vinici. Objížďka vede okolními ulicemi a potrvá do konce června.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Denní tisk.
1: No vy už jste určitě vstali, tak vám přejeme dobré ráno. Teď 10 minut po půl sedmé z Českého rozhlasu Hradec Králové. Noviny už přede mnou na stole, tak se pojďme do nich opět dnes už po druhé ráno podívat. No a začnu hradeckou přílohou Mladé fronty dnes, kde se píše: Nová knihovna je píchou města Broumova. Z někdejší okresní pojišťovny z roku 1911 má tedy Broumov novou krásnou knihovnu, která zve na kulturu i dílny. Modré rámy oken, červené prvky na fasádě i dobový arkýř, uvnitř potom přívětivá knihovna propojená pískovnou schodišti. Labyrint ukrývá letní terasu do vnitrobloku nebo zelenou střechu. Broumovská knihovna se dočkala důstojné podoby, 75 let sdílela na náměstí v propojených bytech starého činžáku ty prostory. No a stará knihovna zavřela v říjnu, stavbu město sice dokončilo už koncem roku, měnilo však dodavatele nábytku, což tedy zpozdilo otevření samé, tedy nové budovy knihovny. Jinak se můžete podívat, jsou tady i fotografie v tom velkém článku celostránkovém v Mladé frontě dnes a ta nová Broumovská knihovna, která je tedy teď novým kulturním centrem města, vypadá moc pěkně, takže mrkněte. Já už se dívám na další téma, kde vás zvou do Dvora Králové nad Labem na povídání o životě rakouského vojáka, výzbroji a výstroji rakouského vojáka, běžnému životu v poli a bitvě prusko-rakouské války u Dvora Králové v červnu roku 1866 se bude na zítřejší přednášce věnovat historik Jiří Kuťák z Muzea pod Krkonoší v Králové dvorském městském muzeu a začíná to v 17 hodin, takže vy ze Dvora Králové nad Labem můžete zajít do vašeho městského muzea od 17 hodin zítra, jak jsem říkal, na toto povídání. No a ještě fotbalu se budeme věnovat na závěr. Noviny také píšou o návratu, velkém návratu Hradce do Evropy. Hradec do ní jde po skalpu mistra. Hradec Králové slaví návrat na evropskou fotbalovou mapu. Teprve po druhé v historii a poprvé od roku 1995, tedy po dlouhých 31 letech. Poprvé si hradečtí v evropských pohárech zahráli v roce 1960, kdy tým vybojoval první a zatím jediný mistrovský titul. Cesta do Evropy, která ještě před několika týdny vypadala jako těžko schůdná, skončila včera úspěšně, možná dřív, než si všichni dokázali představit. Hradec ji úspěšně dotáhl výhrou 3-1 nad mistrovskou Slávií. Podrobnosti rozebírá Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký a my to taky rozebereme už za chviličku v dnešním ranním sportu. Jak určitě tušíte, takže nás dál poslouchejte. Tolik z novin pro tuto chvíli. Za 3 minuty už bude 6:45 a my vám dál přejeme hezké vstávání a taky příjemné poslouchání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno.

0: Skupina ABBA teď v dobrém ránu, jak jsme říkali před chvílí, četli z novin. Fotbalisté Hradce zažívají euforii. V předposledním kole skupiny o titul porazili Slávii Praha 3-1 a zajistili si tak účast v kvalifikaci konferenční ligy. Za chviličku k tomu podrobnosti v dnešním ranním sportu. Teď se ale ještě musíme podívat společně na to, jaké bude počasí dnes.
1: Počasí.
0: Ranní teploty jsou nízké, tak se dobře oblékněte. Tady v Hradci Králové jenom 3 stupně Celsia. No, pomalu to stoupá, už vlastně 4 teď, jak se tak dívám. V Jičíně taky 3-4 stupně Celsia. V Trutnově je ale chladněji, tam pořád 2 stupně. A v Náchodě 4 stupně, v Rychnově taky. Co nás čeká během dne? Dnes tedy oteplování postupné, zatímco teda ráno je tedy chladnější, tak den bude s teplotami až kolem 21 stupňů Celsia. Bude polojasno až oblačno, teď ráno a večer na některých místech až jasno, odpoledne a večer se výjimečně, ale opravdu výjimečně můžou objevit někde přehánky. S vyšší pravděpodobností to bude hlavně na horách. Teploty tedy dnes 16 až 19, ale v Polabí klidně až 21 a na horách 9 až 13 stupňů Celsia. Vítr k tomu povane jen slabý proměnlivý nebo severovýchodní. Noc pak bude beze srážek, na horách teploty v noci 5 až 2, nejnižší obecně teploty 7 až 4 stupně Celsia v noci. No a zítra stále přehánkové to bude, ale o něco ještě teplejší počasí než dnes nás zítra čeká, takže zítra opravdu už všude, nejenom tedy v tom Polabí 18 až 21 stupňů a zítřejší obloha bude oblačná až polojasná, přechodně až zatažená, zpočátku až skoro jasná, ojediněle zase přes den se můžou zítra objevit přehánky nebo déšť, s menší pravděpodobností to budou zítra i bouřky. Víc nám řekne Imrich Drapák, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, až se s ním zase spojíme, to bude zase dnes kolem 8:45, no a za chviličku, jak už jsem slíbil, ten fotbal.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Putovat budeme s legendárním letos stoletým hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máníčkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
3: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
4: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
3: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
4: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
3: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
4: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Tomáš Klus, který nedávno oslavil 40. narozeniny. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Má nějaké zdravotní problémy s hlasivkami, ale věříme, že to bude brzo dobré, tak mu přejeme brzké uzdravení. Pojďme na fotbal.
1: Sport.
0: Hradečtí fotbalisté zažívají jednu z nejlepších sezon ve své klubové historii. Poté, co během jednoho měsíce po druhé dokázali porazit mistrovskou Slávii, mají jistotu konečného čtvrtého místa v ligové tabulce, které znamená účast v evropských pohárech. No a kromě výhry nad Pražany 3-1, nahrálo včera Hradci také vítězství Plzně 5-0 s Jabloncem.
2: Je to akorát skákalo na hodinky, ale vůbec jsem to neřešil, takže najednou vidím 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, říkám, teď musíme jako my, tak pak jsme dali gola, tak jsem říkal, teď už to prostě jako nepustíme, už to dáme, ale hráčům jsme vůbec nic neříkali, my jsme se soustředili fakt sami na sebe.
3: Přiznává hlavní trenér Hradce Králové David Horejš skutečnost, že v průběhu prvního poločasu po očku sledoval i průběh souběžně hrajícího utkání. Když krátce na to dostal Ondřej Mihálik Východočechy do vedení, neubránil se kouč u postraní čáry euforickému skluzu, po kterém se stěží zase stavěl na nohy.
2: Uvidíme, co to s tím kolenem udělá, ale nevím, co mě to ani napadlo. No. Přiznám se, že byla obrovská euforie, jsem se jenom modlil, aby to trefil a měl jsem to z toho pohledu, to krásně zajelo za tu tyč. Euforie ohromná.
3: Další euforii vyvolal hradecký kapitán Vladimír Darida, který svou 11. trefou v sezóně uklidnil vyprodanou malšovickou arénu zvýšením na 2-0. Přitom podle původní domluvy neměl český reprezentant pro zranění do utkání vůbec nastoupit a měl odjet s rodinou na dovolenou. Nakonec mu to ale nedalo.
4: Doma tohle to bohužel musí akceptovat, že jsem si to ještě o těch pár dní prodloužil, ale určitě to vynahradím a jsem rád za to, že se to povedlo.
3: A zároveň se i Darida osobně může těšit na kvalifikaci do konferenční ligy spolu s dalšími zápasy v hradeckých barvách. Po utkání totiž prozradil, že na východě Čech prodloužil smlouvu o další 2 roky.
4: Já jsem neměl nad čím přemýšlet, když jsme si sedli a pobavili jsme se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady, takže rád jsem smlouvu prodloužil ještě dál.
3: 35-letý záložník bude tak i nadále působit pod trenérem Horejšem, na kterého včerejší velký úspěch zapůsobil natolik, že se po závěrečném hvizdu neubránil slzám.
2: Když rozhodčí písmo dopíšel, jak mě to dojalo, když jsem viděl ty lidi, prostě jak stojí na těch tribunách, ty kluci se zapsali do historie toho klubu a už jim to nikdo prostě nikdy neveme, no. Už si ty jména vždycky všichni budou pamatovat.
3: Po konci utkání tak v malšovické aréně slavili oba týmy. Hradečtí pod svým kotlem postup do kvalifikace konferenční ligy a slávisté pod sektorem hostí zase mistrovský titul. Protože kvůli incidentu v derby se na jejich stadion fanoušci po duelu s Jabloncem, kdy sešívaní na titul dosáhli, nedostali. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Je 7 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Hořická radnice přijímá přihlášky projektů do participativního rozpočtu do konce května. Po dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka. Čeští hokejisté nastoupí večer na světovém šampionátu proti Švédsku. A dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 19 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Obyvatelé Hořic mají ještě necelé 2 týdny na to, aby přihlásili své nápady do dalšího ročníku participativního rozpočtu. Sběr podnětů v projektu Lepší Hořice končí 31. května.
7: Město vyčlenilo na realizaci nápadů svých obyvatel 600 tisíc korun. Vůbec poprvé radnice umožnila přihlásit své myšlenky i 15-letým. Projekt je potřeba srozumitelně popsat a zdůvodnit jeho přínos. Není ale potřeba žádná odborná podoba návrhu. S případnou přípravou mohou zájemcům pomoci zaměstnanci úřadu. Podané záměry posoudí odborná komise a z těch, které připadají v úvahu, vyberou ty vítězné v hlasování sami obyvatelé. Z Hořic Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
5: Prohlídková sezóna expozice na přehradě Les Království na Trutnovsku začne 6. června. Protože počet návštěvníků v expozici je omezený na 20 lidí, doporučuje státní podnik Povodí Labe rezervovat si návštěvu předem na webu. Od roku 2010 je přehrada národní kulturní památkou. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka se svým irským přítelem. Informaci přinesly irská média. V době nehody měl pár cestovat na skútru. Místní média uvádějí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádějí žádné další informace.
8: Sport.
5: České hokejisty čeká 3. duel v základní skupině mistrovství světa. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku. Právě severský celek dokázal národní tým v posledním vzájemném souboji před šampionátem porazit a z toho by Češi podle útočníka Michala Kovařčíka mohli těžit.
9: Jo, tak já si myslím, že mají hodně podobný tým, co měli teďka na Eurohockey Tour posledně a přijelo tam ještě pár men z NHL a asi víme, co čekat a hrát podobně, jak jsme hráli tam. Nebude to nic jiného, než bylo, si myslím, a akorát tam budou zkušenější hráči, co tomu trošku přidají, tak my je máme taky.
6: Počasí.
5: Čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, v Polabí až na 21, na horách na 9 až 13 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá do 13. září.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak
8: Schválně, už jste někdy s umělou inteligencí rozebírali své zdraví? I když to může někdy pomoci, to ano, má to ale taky někdy svoje velká rizika, takže dobře poslouchejte za chvíli další reportáž, kterou pro vás v tomto směru máme, a určitě se dopátráme mnoha zajímavých vědomostí k tomuto tématu, takže poslouchejte, taky zkuste soutěžit v Bleskovce. Dobrého rána pro vás máme i dnes krásnou knihu 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové Evy Veselé a i dnes dvě vstupenky na festival Svěcení jara 2026 na čtvrtý ročník tohoto hudebního festivalu Jaroslava Svěceného a jeho hostů. Konkrétně ty vstupenky jsou na koncert Slavnosti strun, který bude v úterý 26. května v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Takže vám přeju hodně štěstí, ať se hezky poslouchá vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. No a v pondělí 18. května vás dál pěkně zdraví od mikrofonu Jakub Schmidt. Dobré ráno a hezké vstávání.

0: Další milá, příjemná písnička, kterou jste si zanotovali určitě s Českým rozhlasem Hradec Králové. Teď to byl Valčíček, Brontosauři. No a možná to znáte taky. Něco vás bolí nebo trápí a tak se jdete hned zeptat umělé inteligence, co vám tak může být. Jenomže i to má svoje rizika a ne malá. Právě na to chce upozornit i nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a také Ministerstvo zdravotnictví. No a lidem taky radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28-letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak aby jste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak obloha se nad Hradcem Králové postupně zatahuje, jinak dnes by mělo být polojasno až oblačno, jak říká předpověď. Teď ráno a večer na některých místech mohlo být i jasno, tady v Hradci Králové bylo taky polojasno, i sluníčko vykukovalo, ale to se teď ani nechce věřit, když se člověk podívá z okna, protože obloha je už zatažená. Odpoledne a večer se pak výjimečně můžou objevit přeháňky s vyšší pravděpodobností na horách, no a teploty se budou dnes pohybovat mezi 16 a 19 stupni, v Polabí může být klidně až 20, na horách 9 až 13, vítr dnes povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dneska to bude určitě zase fofr. Hodně štěstí vám přeju, kdo by chtěl dnešní ceny, tak by měl začít telefonovat. Dneska pro vás máme knížku 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové o slavné huslařské rodině a taky 2 vstupenky na festival Svěcení jara 2026 na 4. ročník hudebního festivalu Jaroslava Svěceného a hostů. A bude to konkrétně na koncert slavnosti strun, který vás čeká v úterý 26. května od 19 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Chci upozornit. Tak, hodně štěstí, no a vaším úkolem bude poznat dnešního narozeninového oslavence. Já jsem říkal, že už byste měli začít telefonovat, protože to bude fofr určitě, vy ho poznáte hned. No, my jsme se ho zeptali na to, jak se vůbec má, jak se mu daří.
1: Kdybych řekl, že se mám blbě, to se teda blbě nemám. Jsem spokojený důchodce. Jim, spím, čtu a tloustnu.
0: Tak to je hlavní. No a vy už můžete telefonovat teď do Českého rozhlasu Hradec Králové, jestli víte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: No, tak zeptáme se, kdo pak tam. Dobrý den.
3: Dobrý den, Lucie.
0: Dobrý den, paní Lucie, moc vás zdravím a přeju vám zároveň hodně štěstí, ať je to správně, ať to řeknete správně, to jméno.
3: No. Nevím, pan Zdeněk Troška, jestli je to správně.
0: Je to správně. Máte pravdu, režisér a scenarista Zdeněk Troška dneska slaví 73. narozeniny, tak proto jsme si rodáka ze Strakonic takhle připomněli teď v našem vysílání. On opravdu pochází z jižních Čech a tento kraj taky má velmi rád, s oblibou ho ukazuje ve většině svých filmů. Jinak on, to taky znáte z těch jeho vtipných vyprávění, paní Lucie, že střední školu absolvoval ve Francii, v francouzském Dijonu, odkud má spoustu pěkných zábavných historek, hlavně o tom, jak mu tam nedávali najíst. On tam potom odmaturoval, no a pak, když se vrátil zpátky do Československa, tak ukončil v roce 1978 úspěšně studia na Pražské filmové akademii, vystudoval obor filmová a televizní režie. No a jeho prvním filmem byl film Bota jménem Melichar z počátku 80. let, ale ty nejslavnější samozřejmě trilogie Slunce, Seno, u toho se bavíme stále, no a taky pohádky jeho jsou krásné, takže když vzpomenu třeba o Princezně Jasněnce a Létajícím ševci, tak určitě taky budete kývat, paní Lucie, že se vám líbila, že jo, je to tak, no. A nebo Princezna Zemlej na mě ještě napadá. Taky krásné pohádky Zdeňka Trošky. No takže ho moc zdravíme a všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám. Paní Lucie, užijte si koncert, bude to určitě báječné v tom Novém Bydžově. Takže vám přeju krásné zážitky. Vydržte na telefonu a mějte se moc hezky. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuju.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Kontrola v České lesnické akademii v Trutnově odhalila pochybení týkající se veřejných zakázek i nesrovnalosti v evidenci služebních jízd. Podle vedení Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem školy, nejsou odhalené chyby důvodem pro okamžité odvolání ředitele. Dostal čas na nápravu nedostatků. Na několika místech v Kostelci nad Orlicí pokračují opravy komunikací. Dělníci budou tento týden asfaltovat silnice v Krupkově ulici a na Jiráskově náměstí. Předcházel tomu zásah kvůli havarijnímu stavu vodovodu a kanalizace. Restituční kauza šlechtického rodu Ehrenthalů jde k nejvyššímu soudu. Okresní soud v Semilech i krajský soud v Hradci Králové sice rozhodli, že snacha posledního majitele panství Hrubá Skála na Semilsku nemá nárok na vydání bývalých rodových majetků. Rodina se ale odvolala. Ehrenthalové se domáhají víc než 4000 hektarů pozemků. Čeští hokejisté se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, v Polabí až na 21, na horách na 9 až 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli opravě mostu u rybníku Šlejfer napočítejte s omezením na silnici číslo 16 na Jičínsku mezi Sobotkou a Horním Bousovem. Až do konce června se tam bude jezdit kyvadlově.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

100 řidičů. Před minulý týden začala oprava frekventované ulice Československé armády v centru Hradce Králové. Se startem plánované rekonstrukce se část ulice uzavřela pro osobní dopravu tedy. Se zákazem vjezdu si ale mnozí řidiči hlavu nelámou. Jenom minulý týden městská policie řešila více než 100 porušení zákazu. Jinak rekonstrukce ulice začala v pondělí 4. května, kdy se část ulice zároveň uzavřela. Dělníci opravují úsek od Pelclovy ulice u magistrátu až po křižovatku s Divišovou ulicí, no a od magistrátu města až ke křižovatce u Adalbertina nemůže osobní doprava. Vozy MHD a složky záchranného systému ulicí dál jezdit mohou. Cyklisté spolu s řidiči motorových vozidel mohou využívat objízdnou trasu, která vede ulicemi Buzulucká, Šimkova a Divišova. Pro pěší je potom průchod ČSA zachován bez omezení, jak připomíná dnešní regionální deník. Hradecká příloha Mladé fronty dnes taky leží přede mnou na stole a tady je článek o tom, že sokoly v Teplicích nadmetují, bohužel přišli o mladé. Hnízdění sokolů v dutině teplických skal dopadlo i po čtvrté nezdarem. Koncem dubna byla na hnízdě 3 vylíhlá mláďata, ale po květnových svátcích zmizela. Jelikož sokoly hnízdili dál od turistické stezky, tak správa chráněné krajinné oblasti Brno-Mosko neomezila provoz. V roce 2022 jenom připomeňme, tu úspěšně vylétla hned 2 mláďata. A tentokrát se to bohužel nepovedlo. V Mladé frontě dnes najdete podrobnosti. No a ještě na závěr mrkneme společně do dnešního Práva, kde píšou, a vy už to určitě víte, že odborníkům se podařilo úspěšně vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy, aniž by byla poškozena. Relikvie je zachovala a nyní čekají další restaurátorské práce, oznámila policie. Jinak lebku ukradl v úterý z baziliky v Jablonném podještědí na Liberecku muž, kterého policisté dopadli. Ve čtvrtek soud ho v sobotu odmítl vzít do vazby. O výjmutí lebky informovali policisté na sociální síti X, kde napsali: skvělá zpráva, lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně výjmout z betonu, relikvie je naštěstí zachovalá. Nyní čekají další restaurátorské práce, které mají zajistit její 100% ochranu a ošetření, oznámila na sociálních sítích policie. Podrobnosti už si můžete dočíst sami na straně číslo 4 v dnešním Právu a to už necháme tedy na vás. Dobré ráno, za 3 minuty už bude 3/4 na 8.

0: počasí.
1: Neděle po té upršené sobotě byla moc příjemná, co se týče počasí, byla pěkná i slunečná potom v závěru dne. No a dnešek přinese oteplování, bude polojasno až oblačno, teď ráno a večer na některých místech může být i jasno, odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky s vyšší pravděpodobností hlavně na horách. Teploty přes den 16 až 19 stupňů, v Polabí až 21 a na horách 9 až 13 stupňů Celsia. A vítr slabý, proměnlivý nebo severovýchodní, přehánky se dají nějaké očekávat i zítra, jak jsem tak kouknul dopředu do té předpovědi, a zítřejší teploty taky 18 až 21 stupňů. Povíme si víc za půl hodiny s Imrichem Drapákem. Za chviličku už nás čeká totiž nová rubrika Co v učebnicích nebylo. No a v ní vám povíme, který sval v našem těle je nejsilnější. Martin Písařík se tím bude zabývat, ale jak taky od něj uslyšíte, ta odpověď není tak jednoznačná a jednoduchá. Takže za chviličku si poslechněte, co v učebnicích nebylo. Dobré ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Houston.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Od ledna by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. V Albrechticích na Torlicích chystají zastřešení autobusových zastávek. Hradecký fotbalový kapitán Vladimír Darida prodloužil smlouvu o další 2 roky. A dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 19 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Albrechtice na Torlicí plánují opravu autobusových zastávek. V obci jsou celkem 4 a polovina z nich zatím není zastřešená. Na všech proto vzniknou nové dřevěné přístřešky s lavičkami. Opravou projde taky nejstarší zděná zastávka u samoobsluhy. Práce začnou v těchto dnech a hotové by měly být do konce měsíce. Obec za úpravy zaplatí zhruba 200 tisíc korun, říká nezávislá starostka Eva Králová.
4: Zastřešení autobusových zastávek v obci by mělo přinést samozřejmě větší komfort pro cestující, kteří si tam budou moci sednout při čekání na autobus a budou chráněni proti větru a dešti.
2: V Čermné na Torlicí by už příští měsíc měla skončit stavba nové mateřské školy. Bude plně bezbariérová s kapacitou pro 48 dětí. Za stavbu obec zaplatí víc než 90 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace z integrovaného regionálního operačního programu a 5 miliony přispěl Královéhradecký kraj.
3: Sport.
2: Fotbalový kapitán prvoligového Hradce Králové bude hájit barvy východočeského klubu i v dalších 2 letech. 35-letý český reprezentant se dohodl s vedením klubu na prodloužení smlouvy.
5: Já jsem neměl nad čím přemýšlet, když jsme si sedli a pobavili jsme se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady, takže rád jsem smlouvu prodloužil ještě dál.
3: Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, v Polabí až na 21. Na horách naměří od 9 do 13 stupňů. Foukat bude jen slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové si dejte pozor na silnici 324. U kruhového objezdu Kukleny bouralo nákladní auto s vlekem. Rozsypal se z něj náklad a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Na místo jede policie a hasiči, počítejte tak s možným zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A 4 minuty po 8 vám přejeme dál dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Jaká témata pro vás máme v těch příštích minutách? Dnes začíná profilová část, tedy školní část maturit. V Královéhradeckém kraji letos takto ukončuje středoškolské studium téměř 5000 studentů. No a náš reportér Tomáš Lerinc je na dnešním začátku školní části maturitních zkoušek přímo v gymnáziu v Jaroměři, tak se s ním spojíme za chviličku. Hostem po 8:30 pak bude Jan Tomek z Hradce Králové, šikovný mechanik, který dokáže ze starých opotřebovaných zdemolovaných věcí na vyhození udělat nádherná umělecká díla a tak třeba ze starých leteckých nádrží, historických motorů nebo šicích strojů vytváří unikátní lampy, stoly nebo dekorace, které v sobě nesou dál kus té historie. Budeme si o tom s ním povídat po 8:30 v dobrém ránu. Přejeme vám hezké vstávání, tady je Jakub Schmidt a teď nám zaspívá Leona Machálková, pak se ještě můžete těšit třeba i na písničku Valdemar Matušky.

0: I 10 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a jak jsme říkali, na desítkách středních škol a gymnázií v našem Královéhradeckém kraji dnes začíná profilová, neboli tedy školní část maturit. Pro všechny studenty je povinná čeština a literatura. Studenti se také museli přihlásit ke 2 až 3 zkouškám ze školní nabídky. No a na gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři je teď náš reportér Tomáš Lerinc, který nám řekne další podrobnosti. Dobré ráno, Tomáši.
1: Hezké ráno, tady na gymnáziu maturuje 60 studentů a zkoušky by se tu měly stihnout do čtvrtka. Teď už je tady na chodbách klid. Studenti si začali přesně v 8 hodin losovat otázky a když jsem poslouchal jejich rozhovory před odchodem do tříd, tak můžu říct, že se za ty desítky let, co uplynuly od mojí maturity, nic podstatného nezměnilo, protože tam byla směsice nervozity, obav, místy sebevědomí, ale hlavně si všichni uvědomovali, že ten dnešek je pro jejich studium a pro budoucí život hodně důležitý.
0: Jinak mluvili jsme o češtině a dalších zkouškách, důležité jsou taky cizí jazyky, tak předpokládám, že i právě na gymnáziu v Jaroměři bude hodně dnes znít třeba angličtina.
1: Určitě ano, nicméně podstatná část studentů využila možnosti nahradit maturitu z angličtiny složenou mezinárodní zkouškou. Tu musí absolvovat v předstihu a doložit certifikát. Týká se to i dalších jazyků, nejenom angličtiny. Je to skutečně hodně často využívaná možnost. Třeba v jedné z maturitních tříd tady v Jaroměři mají mezinárodní certifikovanou zkoušku místo maturity zhruba 2/3 studentů a i právě kvůli tomu je možné tady všechno stihnout v kratší době ty maturity, tedy do čtvrtka, jinak by se to možná protáhlo až do pátku.
0: No a kolik studentů celkem letos maturuje?
1: Podle statistik společnosti Cermat je to přes 92 tisíc, z toho téměř 86 tisíc studentů šlo k maturitě poprvé, pro ty další to byl opravný nebo náhradní termín. Pokud jde o Královéhradecký kraj, tak letos tu máme 4446 prvomaturantů, což je mimochodem nejvyšší počet od roku 2013. 316 dalších čekal v našem kraji právě opravný nebo náhradní termín. No a studenti každopádně už vědí, kdo nedokázal úspěšně složit letošní státní část maturity. V celém Česku letos neuspělo 8,5% studentů.
0: Doplnil ještě z gymnázia Jaroslava Ježka v Jaroměři, kde teď tedy taky začíná ta profilová, tedy školní část maturit, náš reportér Tomáš Lerinc. Děkujeme, naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 8 hodin 17 minut a my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, kde dnes počasí hlídá Imrik Drapák, kterého moc zdravím. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Pěkně ráno.
1: Tak jak to vypadá dneska ráno? Je všude tak jako zakaboněno, jako tady v Hradci, nebo je ještě někde obloha jasná, polojasná?
2: No ráno ještě bylo někde jasno, spíš v nějakých jižních partích ještě může být zmenšená oblačnost, ale teďka už tam nějaká oblačnost od celého severovýchodu se tam natáhla, takže bude spíš nějaký polojasno oblačnost, to zase přece odpoledne bude trošku rozpadat, ale v těch odpoledních hodinách potom se nám výjimečně můžou tvořit nějaké přehánky, zejména na horách by měly být, ty teploty nějaké 16, 19, spola by měl, možná by mohlo být až 21, na horách potom 9 až 13 stupňů a vítr slabý, promírlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rostové podmínky většinou dobré, ale teďka ráno ještě můžou být někde nepříznivé a bylo za stupně číslo 1 mírná zátěž.
1: Takže se bude oteplovat, dnes tady v tom Polabí až 21 stupňů Celsia může být. Jaká bude noc, protože to dnešní ráno, když jsem šel do práce, tak bylo poměrně chladno, bylo jenom kolem nějakých 4 stupňů maximálně, možná tady v Hradci.
2: Ono jak se vyjasnilo, takže bylo chladno a zítra bude nějakých 7 až 4, musíme ještě počítat po jasno oblačno, ale některý místy opět může být až jasno, můžou se nám tvořit někde i mlhy, slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu a zítra se v odpolních hodinách opět by naskakovala oblačnost, takže nějaký polojasno až oblačno, opět by se v odpolních hodinách nám mohly tvořit přehánky, zítra by jich mohlo být trošku více než dneska, opět na horách by mohly být nějaké bouřky se objevit, teploty by měly být už takový vyrovnaný všude, 18 až 21 a vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu a v těch dalších dnech postupně musíme počítat s nějakým oteplováním. V těch odpoledních hodinách se nám opět můžou tvořit nějaké přehánky, nějaká bouřka, takže ve středu bychom se mohli dostat už nějakých 22 stupňů, ve čtvrtek možná k 23, pátek nějaké 24, zatím to vypadá, že o víkendu bychom se mohli dostávat i na 25 stupňů Celsia.
1: Ale s těmi přehánkami tedy, jak jste říkal, máme počítat
2: Musíme počítat v odpoledních hodinách, že nějaké ty přehánky se budou dělat. Na víkend by teda jich mělo trošku ubývat a zase teplotně půjdeme nahoru.
1: Dobře, tak moc děkuju i za ten výhled na vlastně celý tento týden, který nám tím dneškem, tedy pondělím začíná. My už za chviličku dáme slovo Petru Jungmanovi, který nám řekne něco k tomu dnešku z kalendária a já moc děkuju za to, že nám řekl k tomu celému týdnu dnes v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové víc Imrik Drapák. Moc děkuju, pane Drapáku, hezký den, nashledanou.
2: Hezký den taky přeji, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny, je 8 hodin a 19 minut.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
2: Haló, haló, ze vysílací stanice radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
1: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
3: maršál Malinovský,
1: sovětský námořní důstojník. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není ale zatím jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. Zdravotničtí záchranáři v Jičíně už naplno využívají novou stanici v místní části Robousy. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v celou. Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku začala oprava čtvrtkilometrového úseku silnice. Skončit by měla v polovině července. Pro cestu z Trutnova do Rudníku je potřeba jet po objížďce přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostinné. Některé autobusy můžou kvůli uzavírce nabírat zpoždění až 20 minut. Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67-letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co se přesně stalo, teď policie vyšetřuje. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. Na tiskové konferenci po včerejším utkání se Slávií to oznámil trenér Východočechů David Horejš. Čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, v Polabí až na 21, na horách na 9 až 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Chlumci nad Cidlinou je kvůli stavebním pracím uzavřená část ulice Na Vinici. Objížďka vede okolními ulicemi a potrvá do konce června.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 9 minut po půl deváté. No a v dobrém ránu vám teď představíme Jana Tomka z Hradce Králové, který má opravdu moc šikovné ruce a dokáže ze starých opotřebovaných věcí na vyhození udělat nádherná umělecká díla. A tak například ze starých leteckých nádrží, historických motorů nebo šicích strojů vytváří unikátní lampy, stoly nebo dekorace, které v sobě nesou vlastně ten kus té historie. No a víc už nám Jan Tomek řekne sám, protože sedí naproti mě. Dobré ráno, Honzo, vítám vás.
1: Dobré ráno.
0: A musím říct, že nejste první Jan Tomek, kterého znám. Jan Tomek taky, který dělá ty parní stroje, má parní muzeum v Banšovicích v Hradci. Co s ním máte společné?

0: zajímavá historka. Jak od maminky, tak od taťky, prostě otcové byli Honzové a oba mami strejdové byli Honzové, nebo jsou. A tak prostě se to tak jako rozjelo, že ty Honzové u nás docela jedou.
1: Jo, a pokračují taky Honzové, už máte děti.
0: Hleďte, pokračují, ale teda ne v Mílince, jako, ale každopádně můj bratr má syna Honzu, můj bratránek má syna Honzu, jo, no, takže krása. Jde to tam pořád.
1: No a po kom jste tak šikovnej? Po strejdovi, nebo to je taky v té rodině?
0: Ale je to v té rodině, je to v té rodině určitě, jak můj děda ze strany jako taťky, tak ze strany mý mamky byli prostě fachmani a tak se to tam nějak projevilo.
1: Mm-hmm. Můžeme teda říct, co děláte přesně? Já už jsem to trošku naznačil, ale řekněte to vy svýma slovama.
0: Hlejte, prostě baví mě vdechovat jako nový život těm starým věcem. Mm-hmm. A strašně rád se jako hrabu...
1: V něčem.
0: Hrabu v něčem, přesně tak. No a tak začalo to tak, že jsem vlastně začal nějakým dárkem pro mýho taťku, že jsem stvořil nějakou lampu a najednou se to tak jako rozjelo a baví mě to, baví mě to a prostě...
1: A taťka byl teda taky šikovnej.
0: Taťka je šikovnej, je. Samozřejmě a...
1: Jako malým vám prý nosil domů montováníčko, šroubováníčko.
0: To bylo úžasný. My jsme s bratrem strávili jako hodiny nad tím, jak jsme montovali prostě různý servomotorky, který nám taťka nosil z práce a my jsme tomu říkali šroubováníčko a to bylo teda jako hodně zajímavé.
1: No na tom se totiž člověk naučí, jak to všechno funguje.
0: Helejte, bylo to super, protože nám bylo prostě 10 roků a my jsme se jako nezastavili a bylo to dobré.
1: No a z čeho byla teda ta první lampa, kterou jste udělal tátovi?
0: Ta první lampa byla, prosím vás, ta byla z nějakého starého volantu jako základ ty lampy. Na tom byl takový starý závitořez a použil jsem starý cylindr ze staré lampy. No, byl to takový začátek, nebylo to tak jako rozvinutý, jako to dělám teďka. Dneska se do toho pouští malinko víc a používám i soustruh a tak jako vyrábím si pár věcí vždycky do toho, aby tam byl vnesený i ten můj otisk. No.
1: A takže ta cesta je rozmontovat něco a pak to úplně z jiných věcí smontovat nebo pro představu, jak to funguje?
0: Já tomu občas říkám pucle, jo. Ono to je tak, že jako nejdřív sbírám a pak když mám na ty dílně teda nějaký množství věcí, tak se na to chvíli koukám a ono mi to přichází samo, jo. Jako samozřejmě z té kupičky, kterou si já udělám, jsem schopný něco vytvořit. Já říkám, kdyby byly dvě stejné kupičky a dva lidi, tak oba dva budou tvořit něco jiného, jo. Tak prostě díky tomu, co se mě v té hlavě jako motá a viděl jsem a zažil jsem, tak pomocí těch dílů to pak jako stvárním. Mm-hmm.
1: No a to už je teda ale umění určitě. Je to určitý způsob uměleckého tvoření? No,
0: určitě tomu takhle lidi říkají kolem mě. Já se už pomalinku začínám cítit tak...
1: jako umělec.
0: Jako umělec. Ne, je to prostě... Pro mě to je jako hrozný relax a je to hrozně příjemný, když prostě se z toho šrotu... Z toho vznikne prostě to, co z toho vzniká. Jo.
1: Něco, jsou co
0: to,
1: dál žije vlastně.
0: Jo, přesně tak, ať to jsou nějaké jako sošky nebo nějaké takovýhle objekty, tak samozřejmě ty světla mají takovou tu přidanou hodnotu, že to ještě svítí. Jo. A samozřejmě používám takový starý žárovky, který tu atmosféru dokážou navodit, takže ta věc pak s tím světlem, používám hodně sklo, čočky, je to úžasný, no, chce to vidět.
1: Naším hostem je v dobrém ránu Jan Tomek, budeme si povídat i za chviličku po písničce.

0: Musím říct, že mám vždycky radost, když se potkám s někým, kdo něco umí rukama, a to možná je tím, že já nic neumím rukama. Naším hostem je dnes v dobrém ránu Jan Tomek z Hradce Králové, jak jsme říkali, šikovný mechanik, který dokáže ze starých opotřebovaných věcí na vyhození udělat nádherná umělecká díla a tvoří třeba z leteckých nádrží, historických motorů nebo elektrických motorů, šicích strojů, vytváří unikáty, unikátní lampy, stoly, dekorace, které v sobě nesou ten kus historie. No a vy máte ale, Honzo, taky rád auta, že jo? A motorky.
1: Určitě, to začalo dávno, kdy jako taťka pořídil prvního veterána, tak chci říct, jako, to bylo něco, jako, že nás trochu nakazil s bráchou a od ty doby prostě jako starý auta, to je prostě ono, jo. To je ono a starý motorky a všecko, co prostě, a tak s tím se to táhne celý můj život, jako, mm-hmm.
0: A čím jezdíte? Nebo na čem?
1: Mám starýho Harleje, kterýho jsem si teda postavil.
0: Sám,
1: komplet.
0: Jako úplně od prvního šroubku?
1: Ne, úplně od prvního šroubku, ne, použil jsem samozřejmě originál motor Harley Davidson s kusem rámu a zbytek jsem celý vlastně stavěl. Uh-huh. Jo, stavěl jsem to podle nějakých plánů, který jsem si sehnal a dneska s tím teda brouzdám ulice. Jako,
0: a nějaký jako současný auto máte taky?
1: Současný auto mám jedno rozpracované auto, to je závodák z roku 28, Vipet Overland.
0: A to není moc současný, jako z roku 1928.
1: No jasně, tak to je furt ten koníček, jako, jo. A když budu pokračovat, tak nějaký Ford předválečnej. A jinak samozřejmě jezdí dodávkou, že
0: jo? Jo, tak paráda. Takže nejezdíte tadyhle Fordem z roku, já nevím, 1936 do Prahy, když potřebujete zajet na nákup.
1: Hlejte, když jako je možnost, tak to vždycky rád vytáhnu. To je bez debat, jo. Ale prostě lidi se vozejí jako v nových autech, ve smyslu koupím si auto za milion, tak to nedělám.
0: No a jak jste přišel na ty své umělecké vlohy, na tu představivost, kdy jste objevil v sobě, jakože uděláte lampu, já nevím, z nějakého elektromotoru, což je vlastně ten váš současný trend a styl?
1: Helejte, no, ono to přišlo, jak jsem říkal, v tu dobu, když jsme asi poprvé vzali do ruky šroubovák a tak jsme se tak jako si to rozvíjeli, nějaký ty schopnosti to vůbec držet v ruce.
0: Tu manuální zručnost.
1: Jasný. No a pak jako dostat se k těm věcem, já si myslím, že to prostě byl nějaký ty dary po rodině, jo. Že jsem bratroj dělal lampu a taťkoj a prostě také se to rozjíždělo. No a dneska prostě dneska to je tak, jak říkám.
0: A je to teda ten podpis váš současný, to znamená, že děláte lampy z motorů, elektromotorů starých?
1: Momentálně mě teda hodně baví používat statory z elektromotorů. Většinou teda si vyberu nějaký pěkný motor, když ho vidím pro mě pěkný na nějakým šrotě. Pořídím si ho, nějakým způsobem ho rozeberu a používám, jak říkám, ten stator, který prostě většinou litinový vybrousím, nechám opískovat, znova vybrousím, dávám tomu takovou povrchovou úpravu, rzí, ta res má nádhernou barvu, po zalakování je to úžasný, používám do toho ty Edisonové žárovky, většinou nějaký regulátor, no a dělá to neuvěřitelný efekty.
0: Jak do interiéru, tak do exteriéru?
1: Myslím si, že líp, takhle, venkovní instalace žádný úplně jsem jakoby nedělal. Mám samozřejmě za sebou nějaký venkovní věci, ale to nebyly lampy. A většinou ty lampy jsou prostě interiérový, jak bych řekl pravdu.
0: No a tak už jste taky řekl sám, že máte rád ty smetiště a šroťáky, kde se toho najde.
1: Ono dneska na smetišti toho moc nenajdete.
0: Dneska
1: jo.
0: Už ne, samozřejmě... ale když jsme byli malí, tam toho bylo na těch vesnicích.
1: To já bylo.
0: Taky znám.
1: Když jsme našli starý kočárek, tak tam začala ta kreativita, kdy prostě jsme s toho udělali káru, jo, a vnukli jsme tomu nový život, jo, takže tak to začalo vlastně.
0: Na čem pracujete teď aktuálně? Kdybychom se zastavili u vás v dílně, tak co tam najdeme na stole nebo na zemi rozpracovaného?
1: Zrovna tam mám rozpracovaný auták, jeden je teda můj, ten Vipet, to je pěkný projekt, ale dlouhodobý, a do toho tam řeším další věc, a to je Buick z roku 28, mm-hmm. který karosuju.
0: A z těch uměleckých věcí?
1: Z těch uměleckých věcí momentálně se připravuju na výstavu, takže tam mám rozpracovaných asi 8 lamp najednou, protože samozřejmě všechny ty lampy si zaslouží nějaký postupy ve smyslu toho, že se to musí nechat opískovat, dělá se tomu nějaká povrchovka, takže pracuju teďka, jak říkám, asi na 8 lampách.
0: A výstava bude kdy?
1: Výstava bude 27. v Praze a další výstava bude 17. září taky v Praze.
0: A kdy v Hradci?
1: A v Hradci, no, jedna výstava nám skončila, to byl Petrov a myslím si, že...
0: Petrov v galerii jste měl výstavu.
1: Bylo to moc pěkný. Chci říct, ten Hradec je teďka pro nás trošku... nedostupnu. Myslím si, že až příští rok.
0: Dejte vědět, určitě. Až bude výstava, ať můžeme pozvat. Určitě. Každopádně jsem vás rád poznal. Jan Tomek z Hradce Králové, moc děkuju a jsem moc rád, že jsme vás mohli představit našim posluchačům, protože je opravdu moc sympatické, že dáváte těm starým věcem, které by se jinak už vyhodili, že jim dáváte znova ten nový život. Takže moc děkuju.
1: Krát děkuju.
0: Pokračujte. Děkuju, Honzo.
1: Moc krát děkuju.
0: Ať se daří. Tak, a to je všechno z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku pokračujeme dnešním Habadějem s Janou Kudevejsovou, takže ať se vám dál hezky tráví čas s Českým rozhlasem Hradec Králové a Jakub Šmit se těší zase zítra v Dobrém ránu. Naschledanou.
2: Dýmem výfukovým zamlžený svět poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes.

0: máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Jičínským záchranářům už slouží nová základna. Papež Lev XIV. Zřizuje ve Vatikánu komisi pro umělou inteligenci. Tenisový turnaj v Římě vyhrál Ital Sinner. A dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 19 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Zdravotničtí záchranáři v Jičíně už naplno využívají novou stanici v místní části Robousy. V nové základně mají nejen víc místa, ale taky moderní vybavení, jak potvrzuje ředitel záchranné zdravotnické služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.
2: My se rozrůstáme, přidáváme posádky a tam už nebylo kam. Druhá věc je moderní zázemí pro naše vozy, kdy všechno se dá udělat, auto omejt, dezinfikovat, doplnit uvnitř garáži, protože jsou dostatečně dimenzované, navazují na to sklady materiálu, pneumatik, léku a tak dále. To samozřejmě v nemocnici v Jičíně nebylo možné realizovat.
0: Dosud měli záchranáři svou základnu v jičínské nemocnici. Včerejší vyprodané fotbalové utkání mezi Hradcem Králové a Pražskou Slávií se podle policie obešlo bez závažných incidentů a narušení veřejného pořádku. Kromě samotného dění v Malšovické aréně kontrolovali posílené hlídky po celý den taky dopravu. Do akce se zapojila dopravní a pořádková služba a také antikonfliktní tým. Zvýšená bezpečnostní opatření byla reakcí na nedávné derby v pražském Edenu, kde slávističtí příznivci pronesli na stadion zakázanou pyrotechniku, vtrhli na trávník a napadli hráče soupeře. Papež Lev XIV. Rozhodl o vytvoření Vatikánské komise pro umělou inteligenci, informuje o tom server Vatikán News. Komise má pomáhat s reakcí katolické církve na celosvětový vzestup v používání umělé inteligence.
3: Důvodem pro vytvoření komise jsou podle Vatikánu potenciální dopady umělé inteligence na lidské bytosti a lidstvo jako celek a také zájem církve o důstojnost každé lidské osoby. Papež Lev XIV. By měl v příštích týdnech zveřejnit svoji první encykliku, tedy veřejný list, ve kterém vysvětluje postoj církve k důležitým tématům. A očekává se, že se dotkne právě i tématu umělé inteligence. Papež už dříve varoval před jejími riziky. Prohlásil, že lidé nejsou předurčeni k tomu žít ve světě, kdy už nelze rozeznat pravdu od fikce a musí zajistit, aby technologie nenahradila lidské bytosti. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý hráč v historii ovládl všechny turnaje série Masters. Před aktuální světovou jedničkou z Itálie to dokázal jenom Srb Djokovic. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno, večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, v Polabí až na 21, na horách na 9 až 13 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové pozor na silnici 324 u kruhového objezdu Kukleny. Bouralo tam nákladní auto s vlekem. Rozsypal se z něj náklad a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Hasiči místo uklízejí, počítejte s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré dopoledne, je 9 hodin 4 minuty a právě začíná dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 18. května, je Mezinárodní den muzeí, tak do jednoho zavítáme a představíme vám jedno tajemné unikátní zákoutí. Taky zjistíme, kam dnes vyrazila naše redaktorka Zuzana Boučková. Její dnešní objev se bude týkat knížek, podrobnosti nám řekne za chvíli. Taky pokračuje naše soutěž o vstupenky na hudební festival Koleto v Artyně. Tak vám přejeme hodně štěstí, krásné pondělí, krásné dopoledne. Přeje Jana Kudyvejsová, ať se hezky poslouchá.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a zajímavosti z našeho regionu pro vás opět loví naše reportérka Zuzana Boučková. Auto dnes nechala v garáži, takže pravděpodobně míří někam pěšky. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Zuzko, kam máš namířeno tedy?
2: No, na to jsem chtěla teď odpovědět. Já jsem vyměnila totiž volant za vlastní pohon a mířím pěšky na Velké náměstí v Hradci Králové do sídla Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. A jdu omrknout a zdokumentovat, jak tam parta nadšenců a dobrovolníků buduje novou speciální knihovnu.
1: Knihovna na Velkém náměstí, nějaká další nová, tam už přece kousek vedle městskou vědeckou knihovnu máme. Tak v čem bude tahle jiná a proč tam spěcháš už teď dopoledne?
2: To máš pravdu, ale v této knihovně najdete vše pouze na téma památky. V tom bude speciální. Ponese jméno zakladatele spolku Jiřího Němečka a vzniká z jeho obří pozůstalosti. Právě teď tam dobrovolníci tahají krabice, třídí unikátní historické sborníky a plní regály. Ráda bych viděla ty nejlepší literární poklady, které už nikde jinde neseženete.
1: Teda to budou určitě unikáty, tak se těším, že nám o nich ještě potom povíš v našem vysílání. Když jsi zmínila pana Němečka, jak dlouho vlastně tito ochránci památek v našem regionu působí?
2: Už dlouho, už od roku 1990. Jiří Němeček, který v loni v květnu odešel do památkářského nebe, byl motorem celé party. Začínal tak, že vzal nářadí a šel se studenty vlastníma rukama opravovat hradecký židovský hřbitov. Žádné úřadování, ale pořádná brigáda. A v tomto akčním, dobrovolnickém duchu dnes památkáři budují i novou knihovnu.
1: Podrobnosti právě o této nové speciální knihovně najdete taky na našem rozhlasovém webu, na Facebooku, na Instagramu. Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzana Boučková všechno fotí, natáčí a opět se s ní uslyšíme odpoledne, tak se těšíme a šťastnou cestu. Díky.
2: Také těším se na slyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dnes 18. května je Mezinárodní den muzeí a proto navštívíme Muzeum východních Čech v Hradci Králové a jedno jeho unikátní zákoutí. Jedná se o místnost, která patří mezi nejcennější části interiéru a je to historická ředitelna, dochovaná podle návrhu Jana Kotěry. Pracovnou mě provedl Martin Jakoubek a teď uslyšíte, jak reagoval na můj tip, že u velkého stolu s pohodlnou židlí asi sedával právě pan ředitel.
1: On na to vypadá, ale tady seděl tajemník, pomocník pana ředitele. Pan ředitel měl místo vedle, jednak se počítalo, že za ním budou chodit návštěvy a že bude většinu času jedna, takže možná jeho hlavní prostor byl tady kulatý stůl se čtyřmi nádhernými kotěrovskými křesílky. A pokud potřeboval něco vyřídit, měl vedle i psací stůl, a to je taková kuriozita, pan ředitel měl jenom naprosto obyčejnou, od pohledu neúplně pohodlnou trojnožku, protože se opravdu počítalo, že bude spíš jedna tam, nebo bude mimo budovu. Zatímco pan tajemník naproti přes kancelářskou stěnu má relativně luxusní křesílko, protože ten si opravdu musel svoji práci vysedět.
0: No právě, proto jsem si myslela, že to je ředitelská židle s opěrátkem, jinak křesílka pro jednání u kulatého stolu v koženém provedení samozřejmě, ale na první pohled jsem si všimla třeba téhleté rohové skříně, která je opravdu až do stropu. Je tam spousta šuplíků, spousta dvířek, spousta takových rolet, které zakrývají police. Co se tam ukrývá?
1: Já osobně mám tenhle ten kus interiéru hrozně rád, je to opravdu kolos, největší kus nábytku, který tady máme, a je zajímavé, že on vlastně podle původních plánů vidět být neměl. Když se podíváme nahoru, je v takovém výklenku, kterým je opatřený garniží, a tam měl být takový mohutný závěs, aby ten koutek odděloval. Samotný ten kus nábytku, to je vlastně příruční archiv pana ředitele a pana tajemníka.
0: Protože jak jsme popisovali a stropy jsou tady vysoké, že ta skříň je opravdu až do stropu, tak jsou tady k tomu přistavené dva žebříky, aby bylo možné dosáhnout až do těch nejvyšších pater.
1: Je to tak, dnešní bezpečáci bez toho nadšení nebyli, určitě by pan tajemník musel mít školení práce ve výškách, ale jak říkáte, ty nejvyšší přihrádky, tuším, že tam asi moc často nechodili, ale opravdu bez žebříku by byly nepřístupné.
0: A ty žebříky mají na sobě ale takové háčky a je tady tyč, že se mohli zahystit, když už tam někdo potřeboval.
1: Pravda. Je to pravda.
0: Když ještě popojdeme, možná ještě něco říct tady k tomu symbolu lva, který je po obvodu zdí.
1: Horní třetina celé místnosti je vybavená takovou mozaikovou malbou, která je v podobě erbu města Hradec Králové. Každé políčko té mozaiky je individuální práce, když se návštěvník jako dobře podívá, tak opravdu jeden lev není jako druhý, liší se maličkými detaily, třeba vystínováním srsti a podobně. A říká se, že autorem návrhu jednoho toho pole byl František Kysala, což byl jeden z nejlepších grafiků své doby, který s Janem Kotěrou relativně dlouhodobě spolupracoval.
0: A když tady tak návštěvníci šmejdí, můžou se podívat, jak vypadala ředitelna v úplných začátcích muzea. Co je nejvíc zajímá? Mají nějaké všetečné dotazy? Možná se tady skrývá ještě nějaké další tajemství, které mě nenapadlo.
1: No, máte výbornou intuici, přesně. Tady v interiéru se nachází několik, řekněme, skrývaček, nějakých kusů nábytků, které jdou vysunout, je tam uložený prostor, ale není to na první pohled patrné. Asi nejvděčnější je tady na ředitelské straně, oficiálně je to pojmenováno jako květinový stolek, patrně tak sloužil, je na něm takové kolečko od květináče, ale on je vysouvací a nikdo mě nevymluví, že musel sloužit panu řediteli jako minibar.
0: A byl to opravdu takový vysoký šuplík, do kterého by se krásně vešla láhev něčeho dobrého. A i další zajímavosti můžete vidět na speciálních komentovaných prohlídkách v Hradeckém muzeu, kdy si dochovaný interiér historické ředitelny můžete prohlédnout do detailů, nakouknout tam ale můžete i při běžných prohlídkách. Mezinárodní den muzeí je dnes, ale většina jich chystá muzejní noc na pátek. Konkrétně v Hradci bude souviset s velkou hokejovou výstavou 100 let ledního hokeje v Hradci Králové, takže i program bude laděný hokejově v pátek od 18 hodin až do půlnoci.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Je 9:30 a s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme krásné pondělní dopoledne. Mluvili jsme o muzejní noci v Hradci Králové, ale program na páteční večer chystají taky třeba Městské muzeum v Jaroměři nebo Železniční muzeum Výtop na Jaroměř. A i o tom budeme mluvit v našem pátečním přímém přenosu z Jaroměře dopoledne mezi 9:00 a 12:00 hodinou. Dnes je 18. května, takže už jsme za půlkou května. Zahrada volá, samozřejmě čeká nás tam spousta práce, spousta povinností, je to možná vůbec nejnáročnější období v roce. Co musíte stihnout po pominutí hrozby takzvaných ledových mužů? Tak to už nám v další dobré radě poví Láďa Hruška.
1: Za prvé, plejme, plejme, plejme. Vytrhávejte plevel, než vykvete. A pokud možno, si šetřete záda. Vyvýšené záhony jsou teď prostě v kurzu. Za druhé, po 15. květnu přichází čas na teplomilnou zeleninu. Ven patří konečně bez obav rajčata, papriky, okurky i cukety. Nezapomeňte jim dát kompost a k rajčatům přisadit aksamitník neboli afrikán. Prý odpuzuje škůdce. Za třetí i truhlíky s balkonovkami a letničkami, jako jsou muškáty a surfinie, už natrvalo usaďte na svá místa. A hlavně kypřete půdu. Rostliny potřebují dýchat a vy tak ušetříte i za zálivku. Květen je prostě o rovnováze. Užijte si první řetkvičky a saláty, ale nezapomeňte, že na zahrádce je pořád co dělat. Tak ať vám to roste a nezapomeňte na kávu v zahradním křesílku nebo pergole. Krásný den vám přeje Láďa Hruška.

0: Posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové a protože k jaru patří mláďata, tak právě i o nich si teď budeme povídat. Safari Park Dvůr Králové se chlubí novými hyenkami hřívnatými. Měsíc a půl stará čtyřčata si užívají starostlivé péče matky, přibývají na váze a trénují vycházky do výběhu. Pro chovný pár je to třetí vrch a protože samička i samec jsou v ideálním reprodukčním věku, dá se očekávat, že se dvorský safari park dočká i v budoucnu dalších mláďat tohoto raritního druhu. Radovat se z nich určitě bude i ošetřovatelka Kateřina Bílková, kterou oslovila naše kolegyně Dana Voňková.
1: Narodila se tady čtyři mláďata, velmi vzácné hyenky hřívnaté, tak já myslím, že jste spokojeni, protože mláďata prospívají dobře.
2: Ano, mláďata prospívají velmi dobře, samice to zvládla naprosto bez problémů, že to zkušená matka, vlastně všechna čtyři mláďata zvládla porodit během jedné jediné hodiny. Samice má čtyři struky, takže na každého by se mělo dostat.
1: Kousek od nás jsme se dívali na tátu, odpočívá, ale jinak si myslím, že matka i otec jsou šikovní, ne?
2: Určitě jsou šikovní, jinak samozřejmě hyenka je spíše soumračné až noční zvíře, takže táta právě teďka dospává.
1: Jak jste na tom v postavení mezi zoologickými zahradami v Evropě?
2: Jsme na tom velmi dobře, protože vlastně takhle kontinuální chov nevíme o tom, že by se někde zadařilo. Ten pár si sednu harmonizuje natolik, že jsme schopni vlastně každoročně zatím odchovávat mláďata a doufáme, že to ještě nějakou chvilku vydrží.
1: Původní pár byl z Jihoafrické republiky, jestli si to dobře pamatuju.
2: Přesně tak a to jsou právě ti naši rodiče, takže ta krev i pro tu Evropu je nesmírně cenná.
1: Kdy budou k vidění? My zatím

0: písku, ve které se můžou válet, ležet si tam, zároveň tam mají kaliště, mají rádi teplo. Pod každou tou infra je skoro až 60 stupňů. Je to taková velká rampa, asi metr dlouhá, tam se vejde celá parta hyenek, včetně mámy a mláďat, a právě ta zmíněná boudička.
1: A vidět je můžete alespoň třeba na obrázcích malé hyenky, na fotografiích Heleny Hubáčkové na našich webových stránkách hradec.rozhlas.cz. Ze 4 chundelatých klubíček jsou 2 samičky a 2 samečkové.

Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: S Václavem Neckářem si možná prospěvujete, pobrukujete 9 minut před 10. hodinou v dopoledním Habaději. Kdyby vás zajímalo téma dnešní radioporadny, protože často taky dá chvilku vymýšlení, pokud byste chtěli nám napsat nějaké dotazy, tak dnes to bude očkování s profesorem Jiřím Beranem. Očkování hlavně proti klíšťové encefalitidě, meningitidě a potom probereme taky některá cestovní očkování, co je třeba dobré minimálně o tom zauvažovat, když se chystáte někam na dovolenou, třeba do exotických destinací, tak o tom všem po 11. hodině. Pro vaše dotazy e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a po 13. hodině opět Alex Minářová, tentokrát pozvala zpěváka skupiny Slza Petra Lexu. A my se od něj dozvíme i to, kdo stojí za vznikem kapely Slza. Čí to byl nápad?
1: Kolegy Lukáše, kytaristy. Ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
0: Celý rozhovor se zpěvákem Petrem Lexou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie navrhla obžalovat cizince z pokusu o vraždu v Hradeckém obchodním centru. Hořická radnice přijímá přihlášky projektů do participativního rozpočtu do konce května. Na některých středních školách v Česku dnes začaly ústní maturity a dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 19 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Vyšetřování lednového útoku v Hradeckém obchodním centru Futurum je u konce. Kriminalisté navrhli obžalovat z pokusu o vraždu vazebně stíhaného cizince, který napadl obuškem a sekáčkem 28-letého muže cizí státní příslušnosti. Ten se bránil nožem a oba skončili pořezaní. Při konfliktu byla zraněná i náhodná 25-letá svědkyně. Muži hrozí až 20 let vězení. Obyvatelé Hořic mají ještě necelé 2 týdny na to, aby přihlásili své nápady do dalšího ročníku participativního rozpočtu. Sběr podnětů v projektu Lepší Hořice končí 31. května.
2: Město vyčlenilo na realizaci nápadů svých obyvatel 600 tisíc korun. Vůbec poprvé radnice umožnila přihlásit své myšlenky i 15-letým. Projekt je potřeba srozumitelně popsat a zdůvodnit jeho přínos. Není ale potřeba žádná odborná podoba návrhu. S případnou přípravou mohou zájemcům pomoci zaměstnanci úřadu. Podané záměry posoudí odborná komise a z těch, které připadají v úvahu, vyberou ty vítězné v hlasování sami obyvatelé. Z Hořic Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají 2 povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
3: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška. Sport.
0: Ve Švýcarsku pokračuje hokejové mistrovství světa. Slovensko včera porazilo Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1, Švédsko Dánsko 6-2 a Rakousko Maďarsko 4-2. Německo prohrálo s Lotyšskem 0-2 a Slovinsko s Norskem 0-4. Dnes večer čeká další zápas i českou reprezentaci. Od 20 hodin 20 minut se utká se Švédy. Počasí. My čekáme polojasno až oblačno, večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, v Polabí až na 21, na horách na 9 až 13. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 11 z Vamberka do Rybné nad Zdobnicí. Dělníci tam opravují propadlou vozovku a proto se místem jezdí kyvadlově. Práce potrvají až do července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A my nezastavujeme, jedeme dál v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. I 4 minuty po 10. hodině je pondělí 18. května a dál pokračuje soutěžení v našem vysílání jednak o vstupenky na hudební festival Koleto v Artyně, ale taky nás čeká Věřte, nevěřte po 10:30 a tam budeme mít třeba 2 lístky na recital Jiřího Šmicra v Hradci Králové, což určitě bude moc pěkný zážitek. Taky nás čeká aktuální předpověď počasí a taky si popoví dáme s dětmi. Mezinárodní den muzeí už jsme dnes jednou připomínali, tak teď se k němu ještě jednou vrátíme s našimi nejmenšími. Přejeme hezký den, ať se i dál hezky poslouchá.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: Kdo byste u toho chtěl být, u tohoto legendárního hudebního festivalu, který se koná už tuto sobotu 23. května. My z něj taky budeme živě vysílat, ale teď je tedy moment pro vás, kdo byste chtěli získat dvě vstupenky, tak pokud se k nám dovoláte jako první, jsou vaše. A já koukám, že tohle to byl nebo byla první volající. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý den, ano. Dobrý den. Tak ještě jednou, trošku nás zlobilo spojení, ještě jednou povězte, od Trutnova voláte?
2: Ano, tady Jana, dobré ráno, dopoledne.
1: Dobré dopoledne, no tak paní Jano, je to vaše? Gratuluju.
2: Jo, děkuju, děkuju.
1: Byla jste se někdy už podívat na tomhletom hudebním festivalu?
2: Nebyla, ale už jsem to párkrát slyšela a tak letos bychom plánovali a ono to vyšlo.
1: No vidíte to a máte rázem program, takže už dneska od pondělí se můžete těšit na sobotu, že si uděláte hezký výlet a hezký den. Tak ještě jednou moc gratuluju, užijte si to, mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Moc krát děkuju, naslyšenou.
1: Není vůbec za co. My tady ještě nějakých pár vstupenek máme, takže pokud se chcete radovat jako paní Jana, tak nás dobře poslouchejte, protože o vstupenky hrajeme až do pátku. Stačí jenom zachytit včas tenhle ten signál, co hrál před chviličkou a dovolat se k nám jako první.

0: A s Abou jsme doputovali za dětmi. My jsme už o tom dnes mluvili, že dnes slavíme Mezinárodní den muzeí a zároveň uplynulo přesně 135 let od otevření budovy Pražského národního muzea. Jestli pak ale dnešní děti ví, co všechno se tam ukrývá? Zjišťovala to naše redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je muzeum?
2: Vím a v tom třeba musí tam být nějaký výzdoby, ale nesmí se na to šahat, jenom když tam je, můžete si šáhnout.
3: Tam jsou kosti ze zvířat. To je takový domeček a v tom jsou nějaký kostry a nějaký výzdoby.
4: Falešný dionát anebo starodávní věci.
1: A už jste tam někdy byli?
4: Já.

0: nějaký drahý kamínky.
1: A co? Ty už jsi tam nikdy taky byl?
2: Se školkou a viděl jsem tam nějaký zvířata a indiány.
1: A proč lidi do muzea chodí?
3: Aby se tam mohlo něco prohlídnout, když něco neznají.
4: Protože se tam z toho spoustu dozvíš.
2: Protože to je zábava.
1: A děti, když už jsme v muzeu, co se tam nesmí?
2: Nesmí se tam zlobit.
5: A taky se tam nemůže třeba zapalovat sýrky a třeba zapálit nějakou sochu nebo tak.
6: Ani nic neukrást.
4: Nesmí se tam dělat blbosti.
7: Nesmí se tam křičet, běhat a třeba jezdit na koloběžce.
8: Nesmí se tam líst na třeba kostry nebo na nějaký starodávní stromy.
9: Nesmí se tam ničit ty sochy.
10: Nesmí se tam házet odpadky.
4: Nesmí se tam jíst žádný jídlo ani pití.
11: A takhle to vidíme my.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Přejeme krásné dopoledne, je 10 hodin 27 minut. V Česku se tento týden má oteplovat, občas do toho ale zaprší, tak my si to teď upřesníme s Imrichem Drapákem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Teď už zdravím pana Drapáka do hradecké pobočky. Dobré dopoledne.
2: Pěkný den přeji.
0: Pane Drapáku, tak aktuálně, co nás čeká tento týden, když to vezmeme ode dneška?
2: Říká se to docela přesně, bude se postupně oteplovat, ale musíme počítat v odpoledních hodinách s nějakými přeháníkami, ojedněli i s bouřkami. Dneska 16 až 19 stupňů, na obloze pojasno až oblačno. Jako jsem říkal, odpoledne večer se vím, ještě můžou vyskytnout nějaké přeháníky, z vyšší pravděpodobností budou spíše na horách. Vítr slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. V noci by to mělo být bez srážek, pojasno, oblačno, na některých místech až jasno, ojedněli mlhy. 7 až 4 ty minima, světa už o něco teplý, 18 až 21, opět pojasno až oblačno, odpolní hodina přechodně až zataženo a opět se nám můžou odpolní hodina vyskytovat přehánky z menší pravděpodobností i bouřky a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu nebo i klidno.
0: A v dalších dnech, jestli se můžeme jenom podívat, jaký bude nějaký vývoj třeba až do konce týdne orientačně?
2: Tak opravdu bude postupné oteplování, musíme počítat ještě ve středu i ve čtvrtek v těch odpoledních hodinách s nějakými přeháníkami a bouřkami, že by se jí mohly vyskytnout. Teploty by mohly jít nahoru, ve čtvrtek už nějakých 23, pátek nějakých 24, tam to vypadá v pátek, že už by to bylo i bez srážek. Sobota taky zatím vypadá spíš jenom výjimečně nějaká přeháníka, teploty už by se mohly dostávat někam i k 25 stupňům, neděle už to vypadá teploty, že by šly i přes 25, nějakých 27. Opět v odpoledních hodinách nějaká slabá přehánka by se vyskytnout mohla.
0: Výborně, tak jsme proletěli celý tento týden, protože jsme na jeho začátku. Děkujeme za informace. Imrich Drapák, díky a naslyšenou.
2: Nemáte za český den, přeji naslyšenou.
0: A v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové nás už za chvíli čeká soutěž Věřte, nevěřte.

0: Dneska rozdáváme ještě víc než obvykle, protože ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové už paní Jana před chvílí vyhrála dvě vstupenky na hudební festival Koleto v Artyně. Máme tady pro vás další, takže stačí jenom vydržet, čekat na signál. No a v tuto chvíli naše pravidelná dopolední soutěž, do které nám můžete telefonovat nebo taky psát e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Telefon 726 46 46 46.
1: Věřte, nevěřte.
0: A o co dnes hrajeme? O dva lístky na recital Jiřího Čmicra a bude to v rámci koncertního léta na Orlici 28. května od 19 hodin v areálu Slezské plovárny v Hradci Králové a ještě k tomu přidáme balení mikrotenových sáčků 50 kusů. Takže kdo byste chtěli jít na Jiřího Čmicra, herce, písničkáře, zpěváka, tak si pojďte zahrát s námi a protože už je 18. května, tak si dnes budeme povídat o dovolených. Mnoho turistů se na dovolené, nevím, jestli i vy možná máte i takovou zkušenost, nebo minimálně jste to někde četli, nebo jste viděli třeba i nějaká videa. Mnoho lidí se na dovolené setkává s takzvanými válkami o lehátka. Někteří brzo ráno, ještě hodně dlouho před snídaní, běží k bazénu, házejí na lehátka ručníky a další věci, aby si zabrali místa. No a dokonce loni to už došlo tak daleko, že někteří hosté spali na lehátkách na ostrově Tenerife přímo u bazénu, aby si zajistili místo na druhý den. Takže vlastně vůbec neodcházeli, spali tam celou noc. Věříte tomu? Teď už se můžete zamýšlet, protože to tím už začíná naše dnešní zpráva, která ale pokračuje dál, že některé cestovní kanceláře už se snaží tuhletu věc řešit a některé třeba nabízí turistům možnost předem si rezervovat místo u bazénu. Je to samozřejmě za nějaký dodatečný poplatek a ve Španělsku turistům v některých regionech hrozí za toto zabírání lehátek pokuta až 250 eur, což je zhruba nějakých 6 000 korun, za to, když zaberou lehátka a potom se od nich na několik hodin vzdálí, jdou třeba k moři a nechají si tam ty věci ležet. Tak co myslíte, je to všechno pravda, že se někde třeba spí u bazénu na těch lehátkách, abyste měli jisté místo, nebo že ve Španělsku za to hrozí pokuta? 726 46 46 46, naše telefonní číslo. Dobré dopoledne, Český rozhlas.
2: Dobrý den, tady je Hanka Strutnova a já vám stoprocentně věřím, protože o lehátka je velký boj a nějak se to řešit musí. Takže ať už tou pokutou nebo nějakou kontrolou a není to fér, když si tam někdo dá jenom ručník a není tam.
0: Je to tak a vy jste někdy zažila takovou válku, paní Hanko?
2: Úplně nezažila, ale hodně o tom slyším a myslím si, že je to v pořádku, že se to řeší a že se mají ty lidi střídat, aby k sobě ho doplní.
0: Aby to bylo spravedlivé. Mějte se moc hezky, paní Hanko, děkujeme za odpověď. Naschledanou,
2: naslyšenou.
0: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den, tady Radek.
0: Ano.
3: A já vám dneska nebudu tak trošku věřit.
0: Nebudete, něco se vám tam nezdá, myslíte si, že...
3: Ta rezervace od těch cestovních kanceláří.
0: Aha, ne, tak to se vám tam nějak nelíbilo, nepozdávalo, takže celkově nevěříte. A vy byste byl ochotný, nebo někdy jste to takhle třeba zkoušel, vstát tak brzo ráno, někdy kolem 5., 6. jenom proto, aby se zabralo lehátko?
3: Ne, to nezažiju, ani to nezažiju, protože já tam nejezdím.
0: Ne, máte jinou dovolenou snu. Tak se mějte moc hezky, pane Radku, naschledanou.
3: Jo, taky, naschledanou.
0: Naschledanou. A ještě další soutěžící, dobré dopoledne.
4: Dobrý den, tady je Iva z Náchodska.
0: Ano, no a paní Ivo, co vy říkáte na tuto zprávu a na ta opatření, která jsem četla, věříte všemu, co zaznělo?
4: A věřím úplně všemu a myslím, že teď se o tom dost mluví, takže určitě to je, bude pravda.
0: Že se s tím možná přece jenom začíná něco dělat.
4: Ano, docela bych řekla, že by to bylo správné, kdyby tam byla nějaká rezervace jiná, nebo takhle nějak to jenom na pár hodin třeba, nebo takhle a by se mohl každý vystřídat. Mm-hmm.
0: Dobře, děkujeme i vám za odpověď, mějte se moc hezky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Tak za chviličku se to dozvíme, jak to bude v této sezóně, jestli jsou v tomto směru nějaké novinky, bavíme se o válce o lehátka, většinou jsou to takové ty dovolenkové rezorty u moře, kdy ale máte u hotelu bazén. Ještě zopakuju naši e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz i na ní můžete odpovídat, jestli věříte tomu, že někde hosté na těch lehátkách dokonce i v noci přespávali, aby si tam drželi místo. místa, nebo že cestovní kanceláře nabízejí předplatit si ta lehátka, nebo že ve Španělsku v některých regionech bude hrozit pokuta, pokud si hodíte na lehátko ručník a odejdete na další dobu. Věříte? Nevěříte? Odpovězte.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme s legendárním letos stoletým hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máničkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

dnešní soutěž. Jsme zvolili dovolenkové téma, protože už je 18. května, no tak mnozí určitě už rozmýšlíte, kam byste se chtěli jet podívat, jestli to bude vaše oblíbené osvědčené místo, nebo jestli zase tentokrát zkusíte něco úplně jiného. My jsme se bavili o takzvané válce o lehátka, kdy opravdu někteří běží zabrat ta lehátka ještě dlouho před snídaní, musí si přivstat a taky jsem říkala, že třeba ve Španělsku v některých regionech za toto bude hrozit pokuta, když si dáte na lehátko ručník, ale někam na delší dobu odejdete. Jaké jsou vaše názory v e-mailech, jak odpovídáte, paní Jana, tentokrát vám nevěřím. Vím, že o lehátka u moře bývá někdy boj, ale nocování na lehátkách to asi ne, v rezortech si to správci hlídají. Paní Jana z Hradce Králové píše, protože já jsem tvrdila, že i na některých místech turisté na těch lehátkách přespávají v noci, potom třeba od pana Pavla. Je to k smíchu, jak se v dnešní době lidi chovají. Myslím si, že to je dnes pravdivé, ale nevěřím. Potom od paní Jarmily odpověď, dnes vám 100% věřím. Od paní Jany. Také jsme měli s lehátky u moře problém, ale i přesto vám dnes nevěřím. Paní Jitka, dobrý den, já věřím. Lidé bojují o cokoliv a kdekoliv. Vzpomínám na fronty na pračky a lidé taky přespávali na ulici. Krásný den přeje Jitka z Radče. Od pana Patrika odpověď. Dnes věřím. No, tak si to představte, že existují k tomu i videa, že opravdu, neříkám, že všude, ale opravdu hosté na ostrově Tenerife v určitém rezortu na těch lehátkách skutečně přespávali, aby si zajistili místo u bazénu. Tak to je jeden bod pravdivý z toho, co jsem říkala. Některé cestovní kanceláře se snaží tuto věc řešit a nabízí turistům možnost předem si rezervovat místo u bazénu, i když je to za poplatek, tak to je taky pravda. A ve Španělsku turistům v některých regionech hrozí pokuta až 250 eur, tedy zhruba asi 6 000 korun, za to, když zaberou lehátko, hodí si na něj ručník a další věci a na několik hodin se od něj vzdálí. A to je taky pravda, takže všechno dnes opravdu souhlasí. Někdy je to opravdu velká válka, tak alespoň někde už se snaží to trošku korigovat. No a teď z minulého týdne je to zpráva, že jeden německý turista dokonce vysoudil odškodnění asi přes 24 000 korun, když to přepočítáme, protože byl na dovolené v Řecku a přesto, že vstával už v 6 hodin ráno, tak se mu vůbec nedařilo sehnat lehátka u bazénu, protože ostatní hosté byli rychlejší, nechávali na nich právě ty ručníky. Takže on zažaloval cestovní kancelář, že tuto situaci neřeší a soud mu dal za pravdu. Takže z toho bylo aspoň odškodné, no a třeba ty peníze ušetřil, dal si je stranou, aby si mohl lehátko předplatit na další dovolené třeba v této sezóně. Tak dnes to byla opravdu všechno pravda a my vstupenkami na recital Jiřího Čmicra v areálu Slezské plovárny v Hradci Králové dnes odměňujeme paní Ivu z Náchodska. Gratulujeme.

Za 5 minut bude 11 hodin, po 11. už nás čeká radioporadna. Dnes se vrátíme s profesorem Jiřím Beranem k tématu očkování, protože se ptáte na klišťovou encefalitídu, ale taky je to očkování třeba proti meningokokové nákaze nebo očkování před cestami do nějakých exotických zemí. Když už jsme před chvílí mluvili o dovolených, tak na to navážeme. Pro vaše dotazy je tu e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
5: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
5: Malé prodejny mohou znovu žádat o dotaci na provoz. Manželský pár napadlo v Rakousku stádo krav. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa večer duel se Švédy. Dnešek bude polojasný až oblačný s teplotami do 19 stupňů. Pohodové pondělní dopoledne vám přeje Alena Brantová. Malé venkovské prodejny v Královéhradeckém kraji mohou i letos žádat o dotaci na provoz. Dotační program Obchůdek 2021+ vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a připojí se k němu i Královéhradecký kraj. Žádosti bude možné podávat do konce června, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
6: O dotaci až do výše 70 000 korun mohou žádat provozovatele obchodů v malých obcích, ve kterých funguje jediná provozovna. Celkem bude na podporu v kraji připraveno 3,8 milionů. Korun.
5: Ředitel České lesnické akademie v Trutnově musí do konce srpna vysvětlit pochybení, které v hospodaření školy objevil aktuální audit. Kontroloři upozorňují především na nesrovnalosti v evidování služebních jízd, využívání služebního vozu pro osobní účely nebo v evidenci odlovené zvěře. Žena v Rakousku nepřežila útok stáda krav. Její manžel skončil s těžkými zraněními v nemocnici. Potvrdili to dnes policejní úřady s tím, že se incident stal včera ve východním Tyrolsku. Stádo zhruba 40 krav patří sdružení místních zemědělců a pohybovalo se na označené pastvině. Přesné okolnosti neštěstí policie stále vyšetřuje.
7: Podobné incidenty nejsou v Alpách výjimečné. Jen v Tyrolsku se každé léto na horských pastvinách pohybuje více než 100 000 kusů dobytka. Loni v létě Rakousko varovalo před útoky alpských krav po sérii incidentů ve Štýrsku a Korutanech. V reakci na to spustili úřady některých regionů kampaň s názvem Horské pastviny nejsou kontaktní zoo. Podle loňského rozhodnutí nejvyššího soudu totiž farmáři nemusí stavět ohradníky. Oblast, kde se pase stádo, stačí označit cedulí a odpovědnost za bezpečnost nesou v první řadě sami turisté. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
5: Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku zatím nejsilnější soupeř. Češi vyzvou Švédy, kteří na posledním šampionátu získali bronz a v kádru mají přes 10 hráčů z NHL. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
5: Čekáme polojasno až oblačno, večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, v Polabí až na 21. Na horách naměří 9 až 13 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: S dlouhým zdržením teď počítejte na silnici číslo 37 u Trutnova. Kvůli pracím na vozovce se tvoří kolony mezi Trutnovem a Novým Rokytníkem. Postojíte si tam až hodinu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je 11 hodin a 4 minuty a to znamená, že za chvíli v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové už vám nabídneme radioporadnu. Dnes se vrátíme k tématu očkování. Probereme jednak opět klíšťovou encefalitidu, na kterou se ptáte, ale taky třeba meningitidu a taky očkování před cestou do exotických destinací. Můžete se ptát buď na e-mailové adrese studio.hradec@rozhlas.cz a nebo na telefonním čísle 726 46 46 46. Začínáme už za chvíli a přejeme hezké dopoledne.

0: Radioporadna.
1: Dnes se, jak už jsem slibovala, vracíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové k tématu očkování, což je velice široký pojem. Budeme ale hned za chviličku konkrétnější s naším dnešním hostem, kterým je profesor Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
1: A samozřejmě hodně dotazů tady máme na to, co už i zaznělo v našem vysílání, ale ještě se posluchači stále ptají na očkování proti klíšťové encefalitidě. Protože ono je to teď aktuální, samozřejmě ty zprávy z meteorologického ústavu upozorňují na to, že klíšťata se vyskytují v hojném počtu, můžou způsobit výrazné zdravotní komplikace, ale chceme zmínit i třeba očkování proti meningitidě. Tak já si myslím, že ale asi začneme tou encefalitidou, protože to je aktuální, nebo takto. Aktuální jsou klíšťata, ale jinak vlastně se říká, že ideálnější je asi jiné období pro očkování. Proti klíšťové encefalitidě než teď. Máme 18. května.
2: Tak já si myslím, že očkovat se může kdykoliv během roku. To, že je to závislé na sezóně klíšťaty, je ve své podstatě mýtus, protože je potřeba aplikovat alespoň první a druhou dávku očkování proti klíšťové encefalitidě, a to s rozestupem 14 dnů až 3 měsíce. A my vždycky doporučujeme ten spíš další interval, což je lepší. A ta další třetí dávka se potom aplikuje v rozmezí až jednoho roku od druhé. A opravdu je to nezávislé na té sezóně, protože působení té očkovací látky je úplně jiné, než je působení klíštěte a toho viru. Takže jde vždycky o to, kdo je první v té ochraně, jestli je očkovací látka, anebo jestli se tam uplatní ten virus. Čili je to nezávislé. Samozřejmě, že očkování s tříměsíčním intervalem mezi prvními dvěma dávkami během zimních měsíců je dobrou přípravou na tu sezónu klíšťat, která, jak jste velmi dobře zmínila, je vysoká. Je tady velké množství populace klíšťat a samozřejmě, že některá z nich jsou infikována jak virem klíšťové encefalitidy, tak jiná zase jsou infikována lymskou boreliózou.
1: Po jaké době už je člověk chráněný? Je to až po té druhé dávce, když potom ta třetí je s takovým velkým odstupem?
2: Určitě obecně se uznává, že lidé jsou chráněni za 14 dnů od aplikace druhé dávky vakcíny. My v našich výzkumech ale víme, že i po aplikaci první dávky vakcíny většinou, pokud ten člověk onemocní, nedochází k závažným formám s parézami a podobně. Čili už aplikace první dávky očkovací látky přináší alespoň parciální ochranu vůči onemocnění klíšťovou encefalitidou.
1: Jak je to s úhradou pojišťovny u tohoto očkování?
2: Tak toto očkování je hrazeno všem osobám starším 50 let a to základní schéma i přeočkování, které musí být ale aplikována u registrujícího praktického lékaře. Tam, když si ti lidé přijdou, tak očkování dostanou zdarma. Zdarma je i pro vybrané profesní skupiny, kdy to hradí zaměstnavatel, ale jinak pro děti, adolescenty a mladé dospělé do věku 50 let, tak ty si to musí hradit sami. Nicméně zdravotní pojišťovny přispívají alespoň 500 korunami na jednu dávku vakcíny ročně.
1: Jsou nějaké rizikové skupiny, kde by se opravdu toto očkování dalo doporučit?
2: Tak určitě je velmi dobré, když jsou to lidé, kteří tráví velký čas v přírodě, a to ještě v oblastech, kde se ve zvýšené míře objevují infikovaná klíšťata klíšťovou encefalitidou, což jsou jižní Čechy, severní Čechy, severní Morava, jižní Morava, a pokud tam ti lidé docházejí, ať už profesně a nebo rekreačně, je dobré, aby byli aby byli očkováni především pro ty turisty při takových těch outdoorových aktivitách na loukách, nejenom v lese, ale na loukách na pokraji lesa, kde těch klíšťat je největší množství.
1: Já ještě jednou připomenu telefonní číslo, kdybyste se chtěli zeptat na něco v naší dnes očkovací radioporadně 726 46 46 46.

0: A vy už se ptáte na očkování profesora Jiřího Berana, který je dnes naším hostem v radioporadně. Tak máme tady dotaz od pana posluchače Strutnova, který navazuje na to, o čem jsme mluvili před písničkou. Je mu 58 let, ještě by si chtěl pro jistotu ujasnit a upřesnit, jestli když je mu 58, tak má očkování proti klíšťové encefalitidě plně hrazené.
1: Ano, očkování proti klíšťové encefalitidě má plně hrazené, měl by navštívit svého praktického lékaře, který schéma začne a také je dokončí. Všechny dávky očkování bude mít zdarma.
0: No a pak tady máme zajímavý dotaz od jedné paní posluchačky, která se ptá na to, když někdo prodělal někdy už klíšťovou encefalitidu, jestli má zajištěnou imunitu a na jak dlouho případně. Ona má zkušenost, že prodělala toto onemocnění v roce 1974 a tak se ptá, jestli třeba i pro ní by bylo vhodné očkování, nebo jestli to není potřeba přece jenom, ale rok 1974, to už je docela vzdálená minulost.
1: Tak je to velká minulost, je to půl století a já osobně se domnívám, že by bylo dobré, kdyby se nechala očkovat. Já bych jí navrhoval asi tento postup, že by se nechala aplikovat první dávku očkovací látky, za měsíc by se zjistily titry protilátek a pokud by byly v pořádku, a pak by se přeočkovávala už po 5 nebo případně 10 letech.
0: A jinak, kdo prodělal klíšťovou encefalitidu tedy v nějaké nedávné minulosti, tak má imunitu na nějakou
1: tak
0: dobu?
1: Tak určitě ti lidé mají dostatečnou imunitu podle mého názoru a názoru publikací minimálně 10-15 let by ta imunita měla být, to je měřitelná. Ona tam samozřejmě existuje ještě ve formě imunitní paměti, kterou my jsme schopni aktivovat jedině tím, nebo zjistit, že bychom aplikovali jednu dávku vakcíny a ta samozřejmě komunikuje ten antigen s tou pamětí a podle toho bychom zjistili, jestli ten člověk je chráněn nebo ne, čili určitě spolehlivě prvních 10-15 let a po té době je potřeba to vyzkoušet tímto jakoby klinickým pokusem aplikací jedné dávky vakcíny. V případě, že ten člověk nebude mít dostatečný titr protilátek, tak se dokončí základní schéma očkování, čili druhá dávka za 3 měsíce a třetí za 12 měsíců od druhé.
0: Když se bavíme o onemocněních, která přenášejí klíšťata, tak je to samozřejmě ta klíšťová encefalitida, proti které máme očkování, a pak to je borelioza, proti které zatím asi stále není, ale taky umí způsobit velice závažné a navíc ještě vleklé zdravotní potíže. V jaké fázi je případné očkování proti borelioze?
1: Tak je v poslední fázi klinických studií, které probíhají nejblíž od nás v Bavorsku, a kde už proběhly 2 sezóny klíšťat. A letošní sezóna bude 3. sezónou klíšťat a pak ten výrobce ty výsledky vyhodnotí. Měla by to být očkovací látka, která funguje proti 3 základním subtypům. Ono těch subtypů dnes už je víc, ale je to proti Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii a Borrelia garinii. Tak proti nim by měla ta vakcína fungovat a ty výsledky bychom se měli dozvědět předběžně, řekněme, do 1 do 2 let a poté začne registrační proces.
0: Tak budeme to dál sledovat. Ano. No a naším dalším tématem bude meningitída, dostaneme se k němu za chvilku.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: dát. Dál si povídáme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s profesorem Jiřím Beranem o očkování. Naše další téma je meningitída, což mi připomíná i preventivní prohlídky u dětských lékařů, protože kolem 15. roku věku nabízejí i toto očkování. Tak pojďme říct, proč je důležité nebo čím závažné je to onemocnění meningitída?
1: Tak meningokoková meningitída je způsobována bakteriemi, které vlastně vytvářejí velmi rychlý průběh toho onemocnění, takže od prvních příznaků horečky, nějakého krvácevého projevu na kůži ke smrti, často to bývají spíš hodiny nežli dny. A tak to onemocnění tím, že probíhá takto rychle, tak může být zpočátku přehlédnuto a to je důvod, proč se vyvinuly očkovací látky proti meningokokům a jsou, tak jak jste zmínila, nabízeny s vlastně plnou úhradou zdravotní pojišťovny ve věku mezi 14. a 16. rokem věku pro kompletní ochranu proti meningokokům skupiny B, které u nás tvoří přibližně 50 až 75% všech onemocnění a úmrtí, tak jsou potřeba dvě dávky, ty se aplikují s rozestupem 2 až 6 měsíců podle toho, o jakou očkovací látku, od jakého výrobce je. A poté je potřeba nebo v mezidobí aplikovat očkovací látku proti meningokokům skupiny AC, dvojité V a Y. A to jsou vlastně meningokoky, které způsobují především A a C u nás přibližně 15 až 25% všech onemocnění a případných úmrtí. Jenom pro srovnání, nejčastější onemocnění bývá u dětí do jednoho roku, poté mezi 15. až 25. rokem a třetí skupina riziková jsou osoby starší 65 let. Onemocní kolem 20 až 40 osob za rok a přibližně od 1 do 5 lidí na meningokoky v České republice zemře za rok.
0: Mezi 14. a 16. rokem věku je tedy hrazené tohleto očkování. Čím to je, že vlastně mladí lidé patří mezi ty rizikové pacienty, nebo že je to ta riziková skupina?
1: No tak je to riziková skupina především z toho důvodu, že řada z nich po 15. roku odchází na střední školy nebo učiliště, nebo poté po 18. roku na vysoké školy a popravdě si musíme říci, že když u mladého člověka začne horečka nebo se objeví nějaký flíček na kůži, tak si z toho určitě nelá máme hlavu a jde s přáteli dál někam na nějaký mejdan a nevěnuje tomu pozornost. Když je doma, tak s největší pravděpodobností dochází k tomu, že si toho rodiče hned všimnou a říkají, tak ty máš horečku a vidí, když se s ním něco mění. Takže je to vlastně, tím hlavním důvodem je to, že v tomto věku tomu nevěnují pozornost a druhý důvod je fyzická zátěž, která bývá velká. Nejčastější a nejtypičtější osobou pro vznik meningokokové meningitidy je mladý člověk, který odjel na lyžařský zájezd, protože tam má velkou fyzickou zátěž a pak jsou v uzavřeném prostoru, kde se od osob, kterým ten meningokok vůbec nic nedělá a ty označujeme jako nosiče, velmi lehce v tom uzavřeném prostoru přenáší na tyto zatížené lidi a onemocnění vzniká velmi rychle.
0: No a když se pak vrátí a bude pod dohledem rodičů, co my jako rodiče bychom tady měli sledovat? Co už jsou opravdu varovné signály?
1: Tak určitě první dva příznaky. Taky jakmile se objeví vysoká horečka, objeví se jakákoliv změna na kůži, je to vysoce varující a druhým takovým znamením je to, zda to dítě nebo ten adolescent není meningální, čili jestli je schopen přitáhnout bradu k hrudníku, a čili jestli má šíji volnou. A to jsou základní příznaky a v případě, že je některý z těchto příznaků přítomen, tak je dobré se okamžitě obrátit na zdravotnická zařízení, respektive na rychlou zdravotnickou službu, která i při podezření na meningokokovou meningitidu už v místě, kde ten člověk je a když za ním přijeli, tak už aplikují antibiotika penicilínového typu už přímo v bytě a pak ho převáží k hospitalizaci.
0: Mm-hmm. A vy jste jmenoval několik látek, ještě jednou, jaké je to očkovací schéma, kolik to bude dávek?
1: Čili je potřeba pamatovat, že proti jednomu typu meningokoků je nutné aplikovat vakcínu, je to meningokok skupiny B, ve dvou dávkách, a to v den 0 a za 2 nebo za 6 měsíců podle výrobce. Tato očkovací látka vytváří větší reakci, může být větší zarudnutí, větší bolestivost ve svalu. A pak druhá očkovací látka proti meningokokům skupiny A, C, dvojité V a Y, která se aplikuje v jediné injekci a je velmi dobře tolerovaná. Čili celkem 3 injekce, 2 proti meningokokům skupiny B a 1 injekce proti meningokokům skupiny A, C, dvojité V a Y.
0: Tak to byla meningitida a za chvíli budeme mít informaci ještě pro vás, kdo se chystáte v létě někam cestovat.

0: se pomalu blížíme k závěru naší dnešní radioporadny, ale ještě důležité informace pro vás máme s profesorem Jiřím Beranem, protože se blíží léto, blíží se doba dovolených, někteří z vás si splníte sen, pojedete někam za exotikou, ale vlastně my jsme si tady povídali, že ono stačí jezdit jenom po České republice a člověk by taky na to měl myslet, na svůj zdravotní stav, na svoje zdraví, taky by se měl nějakým způsobem připravit, pane profesore, tak začněme klidně od českých zemí.
1: Tak samozřejmě, že při cestách v České republice největší riziko v posledních letech je riziko získání žloutenky typu A, virové hepatitidy A. Tam je dobré se nechat očkovat. Pro aplikaci se aplikují očkovací látky s rozestupem 6 měsíců až do konce několika let a ochrana je celoživotní. Já jenom upozorňuji, že z těch 3 000 nebo 3 500 nemocných v loňském roce významné procento nebo procento zemřelo a byly to osoby starší 40 let, takže já osobně bych doporučoval každému ve věku nad 40 let, aby se nechal proti žloutence typu A očkovat. Samozřejmě, že dneska i mladá populace je proočkovaná až do věku 38 let proti žloutence typu B, tak ta by si měla doplnit to očkování proti žloutence typu A a starší i proti žloutence typu B. Při cestách do zahraničí my nejčastěji zase doporučujeme první očkování proti žloutence typu A a B. Snažíme se také doplnit očkování, pokud je překročeno nebo nekompletní proti tetanu a aplikujeme kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné obrně. No a tím, že lidé dneska cestují za větší exotikou, například do Indie, do různých států Indie, tak tam je potřeba doplňovat ještě očkování proti břišnímu tyfu, které je ale ovšem jenom na 3 roky, a očkování proti vzteklině, které se dnes nově aplikuje u imunokompetentních lidí, čili u lidí se zdravým imunitním systémem ve 2 dávkách v rozestupu 1 týdne a s ochranou na celý život. Není potřeba přeočkovávat, pouze v případě, že ten člověk je pokousán vzteklým zvířetem, a zase my vždycky upozorňujeme, že vzteklé zvíře je milé zvíře, tak tito lidé musí absolvovat už jenom 2 injekce a nemusí se jim aplikovat koňský imunoglobulín, což byl v zahraničí vždycky velký zdravotní problém.
0: A když i mluvíme o těch exotičtějších zemích a ještě o nějakém dalším očkování, týká se to i dětí?
1: Určitě. U těch dětí je potřeba

0: jak ta cesta je upravena. Zda to bude někde v rezortu nebo někde mimo, jestli to bude pod stanem, jestli to bude v horách a tak podobně. I pro cesty do hor my například pro prevenci vysokohorské nemoci doporučujeme určitý lék, acetazolamid, aby to prostě omezovalo vznik ty vysokohorské nemoci, který člověk užívá jednu tabletu při cestách nad 2 kilometry, každé ráno si ji dá, aby to měl jako prevenci vysokohorské nemoci. Hmm.
1: A existuje něco do takových těch zemí, jako je Turecko, Egypt, proti střevním potížím? Já věřím tomu, že lidé, kteří to zažili a zkazilo jim to dovolenou, takže by rádi o tom zauvažovali, ale vlastně nevím, asi očkování jako takové není.
0: Není. Říká se, že očkovací látka proti choleře je očkovací látkou zároveň i proti onemocněním střevním způsobeným Escherichia coli, ale ne všechny ta střevní onemocnění jsou způsobená tímto patogenem. Často to bývají salmonely, často to bývají šigely. Já osobně si myslím, že je potřeba mít především střídmost u těch švédských stolů a především to, že vlastně je lepší než studenou kuchyni, tak si vybírat především teplou kuchyni a to je asi to nejdůležitější a vždycky si sebou vzít něco na pohotovostní léčbu, což většinou bývá nějaké střevní dezificienc plus k tomu preparát s účinnou látkou loperamid, která vlastně tlumí peristaltiku střevní. Ty léky se berou různě, ten první se užívá vlastně v závislosti na čase, třeba 3x až 4x za den, když to ten druhý se bere v závislosti na průjmové stolici. Člověk si vezme napřed 2 takové tobolky nebo žvíkačky to mohou být a druhou si vezme až teprve po další průjmové stolici. Většinou se to dá zastavit během, řekněme, 1-2 dnů, ale je potřeba být na to připraven a mít ty léky sebou.
1: Připraven a vybaven, říká profesor Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Děkujeme za dnešní návštěvu a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Moc děkuju za pozvání a nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 11 hodin 51 minut. K tomu za chvilku nás čekají už písničky od srdce, už po zprávách ve 12 hodin. Dnes je 18. května a svátek mají Nataši. A teď ještě na rada od Jarky Vykoupilové. Já jsem nedávno zaslechla takovou debatu, jestli vyléváte vodu, která se usadí na povrchu jogurtu, nebo ne. A že pokud vyléváte, tak děláte velkou chybu, protože se ochuzujete o tekutinu, která má v sobě spoustu živin. No a na to právě naváže Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Syrovátka se dokáže zasloužit o stabilizaci hladiny cukru v krvi. Doporučeno je pití syrovátky před jídlem. Syrovátka totiž obsahuje kvalitní bílkoviny, vitamín skupiny B i minerály, jako jsou vápník, draslík a fosfor. Syrovátkový protein je jeden z nejrychleji vstřebatelných zdrojů bílkovin, ideální po silovém tréninku nebo náročné fyzické námaze pro regeneraci svalů. V historii byla syrovátka používána ke zkrášlovacím procedurám v lázních. Přidáním do koupele pomáhá s kožními problémy. Bývá rovněž součástí krémů, vlasových balzámů i šamponů. Doslova o ní naše babičky říkali, že dokáže čistit krev i to, že je balzámem na žaludek. Když ji vychladíte, získáte ideální osvěžení v horkých dnech. Syrovátku lze též rozmixovat s ovocem. Například kombinace banánu a medu je perfektní. Přidává se do ovesných kaší i do domácího pečiva, kterému dodá lehce na kyslou chuť.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Je 12 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Začala školní část maturit. Český rozhlas vysílá už 103 let. Goly Daridy a Mihálika pomohly hradeckým fotbalistům do evropského poháru. A dnes je oblačno až polojasno, zapršet by mohlo hlavně na horách. Krásné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Na jednotlivých středních školách v Česku začalo období profilových neboli školních maturit. V Královéhradeckém kraji k nim míří téměř 5000 studentů. Řada z nich využívá možnosti nahradit maturitní zkoušku z cizího jazyka uznávaným certifikátem. Například na gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři je takových studentů čím dál víc, říká ředitelka Julie Němečková.
6: Řekla bych, že letos je ten počet daleko vyšší, než byl v loňském roce, a ta tendence je stoupající určitě v posledních letech. Třeba v Oktávě nám maturuje v podstatě jenom 10 studentů a z toho dva maturují, protože v angličtinu nemají jako státní zkoušku, ale tam se maturují z matematiky.
4: V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové začal 28. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Účastní se jí 2000 zástupců veřejné správy z celého Česka. 160 letošních přednášek je zaměřených především na kyberbezpečnost, využití umělé inteligence nebo digitalizaci zdravotnictví. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emílie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
7: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
4: Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas teď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jen britská BBC.
8: Sport.
4: Výbornou střeleckou formu předvedli v této prvoligové sezóně hradečtí fotbalisté Darida s Mihálikem. I díky jejich gólům teď mohou Východočeši slavit celkově čtvrté místo, které jim zaručuje kvalifikaci do konferenční ligy. V jarní části řádil především útočník Ondřej Mihálik, který se ve druhé polovině sezóny trefil 8krát. Jeho formu ocenil i trenér David Horejš.
9: Odšpuntoval takovou tu sérii, která nás prostě dostala tam, kde dneska jsme. Dával vítězný góly a to si strašně ceníme, proto aby jsme se dostali do té šestky, což byl náš sen, tak jsme museli doma porazit Slávy. Aby jsme mohli hrát evropský pohár, museli jsme to měsíci porazit ještě jednou. Ondra znova gol, takže tomu týmu obrovsky pomohl.
5: Počasí.
4: Pondělní odpoledne bude oblačné až polojasné, odpoledne a večer čekáme výjimečně přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Teplotní maxima 16 až 19, na horách 9 až 13 stupňů. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli propadlé vozovce doprava řízena kyvadlově.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A my už jsme se rázem ocitli v písničkách od srdce, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Po poledních zprávách vám můžeme nabídnout možnost, že nám můžete zatelefonovat nebo napsat a poslat někomu písničku i s nějakým hezkým vzkazem, ať už to bude blahopřání nebo třeba jenom pozdrav. Dnes je 18. května, svátek slaví Nataša, zítra slaví Ivo, ve středu potom Zbyšek. Naše telefonní číslo, na kterém si můžete objednávat písničky, je 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz, no a nebo je tu taky číslo, na které můžete posílat SMSky 900 1104, a pište je tak, že do úvodu napíšete velkými písmeny heslo Hradec, pak uděláte mezeru a potom píšete text vašeho vzkazu. V nabídce třeba Eva Farná, Václav Neckář, taky John Lennon, Brontosauři, Holky, skupina Elán nebo Maria Rotrová. Hezké odpoledne a ať se hezky poslouchá.
5: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
2: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
1: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky Radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen tři dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
3: maršál Malinovský,
1: sovětský námořní důstojník. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.

S vámi je dál Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte písničky od srdce, které si můžete navzájem až do 13. hodiny posílat. My jsme mluvili v našem vysílání už o tom, že o víkendu se konala akce Čisté Krkonoše, kdy dobrovolníci uklízeli odpadky v okolí Špindlerova mlýna. A máme tady už výsledky, mají zváženo, se sbírali 2,5 tuny odpadu. Do úklidu se zapojili zhruba 300 lidí a mezi těmi nalezenými odpadky byly stovky papírových kapesníků, byly tam plastové obaly, lahve, plechovky, ale i rozměrnější odpadky. Takže všem dobrovolníkům, kteří se zapojili, teď posíláme písničku a písnička bude taky babičce Nataše Dankové do Trutnova. Všechno nejlepší k svátku přeje Adélka.

Posloucháte dál písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď je připravena Rosa na kolejích a bude to pro pana Ivana z Náchoda, který včera oslavil půlkulaté narozeniny. Dodatečně mu všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně hodně zdraví přeje celá jeho rodina.

0: Olšovské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: Poznali jste, jedná se o soutěžní signál, to znamená právě v tuto chvíli můžete získat dvě vstupenky na hudební festival Koleto v Rtyni, který se koná už teď v sobotu 23. května. My o tom tu budeme vysílat odpoledne i v přímém přenosu, ale pro naší soutěž samozřejmě máme nějaký omezený limit, takže já už to tady pomaličku začínám stopovat a pokud to nikdo nezvládne v následujících kolika třech vteřinách, 3, 2, 1 a úplně, já si myslím, že jak jsem řekla to slovo jedna, tak se rozsvítilo to na mě tady telefonní okýnko, takže to ještě můžeme uznat. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Halo, halo, slyšíme se?
2: Ano, já vás slyším.
1: Dobrý den, tak já už vás taky slyším, v pořádku, odkud nám voláte?
2: Já volám z Rychnova.
1: Z Rychnova nad Kněžnou a teď je už jasné, že z Rychnova si uděláte pěkně výlet do Rtyně v Podkrkonoší v sobotu, protože dva lístky jsou vaše.
2: Ani to nebylo, že jste po mě nechtěli, žádná ani otázka.
1: Ne, je to jenom no. Za rychlost, i když trošku musím říct, že po obědě vám to trvalo, než jste doběhli k těm telefonům. U čeho jsme vás zastihli právě? Co jste dělala?
2: Zastihli jste mě u lenošení, vyhřívám si kosti, neboť jsem se vrátila ze čtyřdenního studeného turistického zájezdu do Jeseníku.
1: No tak je pravda, že to počasí zrovna úplně nepřálo, ale i to k jaru patří. Jinak jste si to ale užila?
2: No, užila problémy, ale to byla moje hloupost.
1: Asi i taky pršelo v Jeseníkách.
2: No, ono tam i chumelilo.
1: No jo,
2: tak padaly,
1: vy jste to měli se vším všudy. Aspoň máte hodně zážitků. Doufejme, že počasí na tuhletu sobotu si vylepší, ale meteorolog Imrich Drapák říkal, že ano, tak tam to snad bude lepší. Mějte se moc hezky, vydržte chviličku na lince, napíšu si na vás kontakt a užijte si festival v sobotu. Mějte se krásně.
2: Naschledanou.

12:40. Dnes po 13. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové uslyšíte zpěváka Petra Lexu ze skupiny Slza, který bude hostem Alex Minářové. Ale teď jste vybrali z naší hudební nabídky Evu Farnou a píšete, zahrajte pro Monču Štíkovou z Hořic, která má tento týden svátek. Hodně štěstí a lásky a radosti přeje kamarádka Alena.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Dnes už jsme dvakrát ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové soutěžili o vstupenky na hudební festival Koleto Vrtyně, který se koná v Vrtyni v Podkrkonoší už tuto sobotu 23. května a hrajeme dál až do pátku včetně, takže pokud si chcete ulovit svoje dva lístky, určitě velká pravděpodobnost a velká šance, že by se to mohlo ještě podařit, a pokud by vás zajímal program, tak o něm víc řekne pan ředitel festivalu dnes v našem odpoledním vysílání, kde bude hostem. No a my pomalu zavíráme polední písničky od srdce ještě ale dalším vzkazem. Píšete, zahrajte prosím pro moji vnučku Elišku. Hodně štěstí ve středu k maturitě, moc drží palce. Babička Věrka z Rychnova.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nejvyšší soud přezkoumá restituční kauzu rodu Erentálů. První příznaky Alzheimerovy choroby odhaluje nová aplikace Západočeské univerzity. Zemřel bývalý fotbalový brankář Anton Schweilen a dnes je oblačno až polojasno, zapršet by mohlo hlavně na horách. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Restituční kauza šlechtického rodu Erentálu jde k nejvyššímu soudu. Okresní soud v Semilech i krajský soud v Hradci Králové sice rozhodli, že snacha posledního majitele panství Hrubá Skála na Semilsku nemá nárok na vydání bývalých rodových majetků, rodina se ale odvolala. Erentálové se domáhají přes 4000 hektarů pozemků, značná část se přitom týká i města Turnova, říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Valdštejn, Hrubá Skála, tato část českého ráje okolo skalních měst. Tam se Erentálové domáhají vrácení československého občanství. Podle mých informací Erentálům nebylo vráceno do roku 1948 nebo 1950, takže oni se ho domáhají ještě zpětně a je to tam ještě složitější.
1: Obec Vítězná na Trutnovsku připravuje výstavbu dalších 2,5 kilometrů chodníků v některých místních částech. Včetně nutných přeložek sítí budou práce stát 31 milionů korun. Podle starosty Petra Hrubého z liberálně ekologické strany Les se obec připravuje i na to, že po dokončení dálnice D11 stoupne v obci provoz na silnici.
4: Máme hotové projektové dokumentace na chodníky v Huntířově a Komárově. Čekáme, jak budou koncipované výzvy ze SFDI, abychom samozřejmě požádali o dotace na ty chodníky. A rádi bychom letos začali výstavbu chodníků minimálně v Huntířově a uvidíme, jestli se nám povede letos anebo v následujícím roce chodník v Komárově.
1: Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Test si můžou lidé vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
5: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
2: Sport.
1: V 88 letech zemřel bývalý fotbalový brankář Anton Schweilen, který v roce 1964 získal na olympijských hrách v Tokiu s československým týmem stříbro. O jeho nedělním úmrtí informoval Slovenský fotbalový svaz na svém webu. A gymnasté z Ruska a Běloruska mohou s okamžitou platností startovat v mezinárodních soutěžích bez jakýchkoliv omezení. Rozhodl o tom výkonný výbor Světové federace FIG na zasedání v Egyptě. Federace zakázala ruským a běloruským gymnastům startovat v roce 2002 po do ruských vojsk na Ukrajinu. O rok později ale rozhodla, že se sportovci z těchto zemí budou moct zapojit pod neutrálním statusem.
2: Počasí.
1: Dnes je oblačno až polojasno, odpoledne a večer čekáme výjimečně přeháňky s vyšší pravděpodobností na horách. Teplotní maxima 16 až 19, na horách 9 až 13 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý nebo severovýchodní a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Psinicích na Jičínsku pokračuje výstavba kanalizace. Obcí neprojedete až do 10. července. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení, tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuji o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou, no.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl, nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když mě bylo, jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích, činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýdech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, nebo já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18. A no bylo to krásný.
0: A kdy do toho přišel ten zpěv? Protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar. Tak.
1: Asi no.
0: Kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem? Nebo jste to chtěl zkombinovat?
1: Já ani, jako takhle, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky. Tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, tady jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak začala hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo. s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem, to ani, jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
0: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu. A vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne něco pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy a včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku, a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškerý emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný, i když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písně o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná. Ale teď už se snažím psát veselý, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No, ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já. Psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svahilsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. A právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah tehdy, jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký. Takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako, že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, protože jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc, že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A jim zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomuji na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak jako záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení a často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte,
2: ale
1: sám
2: snažím
1: sebe.
2: Tak snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterými jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj
0: Hogi.
1: Kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono se tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, jak, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl... Už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže... A Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, o něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěžích, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat. A člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede. Takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá Superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube, tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. No oni tam ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě to je klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit, takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čekat, vlastně hezký tomu říct práce. Když si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko.

0: Pláni.
1: To je za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Spartan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, řekl si do toho, a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale mám rád sport. A tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat. Že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do novýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajem, v tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už se strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořelky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděla takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím v odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, co se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký, to bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak, ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Vy jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Služby Tiché linky můžou v Královéhradeckém kraji využívat neslyšící i v cizích jazycích. Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa Švédsko a zítra bude podobně jako dnes teploty přesáhnou 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun, schválila to vláda. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení. Prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Tichá linka pro neslyšící funguje už na více než 30 míst v Královéhradeckém kraji. Organizace Tichý svět přes ní pomáhá komunikovat i lidem ze zahraničí. Podle vedoucí konzultantky v Hradci Králové Anežky Hornichové totiž neexistuje jeden univerzální znakový jazyk. Organizace proto zajišťuje například i komunikaci v ukrajinském znakovém jazyce.
3: Český znakový jazyk a slovenský znakový jazyk si jsou hodně podobní, takže ti s námi komunikují českým znakovým jazykem. Pokud k nám přijdou ale klienti i z nějakých jiných zemí, tak komunikujeme mezinárodním znakovým systémem, což je vlastně umělý systém, který byl vytvořený ze znakového jazyka. Po domluvě tak můžeme takto komunikovat, ale neovládají to všichni neslyšící.
2: Pardubice na tento pátek chystají slavnostní zahájení dostihové sezóny. Už po druhé akci pořádá magistrát také v centru města a zakončí gala večerem ve Východočeském divadle s předáváním cen města. Jak doplňuje mluvčí Alexandra Tušlová, program začne ve 14 hodin před divadlem.
4: Nabídne například dostihový kvíz, virtuální realitu, jezdecký trenažer nebo street artovou malbu koně. Večer vystoupí také Frank Sinatra Revival a od 18 hodin poběží na velkoplošné obrazovce přímý přenos gala večera. Ten zároveň ocení osobnosti, které město významně reprezentují.
2: Bývalý poslanec Dominik Feri by mohl zůstat ve vězení o rok déle. Souhrný čtyřletý trest navrhuje státní zástupkyně Petra Křivnová v případu dalšího údajného znásilnění. Dnes to řekla u obvodního soudu pro Prahu 3 při své závěrečné řeči. Feri si aktuálně odpikává tříletý trest za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Čtvrtý případ, který je dnes před soudem, se podle obžaloby stal na podzim 2015 s tehdy 17-letou dívkou. Feri po celou dobu obvinění odmítá. Sport. Čeští hokejisté ve 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédsku. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon zlepšit. Co přesně, popisuje asistent trenéra Tomáš Plekanec.
5: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší. Počasí.
2: Noc bude na východě Čech oblačná až polojasná, někdy až skoro jasná, bez srážek a ojediněle s mlhami. Teploty klesnou ke 4 a na horách ke 2 stupňům. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda komplikuje provoz na Jičínsku na trase mezi Kopidlnem a Budčevsí. Počítejte tam s krátkým zdržením a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je po 14. hodině a posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Už jste někdy s umělou inteligencí rozebírali své zdraví? Někdy to může pomoci, ale má to samozřejmě i svá úskalí. Více si povíme za chvíli. Hudební festival Koletovartyně v sobotu oslaví svůj jubilejní 60. ročník. Přírodní areál Vertyni v Podkrkonoší bude opět plný dobré muziky, občerstvení a zábavy pro celou rodinu. Víc nám o 14:30 řekne ředitel festivalu Pavel Kulhánek. A víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, poví Martin Písařík, odpověď není tak jednoznačná. Zůstaňte s námi a hezký poslech.
0: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Český rozhlas Hradec Králové posloucháte v pondělí 18. května. Letošní výletní sezóna tedy teprve začíná a pokud máte v plánu výlet do Krkonoš, tak by se vám mohla hodit jedna příjemná novinka. Destinační společnost Krkonoše vydává turistické noviny Krkonoše 2026. Poprvé mají podobu celoročního průvodce, který návštěvníky provede od jarního tání přes letní hřebeny až po zimní horské stezky. Noviny přinášejí desítky typů na výlety, inspiraci pro rodiny s dětmi, aktivní turisty i návštěvníky, kteří v horách hledají klid i hlubší poznání regionu. Navedou vás třeba na jednu z nejkrásnějších dálkových cyklotras Labskou stezku. Nechybí v nich ani pokračování projektu Krkonošská pivní stezka, která se letos rozrůstá o další 3 pivovary a novou západní větev trasy. Turistické noviny Krkonoše 2026 přinášejí 47 typů na výlety zanesených do map, 27 výletních tras, desítky dalších typů dostupných přes QR kódy. Součástí jsou i dva rozhovory představující rozdílné pohledy na současné Krkonoše, o proměně zimních areálů v celoroční destinace a také o krkonošských legendách, duchovnu a tajemných místech spojených nejen s Krkonošem. Turistické noviny jsou zdarma a jsou k dispozici v informačních centrech napříč celými Krkonošemi. A elektronickou verzi najdete také na webových stránkách turistické destinace krkonoše.eu.

0: Možná už jste to také vyzkoušeli, něco vás bolí? No a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co ona na to. No ovšem má to svá rizika a ne malá. Právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. Lidem také radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli, ale i k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak aby jste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, město Rtyně v Podkrkonoší ve spolupráci s Koletovou hornickou hudbou a týmem dobrovolníků zvou v sobotu příznivce dobré muziky na jubilejní 60. ročník hudebního festivalu Koletova Rtyně. Přírodní areál v Rtyni v Podkrkonoší zase ožije krásným programem pro celou rodinu. Pozve nás ředitel festivalu Pavel Kulhánek, kterého vítám ve studiu a přeju vám dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Festival Koletova Rtyně 2026, sobota 23. května, hlavní program od 13 hodin a letos po 60. No to je výročí, které si asi zaslouží takové krátké ohlédnutí do historie festivalu.
1: Tak historie festivalu je opravdu úctyhodná. Začalo to v podstatě v roce 1960, kdy hrála Koletovka, čili Koletová hornická hudba a Kmochová hudba Kolín. Dva koncerty, následně potom hráli společný koncert a postupně se z toho vyvinula krajská přehlídka orchestrů s tím, že Rtyňáci jsou samozřejmě velice aktivní a cílevědomí a bylo to tam tak skvělý, že postupně krajská přehlídka přešla v celostátní.
0: Jubilejní 60. ročník Koletovy Rtyně bude plný dobré muziky, občerstvení, zábavy pro celou rodinu. A to určitě chce zdatný pořadatelský tým. Kolik vás na to je?
1: Je nás zhruba 9 až 10.
0: Tak málo?
1: Tak málo. Je pravda, že se té práci věnujeme v podstatě celý rok. Jakmile skončí jeden ročník, už chystáme další. A musím hlavně zdůraznit to, že to jsou všechno lidi, kteří to dělají ve svým volném čase, bez nároku na jakoukoliv odměnu. Je to v podstatě tak, jak se říká, za pivo a za párek.
0: Takže možná v tomto okamžiku, pokud někdo poslouchá, tak byste mohl vyslat nějaké poděkování. I třeba k dobrovolníkům, kteří pomáhají s tou organizací.
1: Asi nebudu úplně jmenovitě, ale je to v podstatě hlavně veliká část Koletovky. Zeptyně.
0: Koletovy hornické hudby. Za vším tedy hledej Koletovku, dá se říci, ano. I za festivalem Koletova Rtyně. Jak se daří této více než 160-leté legendě v současnosti?
1: Já si myslím, že naprosto výborně, protože pořád nám to hraje. Hraje nám to skvěle. Teď dokonce úspěch na soutěži velkých dechových orchestrů ve Štemberku, kde se Koletovka umístila ve Zlatém pásmu. Následuje samozřejmě návštěva Kmochova Kolína. Ale hlavně důležitý je, že ta Koletovka, je tam 82 členů a opět to jsou lidi, kteří to dělají ve svém vlastním volnu, ve svém volném čase a jsou schopni a ochotni se sejít a hrát a hrát. A navíc orchestr stále mládne, protože docela dobře funguje spolupráce se Zuškama, takže je spousta nových mladých členů.
0: Což je potěšitelné, podívat se do řad tak obrovského orchestru a vidět tam samé nebo hodně mladých tváří. Co všechno se na sobotní odpoledne tedy chystá v přírodním areálu na Rychtě?
1: Tak já to trošičku upřesním, nebude to jenom odpoledne, protože program začíná už v 10 hodin na náměstí Horníku Vrtyň v Podkrkonoší, kde proběhnou dva promenádní koncerty. První bude Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší. A druhý bude Základní umělecká škola Stýniště nad Orlicí. Součástí bude taky vystoupení mažoretek Základní umělecké školy Anny Marie Buxton z Upice. Následuje po těchto koncertech o 1:30 hvězdicový průvod, opět z náměstí, budou se postupně orchestry scházet z jednotlivých ulic a průvod se vydá po silnici první třídy do přírodního areálu na Rychtě, kde teda ve 2 hodiny začíná hlavní program. Jako první bude hrát hudba Hradní stráže a Policie České republiky, následuje Lašský orchestr Štramberg, Koletova hornická hudba a po těchto třech koncertech je takovéto klasické vyvrcholení, které je součástí našeho festivalu a to je Monster koncert. Je to v podstatě koncert všech zúčastněných orchestrů. Tentokrát bude malilinko menší, než jsme zvyklí. Hrával i třeba kolem 200 hráčů. Tentokrát budou jenom dva orchestry teda. Ale i tak si myslím, že to je veliký zážitek. A po Monster koncertu následuje vystoupení skupiny Lazy Brass a Factorial Orchestra.
0: Takové after party.
1: Tak.
0: My jsme zvali, že je to program pro rodiny i s dětmi, takže na děti taky myslíte, nebudou se tam nudit?
1: Na děti a na maminky myslíme samozřejmě, protože potřebujeme, aby jako návštěvníci byli i mladí lidé. To znamená, pro děti máme připravený program, bude tam skákací hrát, malování na obličej, máme tam skupinu animátorů z Prahy, kteří se budou dětem věnovat. věnovat a budou krátit jejich čas, který asi zrovna třeba hudbě nechtějí věnovat.
0: Rtyně není velká a Koletova Rtyně velká je.
1: Ano, ano.
0: Tedy jako festival. Tak kudy kam k vám, aby to bylo bez komplikací, třeba s parkováním?
1: Parkování bude možné na velkém parkovišti u hřbitova, další parkoviště je na náměstí, další parkoviště je u autobusového nádraží.
0: No a když nebude náhodou hezky?
1: Když nebude náhodou hezky, máme připravenou bohužel i tuto variantu, i když nerádi, ale máme připravenou sportovní halu Orlovna na náměstí, takže pakliže nebude hezky, samozřejmě festival se koná, akorát, že proběhne pod střechou.
0: Orlovna je veliká, tam ano. Se všichni vejdou. No a posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové také budou u toho, protože budeme přímým přenosem z 60. ročníku festivalu Koletova Rtyně vysílat v sobotu 23. května mezi 14. a 15. hodinou, tak se můžete těšit. A s Českým rozhlasem Hradec Králové také můžete soutěžit, to už jste asi zaznamenali, o vstupenky na festival Koletova Rtyně. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Rtyni, tak volejte studio. Číslo máme, to znáte, 726 a 3x46, no a když budete rychlí, vstupenky jsou vaše. A za návštěvu ve studiu a za pozvání na 60. ročník hudebního festivalu Koletova Rtyně děkuji řediteli festivalu Pavlu Kulhánkovi. Budeme se těšit na sobotu.
1: Já děkuji za pozvání a taky se těším.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehenní. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Putovat budeme s legendárním letos stoletým hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kirchnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máníčkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Gilbert Bekot vám zpíval v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý rok 18. května se slaví Mezinárodní den muzeí. Při této příležitosti třeba Muzeum Podkrkonoší v Trutnově vystavuje velmi zajímavé přírůstky, které do sbírky získalo v roce 2025 a veřejnost je zatím neměla možnost vidět. A je toho opravdu hodně. Jsou tam vystaveny třeba zajímavé archiválie, plakáty divadelních ochotníků z Trutnova, historická vysvědčení, letáky, pozvánky, vzácné fotky a pohlednice Trutnova i Trutnovska, výrobky podniku ZPA Trutnov z 80. let, vojenské medaile několika evropských států, různá výtvarná díla regionálních umělců, ale taky pravěké archeologické nálezy z Trutnovska nebo textilie uschované před odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce do tajné skrýše ve Chvalčino. Je toho opravdu hodně, je to zajímavá výstava a je k vidění jenom krátce. Pokud jste ji nestihli prohlédnout o víkendu, tak můžete ještě i naposledy dnes. I přesto, že je pondělí, tak při této příležitosti muzeum zůstává mimořádně otevřeno pro veřejnost a prohlídka všech výstav i expozic, nejen této, je dnes u příležitosti Mezinárodního dne muzeí zdarma. Zve vás Muzeum Podkrkonoší v Trutnově.
1: No tak pusu.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený Oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Malé prodejny mohou znovu žádat o dotaci na provoz. Nová stanice na předměstí Robousy v Jičíně už plně slouží zdravotnickým záchranářům. 13 obviněných v sázkařské fotbalové kauze se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. A zítra bude podobně jako dnes. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné odpoledne. Malé venkovské prodejny v Královéhradeckém kraji mohou i letos žádat o dotaci na provoz. Dotační program Obchůdek 2021+ vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a připojí se k němu i Královéhradecký kraj. Žádosti bude možné podávat do konce června, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
4: O dotaci až do výše 70 tisíc korun mohou žádat provozovatele obchodů v malých obcích, ve kterých funguje jediná provozovna. Celkem bude na podporu v kraji připraveno 3,8 milionu korun.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jičíně už naplno využívají novou stanici v místní části Robousy. V nové základně mají nejen více místa, ale také moderní vybavení, potvrzuje ředitel záchranné zdravotnické služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.
5: My se rozrůstáme, přidáváme posádky a tam už nebylo kam. Druhá věc je moderní zázemí pro naše vozy, kdy všechno se dá udělat, auto omejt, dezinfikovat, doplnit uvnitř garáži, protože jsou dostatečně dimenzované, navazují na to sklady materiálu, pneumatik, léku a tak dále. To samozřejmě v nemocnici v Jičíně nebylo možné realizovat.
2: Dosud měli záchranáři svou základnu v jičínské nemocnici. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda. Definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku. Ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Z policejních dokumentů to zjistil Český rozhlas. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
6: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
7: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
6: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech oblačná až polojasná, někdy až skoro jasná, bez srážek a ojediněle s mlhami. Teploty klesnou ke 4 a na horách ke 2 stupňům. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové dejte pozor na třídě Edvarda Beneše. Srazila se tam dvě osobní auta. Zdržet byste se neměli.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je pondělí 18. května, po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naše reportérka Zuzana Boučková je dnes v Hradci Králové na Velkém náměstí ve speciální knihovně a za chvíli se nám odtamtud přihlásí. Hostem v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové bude designérka a ikona českého odívání Jiřina Tauchmanová. Pozve vás do bělohradské sýpky na představení své nové kolekce s názvem Návrat ke kořenům. Krása se tam setká s historií a móda s uměním. Jak sami uslyšíte a po půl čtvrté vám dáme možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, tak nepromeškejte Radio Bazar, hezký poslech.
8: Dobré odpoledne s Romanou Jo.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a kdo je nejrychlejší ve naší postřehové soutěži o vstupenky na koletovu Rtyni? Dobrý den.
2: Je to Patrik, dobrý den.
1: Dobrý den, Patriku, odkud k nám voláte?
2: Od Červeného Kostelce.
1: No tak vy to nemáte do Rtyně v Podkrkonoší daleko, tak vy určitě festival Koletova Rtyně znáte a nepojedete tam poprvé.
2: Pojedu tam po druhý.
1: No tak výborně.
2: Poprvé jsem tam s dětmi a musím říct, že je to hodný i pro děti. Užili si to tam.
1: Je to tak, my jsme tady před chvílí měli ředitele festivalu Pavla Kulhánka na sobotu 23. května. Na ten celodenní perfektní program jsme zvali a právě jsme zmiňovali, že je to festival přátelský celým rodinám i těm dětem. Vy můžete vzít někoho sebou, protože právě jste vyhrál dvě vstupenky. Kdo to bude?
2: Jo, tak to ještě nevím, to, tak
1: to
2: si rozmyslet, ale
1: si určitě
2: někomu dělám radost.
1: Takže nezapomeňte, že v sobotu začíná program už dopoledne na náměstí, tím promenádním koncertem, hvězdicovým pochodem a hlavní program festivalu potom po 14. hodině v přírodním areálu na Rychtě. Jak jsme před chvílí tady taky říkali, tam bude možné slyšet třeba naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky. To je úžasný orchestr, už jste je někdy slyšel?
2: Ne, takhle na vlastní oči a uši ne.
1: Bude to zážitek samozřejmě i koletovou hornickou hudbu a další. No tak fajn, gratuluju, tak všem vám přejeme, aby nám všem přálo počasí, kteří se pojedeme v sobotu do Rtyně podívat. A já ještě připomínám, že odtamtud budeme také vysílat přímým přenosem po 14. hodině. No a vám gratuluju k výhře vstupenek a abychom se domluvili jak s nimi, tak nezavěšujte telefon a mějte se krásně.
2: Děkuju. Naslyšenou. Děkuju. Naschledanou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zuzana Boučková dnešní den tráví v Hradci Králové na Velkém náměstí v sídle Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Tak zdravím, Zuzko, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne
1: přeji. Ty jsi nám ráno říkala, že jsi u zrodu úplně nové speciální knihovny. Jaké knihovny? Jak to tam vypadá?
2: Tak jak to tady vypadá, to je otázka. Všude kolem mne leží knihy, které postupně nacházejí své místo v regálech. Nově budovaná knihovna Jiřího Němečka už dostává prostě jasné obrysy. Pokud vás zajímá, po kom se knihovna jmenuje, tak Jiří Němeček byl neuvěřitelný člověk. Historik, pedagog, bývalý ředitel biskupského gymnázia a dokonce i nejlepší atletický trenér v kraji. Srdcař. Jeho rodina teď spolku věnovala obří badatelskou pozůstalost. Jsou tu věci od Národního památkového ústavu, staré ročenky, etnografie, no prostě ráj pro studenty, badatele nebo lidi, co sami vlastní nějakou starou chalupu a hledají inspiraci.
1: A to bude prostě knihovna, která funguje tak, jak jsme zvyklí? Člověk tam přijde, vybere si knížku z regálu a odchází?
2: Zas tak úplně to nebude. Členové spolku památkářů na to jdou totiž chytře a moderně, protože nemají žádného stálého zaměstnance. Celý 30členný spolek funguje od roku 1990 čistě na bázi dobrovolnictví a nadšení. Takže to vymysleli tak, že kompletní seznam knih dají na svůj web. Čtenář si v klidu doma na gauči vybere titul, napíše jim e-mail a oni mu knihu připraví, nebo je také možné sem přijít osobně vždy v pondělí. A mimochodem, klobouk dolů před nimi, protože ti lidé vše dělají ve svém volném čase. Začínali například tím, že se studenty uklízeli a opravovali hradecký židovský hřbitov. Jezdili na brigády na hrad Štěpanice nebo na zříceninu Kumburg. Aktuálně zachraňují hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí. To je obrovský kus práce pro nás, pro všechny a oni ho dělají zadarmo.
1: No tak poklona pro ně, pro všechny. Ty jsi říkala, že tam mají každé pondělí otevřeno pro veřejnost. Co tam lidé kromě těch knížek řeší? Chodí se dívat třeba i na fotky?
2: Chodí se dívat na fotky, ale hlavně to tu funguje jako bezplatná památková poradna. A já ji dnes zažila v přímém přenosu. Přišel jsem pán s tím, že má starou roubenku a moc by si přál, aby byla uznána za kulturní památku, jenže vůbec netušil, jak na to. Zdejší památkáři s ním hned prošli fotky roubenky, všemu vysvětlili a rovnou s ním začali vyplňovat ty správné úřední formuláře. A myslím, že přesně o tom to je. Ti lidé tady nehledí jen do historie, oni reálně pomáhají žít v současnosti. Vydávají knížky, pořádají přednášky, výlety i konference, takže pokud máte nějaký památkářský dotaz nebo chcete jen nasát tuhle úžasnou atmosféru, určitě sem zajděte. Jsou tu pro veřejnost každé pondělí od 15:30 do 6 hodiny odpoledne.
1: Tak to je skvělá věc. Pozdravuji všechny památkáře, dobrovolníky a děkujeme za jejich práci. A Zuzana Boučková tedy se nám přihlásila do vysílání dnes z Velkého náměstí v Hradci Králové. Všechno, o čem mluvila, najdete i na našem webu, Instagramu i Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzanu zdravíme, pěkné odpoledne, děkujeme.
2: Také pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pražské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a ve studiu vítám designérku a oděvní návrhářku Jiřinu Tauchmanovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A také zakladatelku a ředitelku módní agentury Daniela Models Danielu Brázdovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dámy, vy spolu spolupracujete už nějaký ten čas a teď jste připravili krásný projekt pro Bělohradskou sýpku, kam zvete na takovou komponovanou módní přehlídku, říkám to dobře. Co tam bude k vidění?
1: Tak po dvou letech budou k vidění autorská díla naší přední české návrhářky Jiřinky Tauchmanové.
2: No, abych řekla pravdu, tak bude tam, nebo stěžejní kolekce je kolekce Návrat ke kořenům, která symbolizuje vlastně návrat k tradicím, návrat k lidové tvorbě. A zajímavé k tomu ještě je to, že teda šaty jsou vyrobeny z originálních printů a k tomu jsem ještě vlastnoručně vyrobila šperky.
0: Protože vy se zabýváte jako designérka taky sklem.
2: Ano.
0: Takže skleněné šperky?
2: Ano, skleněné. Skleněné, velké, je to různě skládané, vrtané, barvené, všechno v peci tavené.
0: Dívám se tady na plakát, na pozvánku, na autorskou přehlídku. Je tam krásná modelka agentury Daniela Models v krásných šatech a ty jsou teda opravdu sítě růžové, dlouhé, společenské, takže večerní roby vynesou modelky Daniela Models?
2: Také večerní, ale bude tam mnoho oděvů na denní nošení. Víceméně všechno elegantní.
0: Všechno elegantní. Kolik dívek vyšlete do sálu Bělohradské sýpky?
1: Tak dá se říct, že na mole budeme mít zhruba 14 modelek, opravdu v nádherných modelech. A součástí přehlídky bude i v týmu Miss České republiky, úřadující Miss České republiky pro rok 2025 a další dívky s tituly Miss z naší stáje agenturní.
0: My zveme na čtvrtek, to musíme říct, 21. května, tedy na tento čtvrtek a začne to v 19 hodin. Je to správně v Bělohradské sýpce?
2: Je to úplně správně. A já bych ještě chtěla upozornit na to, že součástí přehlídky bude malé vystoupení synchronizovaného bruslení s olympiátým z Prahy. Jsou to dívky, které soutěžily na mistrovství světa v Salzburku v modelech vlastně z mé tvorby, z toho folkloru, který jsem vytvořila, nebo návrat ke kořenům, tak oni se jim líbily jedny šaty, tak jsme pro ně vytvořili 20 modelů a dívky v tom soutěžily, takže oni nám přijdou ukázat kousek svojí sestavy.
0: Oni budou bruslit?
2: Nebudou bruslit, protože samozřejmě
0: myslela jsem na kolečkových bruslích.
2: Oni trénují na suchu, protože celou sestavu a všechny pozice musí umět nejdřív na
0: takže
2: suchu.
0: Takže budou tančit.
2: Pak jdou na brusli, ano, budou tam tančit a bude to opravdu moc krásné podívání. Dále taky teda vystoupí majoretky klubu Angel Dream a tam máme žavé nebo želízka v ohni na mistrovství republiky, děvčátka malá.
0: No,
2: tak to jsem ráda.
0: Takže 19 hodin čtvrtek 21. Bělohradská sýpka. Dámy, jenom krátce na závěr, jak vzniká takový večer? Vy dvě si sednete ke stolu a řeknete si, tak takhle to uděláme, tyhle šaty si dívky obléknou, tolik jich bude nějaká hudba k tomu, nebo máte na to režiséra, jak to děláte?
1: Tak bych řekla, že my dvě si spolu sedneme moc krát, moc dnů, moc večerů a je to spousta telefonátů a samozřejmě ten projekt chystáme několik měsíců a strašně se na něj těšíme, opravdu všechny zveme, protože je to jediné zážitek, který přivezeme k nám tady do regionu a proběhne tady ve východních Čechách.
0: Takže jste zváni do Bělohradské sýpky ve čtvrtek 21. května od 19 hodin na nádherný večer, kde se spojí autorské tisky, skleněné šperky, krásné dívky a samozřejmě autorská tvorba oděvní návrhářky a designérky Jiřiny Tauchmanové a ve spolupráci tedy s modelkami Daniela Model s Daniely Brázdové. Obě dvě dámy byly dneska hosty ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. No tak to se zřejmě v Bělohradě mají na co těšit. Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Taky.
2: Děkujeme.
0: Naslyšenou.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Pěkné pondělní odpoledne, tak jestli máte co nabídnout nebo pokud něco scháníte, vytočte telefonní číslo, které jste právě slyšeli a můžete inzerovat v Radiobazaru. Pustíme se do toho, ať se nezdržujeme. Dobré odpoledne, jaký je váš inzerát? Tady je Radiobazar.
2: No, dobrý den, posluchač Malá Skala. Prosím vás, mám jednu poptávku. Scháním bubnovou sekačku. Pokud možno kompletní, nemusí být ani funkční. Dal bych si ji dohromady za nějakou rozumnou cenu. Kdyby někdo měl a chtěl se jí zbavit, tak v okolí Turnova do nějakých 50 kilometrů. Děkuji.
1: Telefon na vás,
2: číslo,
1: ano.
2: A na číslo 735 916 270. Děkuji.
1: Máme všechno, děkujeme také. Naslyšenou, pán schání bubnovou sekačku. Nemusí být ani funkční, ideální, kdyby byla kompletní, on si ji případně opraví. Na Turnovsku nabídněte na číslo 735 916 270 a Radio Bazar pokračuje vaším inzerátem. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Já bych chtěl prodat na Teru nebo na Vary pluh oboustranný, potom brány hřebenové a pluh jednostranný pravý. Všechno je málo používané, je to ve výborném stavu. A bylo by to na telefonním čísle 774 363 208. Děkuji.
1: Také vám děkuji. A hezký den, naslyšenou. Tady je nabídka. Pán nabízí na Teru nebo Vary dva pluhy a brány. Všechno je ve výborném stavu, málo používané. Podrobné informace na čísle 774 363 208 a Radiobazar pokračuje. Dobrý den, vítejte. Slyšíme se, Radiobazar. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych měl k nabídce, jen tak, když se odejdu od rádia, já bych měl k nabídce šicí stroj Veritas. Haló?
1: Ano, posloucháme.
4: Šicí stroj Veritas. Potom bych měl nabídce dvě kola Favorit, jízdní kola jako retro.
1: Mm-hmm.
4: A příslušenství k Autogénu.
1: Ano.
4: To by bylo všechno a je to na čísle 726 736 048.
1: Máme, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Taky, naslyšenou.
1: Pán nabízí šicí stroj Veritas, kola Favorit 2 a ještě příslušenství k Autogénu na čísle 737 366 048. Radio Bazar, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Já bych prodala babetu dvojrychlostní 210 ve velmi dobrém stavu zachovalém a je tam výměna nového karburátoru značku Delorto. Cena by byla 13 900 a je to Náchodsko na číslo telefonu 773 089 581. Děkuji, naschledanou.
1: Naslyšenou, pěkný den. Nabídka z Náchodská paní nabízí dvourychlostní babetu 210 v dobrém stavu s novým karburátorem na čísle 773 089 581. Radio Bazar pokračuje a vás vítám. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady poslanec Kolínská, měl bych na prodej 4 letní pneumatiky 5x100, 165, 70, 14, Continental, na Fabii 1, Fabii 2 Golf, jsou nejeté, a pak ještě 2 letní pneumatiky 185, 60, 14, 5x100, taky to je na Fabii 1, 2 a nějaký ty vozy. Ceny dohodou. To všechno na Kolínsku 723 394 194. Děkuji.
1: Já vás poprosím ještě jednou to číslo 723
6: 394.
1: Tak, ano, hezký den, naslyšenou. Takže máme tady dohromady 6 letních pneumatik na vozy Fabia a podobné. 723 394 194. Pán volal z Kolínska a vás zdravím. Dobré odpoledne, jaký je váš inzerát?
7: Dobré odpoledne, já poptávám pískovcové koryto nebo žlab pro zvířata a mohla by to být i taková větší napáječka pro koně. A bylo by to na telefonním čísle 608 183 759. Děkuju.
1: Ano, pěkný den. Naslyšenou, to je poptávka. Paní schání pískovcové koryto jako napáječku pro zvířata nebo pro koně. 608 183 759 je telefonní číslo. Radiobazar pokračuje. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den. Já bych se měl vlek na MFU nebo Vary a byl by za šrotovou cenu, je v dobrým stavu, je s elektrikou, se vším.

0: Inzerát. Dobré odpoledne, můžete? Radio Bazar, dobrý den.
1: Já bych prodal náramkové hodinky a kapesní, starý, a prosil bych ještě scháním kačera ke mandarince, mandarinka a scháním kačera.
0: Dobře, a jaké máte číslo?
1: A mám číslo 737 459 306.
0: A odkud voláte?
1: Od Rychnova.
0: Rychnovsko. Dobře, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naslyšenou.
0: Takže poslední je nabídka, pán nabízí náramkové i kapesní hodinky starší, třeba pro sběratele, a schání kačera k mandarince. 737 459 306, inzerát z Rychnovska uzavřel dnešní radiobazar. Další možnost inzerovat v našem vysílání bude zase zítra odpoledne po 15:30.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Jestli chcete znát přesný čas, tak je to 15 hodin 52 minuty a posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. 16 hodin Tomáš Mysliveček nabídne další zprávy, no a po 16. hodině tu bude dnešní humoriáda s Pavlem Kučerou a Ivou Hitnerovou, tak se příjemně bavte.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Albrechtice nad Orlicí opraví autobusové zastávky. Dobrá voda u Hořic chystá proměnu požární nádrže. Hokejová reprezentace bude hrát večer na mistrovství světa proti Švédsku a zítra naměříme teploty lehce nad 20 stupňů. Krásné odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Albrechtice nad Orlicí na Rychnovsku plánují opravu autobusových zastávek. V obci jsou celkem 4 a polovina z nich dosud není zastřešená. Na všech proto vzniknou nové dřevěné přístřešky s lavičkami. Opravou projde také nejstarší zděná zastávka u samoobsluhy. Práce začnou v těchto dnech a hotové by měly být do konce měsíce. Obec za úpravy zaplatí zhruba 200 tisíc korun, říká nezávislá starostka Albrechtic nad Orlicí Eva Králová.
2: Zastřešení autobusových zastávek v obci by mělo přinést samozřejmě větší komfort pro cestující, kteří si tam budou moci sednout při čekání na autobus a budou chráněni proti větru a dešti.
0: Obec Dobrá voda na Jičínsku opraví požární nádrž. Za 4 miliony korun se z ní do konce roku stane přírodní rybník. Současný stav nádrže je už špatný, říká nezávislá starostka Jana Němečková.
3: Byla postavena v 70. letech minulého století a od počátku, co ji postavili, tak nefungovala, neudržela vodu. Takže takto betonovou stavbu v podstatě zlikvidujeme a budeme budovat přírodní rybníček s lehkým záchytem zvýšených vod, které jdou potom Chlumským potokem, pokud jsou nějaké přívalové deště a tak dále.
0: Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let, informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala více než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. Je to o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil iránský teokratický režim, 356 úřady v Saudské Arábii, většinou za drogové delikty. Do celkové statistiky nejsou zahrnuty popravy v Číně. Peking je největší vykonavatelem trestu smrti na světě. Tamní úřady ale přesné údaje nezveřejňují.
1: Sport.
0: Hokejisté Švédska budou dalším soupeřem české reprezentace na mistrovství světa. Švédové často v útočném pásmu využívají obránce při hře v celé třetině. Pohled z brankoviště nabízí gólman Josef Kořenář.
4: Když je možnost hráče třeba čelem do mantinelu, tak je dobrý si zkontrolovat ten obraz té hry a koukat, jestli někde někdo nenajíždí nebo upozornit třeba beky, že někdo si jíždí za záda. Ale ne všechno to zvládá gólman, musí ty hráči se koukat okolo sebe a upozornit jeden druhýho.
0: Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Rozbruslení hokejové reprezentace před utkáním vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Jinak se trenéři plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje proti Dánům.
1: Počasí.
0: Noc bude oblačná až polojasná, někde až skoro jasná, bez srážek a ojediněle s mlhami. Teploty klesnou ke 4 a na horách ke 2 stupňům. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do 1. listopadu je na Trutnovsku uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Radeč a Úpice z důvodu výstavby kanalizace, chodníků, opěrné zdi a rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa vede přes Maršovku, Úpice a Libňatov. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
1: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vseděl na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom 2 dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě odjakživa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po 2 květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby. Na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Sislová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. S kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
0: Ale ne každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda.
0: Pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu, co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy tady všude seděl. Ano. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhovala se z Brna do Prahy. A to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřila. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Taký směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne?
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Y-ky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Haló. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdravím, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel Zbojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano. Vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme. Dobrý den. Haló, haló. Haló. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Zesku
1: Hrba. Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Haló, haló? Haló? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den,
1: kromě říš Bčko. Výborně, díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazivší hlasy a výsledek Příhody s Y-ky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičku, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Y-kou v Liberce, to bylo v neděli, jsem přijel asi půl 9 ráno, autobus jsem z Liberce a přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoj večer tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím vás, velkého čurana. Krocan, on tam říká, prosím? Čurana, pekno Čurana. Za mnou pane vedouce. Pane vedouce, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám podobnou příhodu s naší společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tady sloutaj to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No to bylo tak, já se tak stěnil lidský.
7: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, jo. Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byli ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
10: Tak jak to měla Iva jako maminka?
11: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. Tak, a to ale už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
10: Jsou takové ty výchovné pošťuchovače.
11: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn
10: si
11: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zase takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
10: No, tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku, jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje, tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou
2: bude,
1: vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím,
1: opravili,
2: že určitě, nějaké, že tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě,
1: myslím,
2: určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon, hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký, co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu
2: ano.
1: S námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže
2: děkuji.
5: Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem také mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy jí mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomím, proč jsme v 98. vyhráli Nagano, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme,
2: děkujeme.
1: Za vás vás, Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží,
2: ano.
1: Děti se nám tady aktivizují, anebo jsme omladili posluchačstvo, že by. Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a
2: vím,
8: kde bydlí. Přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní Humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Komholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Komholcová rozhodla, že vše pozvadí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Komholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty.
9: Ano.
10: Ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina.
10: Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás jste tedy
10: zastupovala.
9: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po ránu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, teďka si představte, že třeba
9: já rozumím,
10: když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit, jo,
9: to vy jste radši byla doma?
10: Já jsem byla radši doma, teď, a co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, budu na mě křičet nějaké reži, taky jsou takový třeba, někteří křičeli, co já se budu takový, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Komholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: Při škole, ještě my se známe ze školník, ale my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní
10: fakultu. Jsme, taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Počkejte, takže už před školou, či vy no, už no, za vás no, studovala herectví z Navodala?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Komholcová, nezlobte se na mě, ale to přece všechno, to přece byly všechno její role, její herec.
10: Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
9: já chápu, jistě,
10: moje
9: jako,
10: role.
9: Jistě, jako má někdo svého manažera, že?
10: Ano, tak já mám svého,
9: svou Jiřinu.
10: Svou Jiřinu,
9: Jiřinu, no je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád i přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku, koho nabídneme.
2: No já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou

0: Tam já budu hádat, jo? Tři večerníčky, jednu inscenaci, dvě strády, co?
1: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
0: A pamatujete se pod kterým?
1: Ale... pod vánočním.
0: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
1: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
0: My jedli.
1: Jo?
0: A jedli.
1: A nevěděli, kdy přestat, víte?
0: No právě.
1: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
0: Jako?
1: Na nový rok jsem jako žok na tři krále.
0: To
1: pokračuje. Na tři krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co?
0: Je výborný až na ty 3 kila.
1: Víc.
0: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
1: Jak to?
0: No, dost, no, protože jsme se rozjedli, strašně řekli jsme si šmitec.
1: Jo.
0: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... dědeček musel pěšky na středisko, protože se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. Jo. 2-3 cholagoli, 1 gastrogel.
1: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
0: Jak to?
1: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
0: No jo, to jo.
1: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
0: No jo, to.
1: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
0: To je lepší. A co on jako bratranec?
1: On je reprezentant v basketbale, víte?
0: A co, proč jako...
1: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
0: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný. To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Jak paní Hitnerovou, tak
3: vás.
2: A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová. Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
4: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas. Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
5: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní Televariété, tentokrát Viktor Price s Jiřinou Bohdalovou a scénka Malíř.
6: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. Ah, errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš, grazie, signora, grazie.
7: Ale předtím jste říkal levou, maestro, vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
6: No tak, my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývá kolega Leonardo?
7: Ne.
6: Určuje jakýsi koeficient tření.
7: Ale neříkejte tření.
6: Tření.
7: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, myslíte? Minulý týden prý vymyslel padák.
6: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
7: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
6: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federace, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručelujím v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
7: Já nejsem socha, majstro.
6: Ne, sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
7: Sochy taky nemají čím platit, že?
6: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
7: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá
6: dřevěna. Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si, ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
7: Já se těším, já jsem zvědavá.
6: Už to
7: bude? Nenapínejte mě, ukažte mě.
6: Doňo Giorgino?
7: No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý?
7: Píkolo mrňavý.
6: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Prajzem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Prajze, třeba portrétovat, co?
3: Ano,
1: to by bylo něco.
3: Viktor Prajz je mimo to vynikající malíř, on měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová, ano. Její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
3: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vítězná na Trutnovsku chystá výstavbu dalších chodníků. Soud zprostil Dominika Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Pořadatelé národní soutěže muzeí vyhlásili vítěze a zítra naměříme teploty lehce nad 20 stupňů. Zprávy má a pěkný podvečer přeje Tomáš Mysliveček. Obec Vítězná na Trutnovsku připravuje výstavbu dalších 2,5 kilometrů chodníků v některých místních částech. Včetně nutných přeložek sítí budou práce stát 31 milionů korun. Podle starosty Petra Hrubého z liberálně ekologické strany Les se obec připravuje i na to, že po dokončení dálnice D11 stoupne v obci provoz na silnici.
3: Máme hotové projektové dokumentace na chodníky v Huntířově a Komárově. Čekáme, jak budou koncipované výzvy ze SFDI, abychom samozřejmě požádali o dotace na ty chodníky. A rádi bychom letos začali výstavbu chodníků minimálně v Huntířově a uvidíme, jestli se nám povede letos anebo v následujícím roce chodník v Komárově.
2: Na Chrudimsku auto srazilo vlka. O nehodě informovala Agentura ochrany přírody a krajiny. Se šelmou se auto střetlo na začátku května na silnici 37 u obce Výsonín. Podle ochránců přírody je to na českých silnicích už 9. letošní případ. Další 2 vlci nepřežili střet s vlakem. Exposlanec Dominik Ferry není vinen v případu dalšího znásilnění. Obžaloby ho odpoledne zprostil obvodní soud pro Prahu 3. Událost z roku 2015, kdy si podle žalobkyně Ferry sundal bez souhlasu dívky kondom, podle soudu nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. To ale neznamená, že k situaci nedošlo, řekl soudce Marek Bodlák.
4: Jeho jednání nebylo tedy možné označit jako chválihodné, spíše by ho označil za sebestředné, sobecké, tak to samozřejmě ještě není trestné.
2: Rozhodnutí je nepravomocné. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Ferry vinu dlouhodobě odmítá. Aktuálně si odpikává 3letý trest vězení za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Národní soutěž muzeí Gloria Musealis zná své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dnes v prostorách Ministerstva kultury dostalo Severočeské muzeum v Liberci, a to za expozici o osudech Liberičanů za druhé světové války. Publikací roku je pak monografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Onderska. Ocenění za muzejní počin roku si odnáší nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech oblačná až polojasná, někdy až skoro jasná, bez srážek a ojediněle s mlhami. Teploty klesnou ke 4 a na horách ke 2 stupňům. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku pokračují práce na inženýrských sítích na silnici 3. třídy v obci Libuň. Omezení potrvá do konce června. Objízdná trasa vede přes újezd pod Troskami.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Je pondělí 18. května po 17. hodině. Posloucháte zpravodajsko-publicistický souhrn událostí dnešního dne v Královéhradeckém kraji. Malé prodejny mohou znovu i v Královéhradeckém kraji žádat o dotaci na provoz. Získat mohou až 70 tisíc korun. Více nám řekne mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Zeptáme se na počasí. Dnes začíná profilová část maturit. Náš reportér byl na dnešním začátku školní části maturitních zkoušek v gymnáziu v Jaroměři. Lepší mobilní signál budou mít turisté i obyvatele obcí v Orlických horách, u pevnosti Hanička se staví nový vysílač. Má zlepšit pokrytí této odlehlé části Královéhradeckého regionu a více se dozvíte v reportáži. Zuzana Boučková se dnes vydala na Velké náměstí v Hradci Králové do sídla Společnosti ochránců památek ve východních Čechách a byla u zrodu nové speciální knihovny. Jak uslyšíte, dnem v kraji vás provede Romana Joudalová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled dnešních událostí připravil Tomáš Mysliveček.
2: Mezi Hertvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku začala oprava čtvrtkilometrového úseku silnice. Skončit by měla v polovině července. Pro cestu z Trutnova do Rudníku je potřeba využít objízdnou trasu přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostinné. Některé autobusy mohou kvůli uzavírce nabírat zpoždění až 20 minut. V Česku začaly ústní maturity. V Královéhradeckém kraji k ním míří téměř 5000 studentů. Co je čeká, prozradíme po půl šesté. Malé venkovské prodejny v Královéhradeckém kraji můžou i letos žádat o dotaci na provoz, konkrétně do konce června. Dotační program Obchůdek 2021 plus vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a připojí se k němu i Královéhradecký kraj. Podrobnosti přidáme s mluvčím hejtmanství Danem Lechmanem za pár minut. Obyvatelé Hořic mají ještě necelé 2 týdny na to, aby přihlásili své nápady do dalšího ročníku participativního rozpočtu. Sběr podnětů v projektu Lepší Hořice končí 31. května.
3: Město vyčlenilo na realizaci nápadů svých obyvatel 600 tisíc korun. Vůbec poprvé radnice umožnila přihlásit své myšlenky i 15-letým. Projekt je potřeba srozumitelně popsat a zdůvodnit jeho přínos. Není ale potřeba žádná odborná podoba návrhu. S případnou přípravou mohou zájemcům pomoci zaměstnanci úřadu. Podané záměry posoudí odborná komise a z těch, které připadají v úvahu, vyberou ty vítězné v hlasování sami obyvatelé. Z Hořic Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové začal 28. ročník dvoudenní konference Internet ve státní správě a samosprávě. Účastní se jí 2000 zástupců veřejné správy z celého Česka. 160 přednášek je zaměřených především na kyberbezpečnost, využití umělé inteligence nebo digitalizaci zdravotnictví. Skončilo vyšetřování lednového útoku v hradeckém obchodním centru Futurum. Kriminalisté navrhli obžalovat z pokusu o vraždu vazebně stíhaného cizince, který obuškem a sekáčkem napadl 28-letého muže cizí státní příslušnosti. Ten se bránil nožem a oba skončili pořezaní. Při konfliktu byla zraněna i náhodná svědkyně. Muži hrozí až 20 let vězení.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Malé venkovské prodejny v Královéhradeckém kraji mohou i letos žádat o dotaci na provoz. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
0: Dotační program Obchudek 2021+ vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a připojí se k němu i Královéhradecký kraj. Za jakých podmínek a o kolik peněz můžou obce žádat?
1: Královéhradecký kraj se do dotačního programu Obchudek 21+ zapojuje každoročně. Letos se jedná o 3,8 milionů korun v celkové alokaci a jeden obchod může získat podporu až 70 tisíc korun. Žádost bude moct vlastně žadatel, ať už obec nebo společenství obcí nebo přímo obchůdek, podat už 15. června a všechny potřebné informace se dozví na portále dotace.khk.cz.
0: Má to nějaké podmínky, které obce mohou, které nemohou žádat například?
1: Podmínkou je, aby v té obci, která žádá, nebo ten provozovatel té prodejny, aby v té obci byla pouze jedna prodejna a zároveň je důležitou podmínkou, že se musí jednat o obec do 1000 obyvatel.
0: Ten letošní rok má jednu novinku, která je, myslím, výhodou pro žadatele.
1: Určitě je to novinka, kterou bude vlastně ten žadatel muset splnit. Nově bude možné smlouvu podepsat pouze elektronicky a ti, co plánují zažádat o dotaci na prodejnu, by si ten elektronický podpis měli vyřídit včas. Nicméně není to nijak složité a návod, jak tak učinit, najdou právě žadatelé na dotačním portálu kraje.
0: Mohl byste tedy ještě na závěr shrnout, od kdy do kdy je ten správný termín, aby obce stihly podat žádost?
1: Žádosti bude možné podávat od 15. června do 29. června 2026.
0: A ještě jednou, kde najít všechny informace?
1: Všechny informace najdou na dotačním portálu Královéhradeckého kraje.
0: Říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Děkujeme za informace. Pěkné odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Jaké bylo pondělí 18. května pohledem meteorologa Imricha Drapáka? Zdravíme do Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Hezký podvečer.
1: Tak pondělí, takové typické květnové, běžný květnový den, jak to vidíte?
2: Trošku chladnější, bylo to jenom do 19 stupňů, na oboze bylo spíše nějaký pojasno, oblačno, očekávali jsme i nějaké přehánky, ale ty se teda opravdu nevyskytly, pokud byly někde na horách, tak bylo opravdu velice slabonké. I v noci bude spíše nějaký pojasno, oblačno, postupně obývání oblačnosti, ráno se nám můžou vytvořit mlhy, ty nejnižší teploty 7 až 4 stupně, ale zítra bude teplý 18 až 21, a na oboze bude oblačno až pojasno, od polních hodinách přechodně a je zataženo a přesně potom ten některých těch se může vyskytnout přehánky a z menší pravděpodobností i bouřky a vítr slabý, promídlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tak je druhá polovina května, tak to je příjemné, že říkáte, že už bude teplej, už by mohlo začít být teplej. Jak to bude dál, když máme před sebou celý týden takový stručný výhled, jenom stručný?
2: Ano, bude se opravdu oteplovat, musíme očekávat hlavně ve středu, ve čtvrtek, ještě v odpoledních hodinách sem tam nějakou přehánku nebo bouřku, ale teplotně to půjde nahoru, v pátek bychom se možná dostali už někam k těm 23 stupňům, o víkendu potom už těch přehánek bude méně a teploty nad 25 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Imrich Drapák. Děkujeme a přejeme příjemný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte publicisticko-spravodajský souhrn událostí dnešního dne v Královéhradeckém kraji, Den v kraji. Na desítkách středních škol a gymnázií v Královéhradeckém kraji dnes začala profilová neboli školní část maturit. Pro všechny studenty je povinná čeština a literatura. Studenti se také museli přihlásit ke dvěma až třem zkouškám ze školní nabídky. Na gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři byl reportér Tomáš Lerenc.
1: Tady na gymnáziu maturuje 60 studentů a zkoušky by se tu měly stihnout do čtvrtka. Studenti si začali přesně v 8 hodin losovat otázky a když jsem poslouchal jejich rozhovory před odchodem do tříd, tak můžu říct, že se za ty desítky let, co uplynuly od mojí maturity, nic podstatného nezměnilo, protože tam byla směsice nervozity, obav, místy sebevědomí, ale hlavně si všichni uvědomovali, že ten dnešek je pro jejich studium a pro budoucí život hodně důležitý.
0: My jsme mluvili o češtině i dalších zkouškách. Důležité jsou i cizí jazyky. Tak předpokládám, že i na gymnáziu v Jaroměři, kde si dnes Tomáši byl, bude hodně znít třeba angličtina?
1: Určitě ano, nicméně podstatná část studentů využila možnosti nahradit maturitu z angličtiny složenou mezinárodní zkouškou. Tu musí absolvovat v předstihu a doložit certifikát. Týká se to i dalších jazyků, nejenom angličtiny. Je to skutečně hodně často využívaná možnost. Třeba v jedné z maturitních tříd tady v Jaroměři mají mezinárodní certifikovanou zkoušku místo maturity zhruba 2/3 studentů a i právě kvůli tomu je možné tady všechno stihnout v kratší době ty maturity, tedy do čtvrtka, jinak by se to možná protáhlo až do pátku.
0: A kolik studentů letos maturuje?
1: Statistik společnosti CERMAT je to přes 92 tisíc, z toho téměř 86 tisíc studentů šlo k maturitě poprvé. Pro ty další to byl opravný nebo náhradní termín. Pokud jde o Královéhradecký kraj, tak letos tu máme 4446 prvomaturantů, což je mimochodem nejvyšší počet od roku 2013. 316 dalších čekal v našem kraji právě opravný nebo náhradní termín. No a studenti každopádně už vědí, kdo nedokázal úspěšně složit letošní státní část maturity. V celém Česku letos neuspělo 8,5% studentů.
0: Na gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři byl dnes reportér Tomáš Lerenc. Den v kraji.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. U pevnosti Hanička v Orlických horách vzniká nový vysílač mobilního signálu. Stožár má zlepšit pokrytí v části hor, kde je podle města i místních obyvatel signál dlouhodobě slabý nebo úplně chybí. Vysílač budou zatím využívat dva operátoři a pomoci má nejen turistům a místním obyvatelům.
2: Tak firma montuje vlastní stožár.
3: Říká správce pevnosti Hanička Pavel Minář. V lesích nad Rokytnicí v Orlických horách totiž vzniká nový vysílač společnosti CETIN, který má zlepšit mobilní signál v části Orlických hor.
2: Je to zhruba na 2/3 vzdálenosti mezi vchodovým objektem a dělostřeleckým srubem na povrchu.
3: Stožár stojí v místě, kde už v minulosti měla vyrůst přenosová věž někdejšího armádního projektu Kahan.
2: Ta základová patka byla postavena, připravena.
3: Podle správce pevnosti se nová stavba snaží co nejvíc zapadnout do okolní krajiny.
2: Je to zařízení temně zelené, to znamená, je upraven nejen tedy vzhled stožáru, není to příhradová konstrukce, je to železobetonová konstrukce.
3: A mluvčí společnosti CETIN Ctibor Japel doplňuje, že zelený nátěr byl jednou z podmínek ochránců přírody.
4: Na základě požadavku chráněné krajinné oblasti bude stožár opatřen tmavě zeleným nátěrem, aby lépe zapadl do krajiny.
3: Podle vedení města nový vysílač výrazně pomůže místům, kde je dnes signál slabý nebo úplně chybí.
5: V této oblasti jsou bílá místa, kde signál buď není, nebo je velmi kolísavý, slabý.
3: Nezávislý starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán dodává, že o lepší pokrytí usiluje město více než 20 let.
5: To je otázka vlastně od existence vlastně mobilního signálu a postupného pokrývání, takže je to skutečně historická záležitost.
3: Podle Ctibora Japela nový vysílač zlepší spojení nejen místním.
4: Zlepší možnosti spojení jak pro obyvatele hor, tak pro návštěvníky, tak například pro příslušníky bezpečnostních složek zasahujících v této oblasti. Vysílač bude poskytovat služby zákazníkům operátorů O2 a T-Mobile, v případě jejich zájmu i dalších operátorů.
3: Z nového stožáru nad Haničkou by operátoři měli začít vysílat signál během června. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Naše reportérka Stopař Zuzana Boučková se i dnes vydala na cesty, ovšem auto mohla nechat doma, protože zůstala v Hradci Králové a byla na Velkém náměstí v sídle Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. A důvod měla moc hezký. Byla přímo u zrodu nové speciální knihovny. A jak to vypadalo konkrétně? No, zeptali jsme se.
1: Všude kolem mne leží knihy, které postupně nacházejí své místo v regálech. Nově budovaná knihovna Jiřího Němečka už dostává prostě jasné obrysy. Pokud vás zajímá, po kom se knihovna jmenuje, tak Jiří Němeček byl neuvěřitelný člověk. Historik, pedagog, bývalý ředitel biskupského gymnázia a dokonce i nejlepší atletický trenér v kraji. Srdcař. Jeho rodina teď spolku věnovala obří badatelskou pozůstalost. Jsou tu věci od Národního památkového ústavu, staré ročenky, etnografie, no prostě ráj pro studenty, badatele nebo lidi, co sami vlastní nějakou starou chalupu a hledají inspiraci.
0: Tak pokud si teď někdo říká, že by bylo fajn takovou knihovnu navštívit, jak to bude fungovat v praxi? Bude možné tam prostě přijít, vybrat si knížku z regálu a zase odejít? To by nás zajímalo.
1: Zas tak úplně to nebude. Členové spolku památkářů na to jdou totiž chytře a moderně, protože nemají žádného stálého zaměstnance. Celý 30členný spolek funguje od roku 1990 čistě na bázi dobrovolnictví a nadšení. Takže to vymysleli tak, že kompletní seznam knih dají na svůj web. Čtenář si v klidu doma na gauči vybere titul, napíše jim e-mail a oni mu knihu připraví. Nebo je také možné sem přijít osobně vždy v pondělí. A mimochodem, klobouk dolů před nimi, protože ti lidé vše dělají ve svém volném čase. Začínali například tím, že se studenty uklízeli a opravovali hradecký židovský hřbitov. Jezdili na brigády na hrad Štěpanice nebo na zříceninu Kumburg. Aktuálně zachraňují hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí. To je obrovský kus práce pro nás, pro všechny a oni ho dělají zadarmo.
0: Reportérka Zuzana Boučková se dnes tedy vydala na Velké náměstí v Hradci Králové do sídla Společnosti ochránců památek ve východních Čechách a byla u zrodu nové speciální knihovny.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jana Kratochvílová, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Připomněli jsme si vybrané události dne v Královéhradeckém kraji a co budeme ve vysílání sledovat zítra. Zastupitelé Hradce Králové se zítra odpoledne sejdou na svém pravidelném jednání. Na programu mají asi 6 bodů. Hlavním programem bude projednávání aktuálních investičních, rozpočtových a územních záležitostí města. Budeme se tomu věnovat. Budeme se zajímat také o to, jak moc sucho stěžuje práci zemědělcům, jestli musí například nakupovat nové technologie na zavlažování nebo jestli hledají vlastní podzemní zdroje vody. Vodní nádrž na horním toku řeky Labe u Špindlerova mlýna začali pracovníci státního podniku Povodí Labe vypouštět už na začátku května. Bude nás zajímat, jak to vypadá dnes, tedy zítra, i to, kdy na odkrytém dně začnou samotné práce. Zítra se areál městské nemocnice ve dvoře Králové nad Labem stane dějištěm takticko-tematického cvičení zaměřeného na ochranu měkkých cílů, který pořádá městská policie Dvor Králové nad Labem ve spolupráci s městskou nemocnicí. Do vybraných prostor areálu bude omezen přístup veřejnosti. Cvičení navazuje na instalaci tísňových tlačítek v nemocnici a prověří reakci zdravotnického personálu i strážníků policie na nouzový signál a Český rozhlas Hradec Králové bude u toho.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Bude 18 hodin, tak ještě pozvání k poslechu našeho dalšího vysílání. Zprávy na 18. hodinu chystá Tomáš Mysliveček. No a pak se můžete těšit na další talk show na cestách s Petrem Voldánem a dnes také s ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka Denisou Kiršnerovou. Pěkný poslech a hezký večer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám přeje Romana Joudalová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Nejvyšší soud přezkoumá restituční kauzu rodu Erentálů. Služby Tiché linky můžou v Královéhradeckém kraji využívat neslyšící i v cizích jazycích. Českou armádu by mohl vést Miroslav Hlaváč a noc bude většinou oblačná až polojasná. Hezký podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Restituční kauza šlechtického rodu Erentálů jde k nejvyššímu soudu. Okresní soud v Semilech i krajský soud v Hradci Králové sice rozhodli, že snacha posledního majitele panství Hrubá Skála na Semilsku nemá nárok na vydání bývalých rodových majetků, rodina se ale odvolala. Erentálové se domáhají přes 4000 hektarů pozemků, značná část se přitom týká i města Turnova, říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Valdštejn, Hrubá Skála, tato část Českého ráje okolo skalních měst. Tam se Erentálové domáhají vrácení československého občanství. Podle mých informací Erentálům nebylo vráceno do roku 1948 nebo 1950, takže oni se ho domáhají ještě zpětně a je to tam ještě složitější.
3: Tichá linka pro neslyšící funguje už na více než 30 míst v Královéhradeckém kraji. Organizace Tichý svět přes ní pomáhá komunikovat i lidem ze zahraničí. Podle vedoucí konzultantky v Hradci Králové Anežky Hornichové totiž neexistuje jeden univerzální znakový jazyk. Organizace proto zajišťuje například i komunikaci v ukrajinském znakovém jazyce.
5: Český znakový jazyk a slovenský znakový jazyk si jsou hodně podobní, takže ti s námi komunikují českým znakovým jazykem. Pokud k nám přijdou ale klienti i z nějakých jiných zemí, tak komunikujeme mezinárodním znakovým systémem, což je vlastně umělý systém, který byl vytvořený ze znakového jazyka. Po domluvě tak můžeme takto komunikovat, ale neovládají to všichni neslyšící.
3: Ředitel České lesnické akademie v Trutnově musí do konce srpna vysvětlit pochybení, které v hospodaření školy objevil aktuální audit. Kontroloři upozorňují především na nesrovnalosti v evidování služebních jízd, využívání služebního vozu pro osobní účely nebo v evidenci odlovené zvěře. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
6: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
7: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
6: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
8: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
6: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech oblačná až polojasná, někdy až skoro jasná, bez srážek a ojediněle s mlhami. Teploty klesnou ke 4 a na horách ke 2 stupňům. Zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku je kvůli stavebním pracím až do konce letních prázdnin uzavřena silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo hradiště a Žireč.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
0: Je po 18. hodině, je pondělí a máte naladěný na Českém rozhlase Pořad na cestách. No a dnes budeme cestovat s takovým frajerem, kterého asi znáte úplně všichni, takže že by se nám představil třeba v japonštině, když jsme na cestách?
9: Konnichiwa!
10: Ojde jasu!
11: Ojde kte ureshi des!
9: Tanoshi hitotoki o sugoshite kudasai!
10: O tanoshimi kudasai!
0: No asi nemusím nic dodávat, byl to Hurvaj z Hurvaj má 100 a my s ním budeme dnes cestovat v pořadu na cestách s Denisou Kiršnerovou. Vítejte u mikrofonu.
12: Dobrý den.
0: No tak japonština je jenom jedním z jazyků tohodle toho světoběžníka. My už jsme s ním cestovali v roce 2022, no ale od té doby hodně času uplynulo. Hurvaj cestoval dál, tak kolik jubilant už naštudoval řečí?
12: Tak v tuto chvíli se chystá ještě na ukrajinštinu a dá se říct, že to bude jeho 25. jazyk a jinak procestoval 35 států.
0: No tak to už je opravdu pořádná porce. Správně jste si dnes naladili po 18. hodině v pondělí Pořad na cestách a myslím si, že hrdina, kterého znají nejenom mladí, ale on už je hrdinou i těch dospěláků, mnozí mu i vyrostli, tak s tím hrdinou se určitě při jeho stovce, kterou letos slaví, nudit nebudeme.

0: Dozněla první písnička, my jsme si tam trošku připomněli ty loutky. Ta loutkářská tradice je u nás hodně, hodně dlouhá, dokonce ji máme zapsanou i v dědictví UNESCO. Já si myslím, že si to naši loutkáři zaslouží.
1: Je to tak, a vlastně je to takový jako jubilejní rok. Letos Hudvínek slaví stovku, ten zápis slaví 10 let, takže jsou to takové hezké kulatiny společné.
0: Krásné, no. Jak se může dřevěný kluk, který má spoustu kamarádů i po světě, vlastně dá se říct si sourozenců, protože my si musíme připomenout samozřejmě známého Kašpárka, to jsme doma, ale můžeme jít dál, můžeme jít třeba k Pinokiovi, můžeme jít i k netradičním loutkám, viděl jsem ve Vietnamu vodní loutky, tak jak se může dožít 100 let taková figura a být pořád v kondici?
1: Jak byl v Japonsku, tak se byl podívat dokonce v divadle Bunraku. Jeho kořeny spadají do 17. století, vlastně bylo založeno v Osace a plánujeme případnou spolupráci. Hudvínek tím, že vlastně ten jeho život je plný nadhledu, humoru a vlastně toho soupeření a zápolení a usmiřování s tím Taťuldou, tak je to takové věčné téma, které není nikomu cizí a asi mu nějakým způsobem zajišťuje takovou jako dlouhodobou oblibu, že se zatím nezdá, že by stárnul nebo že by se těm divákům nějak odcizil, protože samozřejmě je třeba dbát na ty témata. Oni nějak jsou daní charakterově, typově, jsou vlastně sociálně neukotvení tím, jak vypadají, můžete prostě posunou kamkoliv do minulosti, kamkoliv do budoucnosti, všude budou jakoby trčet z toho kontextu, ve kterém se ocitnou a budou se na něj muset nějak adaptovat. Tak to je další věc, která jim jako pomáhá vlastně napříč času posouvat se dál. A když najdou lidi, kteří je budou mít rádi a to, že se jim tak jako trochu musíte upsat tím svým časem a tím svým životem, tak když se takový lidé najdou, jakože mám teď radost, že se našli, máme vlastně 4 roky nové interprety z Pibla a Hudvínka, Máničky a Kateřiny, tak to může jít dál. Ten Hudvínek tady může být dalších 100 let.
0: Já myslím, že bude. On opravdu vypadá, že je nesmrtelný. Říká nám ty zajímavosti o Hudvínkovi Denisa Kiršnerová, která je ředitelkou divadla z Pejbla a Hudvínka. Předtím byla dramaturgyní. Je to dcera Heleny Štáchové a Miloše Kiršnera. Víc dodávat nemusím. Vy jste musela s tím Hudvínkem vlastně cestovat od malička.
1: My jsme zůstávali doma, my jsme nikam necestovali, takže to cestování jako úplně nás se netýkalo, snad do 2 let mě rodiče brali sebou, z toho si teda moc nepamatuju, ale ano, jezdilo se hodně.
0: Já si myslím, padla ta stěžejní jména, ještě bych měl přidat další jméno profesora Skupu. No a k tomu mám předmět v kufříku, který posluchači pořadu Na cestách, který právě na vlnách Českého rozhlasu posloucháte, znají, ale vy ho ještě neznáte. Takže já jsem přišel na návštěvu za Hurvajzem s Hurvajzem.
1: No ten je úžasný, toho máme v archivu taky.
0: No tak tenhle ten cestoval hodně, protože to je Hurvajz hodně starý. Přicestoval zpátky z Ruska, z Moskvy, protože já, když jsem tam byl zpravodajem, tak jsem potkal paní Popovou, kterého přivezl tehdy do Moskvy profesor Skupa jako dárek. Ona překládala i hry hurvínkovské do ruštiny, kromě děl Jana Wericha. No a když ta paní opouštěla náš svět, tak říkala, víte co, tomu Hurvajzovi bude nejlíp, když se vrátí zase domů. Takže bydlí u nás. No a tady u vás v divadle mi potvrdili, že je hodně starý, že je z těch, kteří se vyráběli pro
1: určitě,
0: profesora Skupu.
1: Si na něj takhle sáhnu,
0: určitě, určitě.
1: Podívala, jak to má s těma očičkama, to je úžasný. Tak tenhle ten má ještě i koulivý očička, takže ten má trošku podobný princip, jako měli ty hrací loutky, ale hrací nebude, to je spíš,
0: ne.
1: Je to jako hračka a podobný typ se v té době vyráběl trošku, protože to posluchači nevidí, vypadá jako postavičky Strnkova a Spojarova animovaného filmu. Každý teda natočil zvláště ten svůj, tak je to tady ta poetika výtvarná a jsou kouzelný. Já je mám moc ráda a pár tady těch hraček taky v archivu máme. Tak je kouzelný, tak to je hezký, že se vrátil domů. A je pravda, že my vlastně tady v divadle nemáme úplně ty původní loutky z těch 30. let, až loni se nám podařilo koupit pár údajně z dílny Gustava Noska, který vypadá, že to byl i hrací pár. A tak jsme tu mezeru trochu zaplnili, jinak ano, Skupa daroval i ty hrací loutky Obrazcovovi, který teda sídlil v Moskvě, to jeho divadlo, Nějaké původní loutky by měly být v muzeu v Chebu, v Plzni, v muzeu loutkářských kultur v Chrudimi a pak v některých soukromých sbírkách. A my už teda jsme se taky tak jako to doplnili a přiblížili jsme se těm původním loutkám a ty tady budou vystaveny v rámci tady těch vlastně výročí a té premiéry, která nás čeká za 2 dny.
0: No, že je starý, tak mi tvrdili, je důkazem i to, že má zelené kšandičky. Oni se mu změnili na ty tmavo-červené ve chvíli, kdy začal být větším nebo častějším hostem v televizi. To znamená, to stáří prý právě potvrzují ty zelené kšandy.
1: Je to tak, protože když se vlastně trikově snímalo, tak myslím to pozadí, jestli je modrý, on měl ty modrý kalhotky, zelený kšandy, teď má šedý a červený kšandy, protože on zmizel, takže v tom trikovém snímání v té televizi mizel, takže se museli ty kalhotky a ty kšandy předělat. Takže ano, je to z té doby předtím. Ale takový 40. léta si myslím, že by to nebo i 30., že by to mohly být.
0: No, je to úžasný obyvatel mé knihovny, sedí na knížkách, houpe občas nohama, tak, jak to má být. Kulí očima, ale ty své výkřiky, to chacha, to tedy neumí. My jsme už připomněli, že letos v květnu 2. května slaví Hurvínek 100 let. My náš pořad vysíláme po těchto oslavách, ale natáčíme s dnešním hostem pořadu Na cestách Denisou Kiršnerovou ještě předtím, než to všechno vypukne. No, když říkáme, že slaví stoleté jubileum, tak bychom měli říct, kdo je otec, to bude řezbář. No a pokud já vím, tak maminka se jmenuje Lípa.
1: Tak my se z toho tak jako taky vždycky se vylžeme, že to je Lípa. Na začátku té Hurvínkovy cesty v těch textech těch autorů se třeba zachovalo, že Skupa ho povil s ženou nevelné pověsti, která poté, co ho teda přivedla na svět, tak zmizela opět v bahně polosvěta. Takhle je to tam jako uvedený a my jsme se tak jako časem dostali k takový jako pro den vhodnější verzi, že maminka je Lípa.
0: No a řezbář, když vyřezal Gustav Nosek toho Hurvínka, už to byl Hurvajs?
1: Ještě to nebyl Hurvajs, nebyl to hned Hurvajs. Chvilku se mu říkalo Spejblík, Spejblátko. On taky Skupa měl představu, že konečně získal po takových těch 6letých útrapách, kdy ten Spejbl měl za partnera Kašpárka nebo Švejka a úplně si ty loutky jako nesedly, tak pořád toužil po nějakým rovnocenným partnerovi. Takže když se objevil Hurvínek a Gustav Nosek mu ho přinesl jako překvapení, tak si řekl výborně, takže teď jsou tady dva takový jako typy, který prostě k sobě půjdou a budou spolu vést nějaký dialog, ale říká se, že prostě publikum ve chvíli, kdy toho Hurvínka uvidělo, tak prostě řeklo, no tak to je Spejblův syn. A on sám říkal, že třeba tu postavu té matky nechtěl karikovat, že se mu i líbilo, že ten Hurvínek, ta jeho přemrštěnost nebo jakoby přemrštěně taky řečeno nevychovanost, pochází z toho, že tu maminku nemá.
0: No, představili jsme si jubilanta, ale jsme na cestách. Kde si sem vyštrachal, ale nevím, jestli je to pravda, jestli se nám zrodil Hurvajs v roce 1926, tak už po 2 letech prý poprvé vyjel do zahraničí.
1: Ano, ano, to bylo slavný turné a poprvé jel do Paříže, dokonce tam sklidilo divadlo takovou jako vítěznou medaili nebo vítězný ocenění na tom mezinárodním loutkářském festivalu, který tam byl a to bylo jeho první zahraniční vystoupení takhle krásně v Paříži.
0: No tak jsme se dostali s Hurvínkem až do Paříže, zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu, protože my dnes cestujeme s jubilantem Hurvajsem, který má 100 let neuvěřitelných, ale prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na cestách a my dnes cestujeme s Hurvínkem prostřednictvím Denisy Kiršnerové. No já už jsem kufřík otevřel, už tady na nás koulí očima ten můj malý Hurvajs. My jsme v divadle Spejbla a Hurvínka, ale teď už tedy budeme cestovat trošku víc. Takže já vyndám rekvizitu, která nás přenese pár dnů, možná týdnů zpátky.
2: Ano, do Japonska. Hůlky.
1: Umí to Hurvajs s hůlkami?
2: Tak s hůlkami se musí trošku pomoct, ale umí to japonsky a umí to japonsky výborně, takže se tam po té době, vrátili jsme se tam po 20 letech, protože jsme reprezentovali Prahu, která si spolu s Kyotem připomínala 30 let přátelství nebo partnerství těchto měst, takže jsme tam vystupovali a musím říct, že to bylo i dojemný, jakou stopu tam ten Hurvínek nechal, protože se po představení přihlásila dáma, které mohlo být tak 60 let a říkala, že vlastně Hurvínka viděla jako malá holčička a že 50 let čekala na to, aby ho viděla znova. A říkala to takovým způsobem, jako kdyby našla ztracený dítě. A pak mě ještě držela za ruku a říkala, musíte se vrátit, musíte se vrátit. Takže to bylo krásné v tom, že si člověk úplně podal ruku napříč časem s těma členama toho divadla, co tam byli tehdy, a je krásný vidět, jakou stopu on tam nechal.
1: Tak to je úžasné. Já jsem vyrůstal na Hurvínkovi z vinilových desek ještě. To jsou takové ty, co když mi upadla, tak se rozbila nenávratně na cimpr campr. Ale proto mě zajímá, jestli když tam zanechal tak výraznou stopu, ta příhoda je nádherná s tou paní, tak jestli tam také vyšel třeba na nějakém nosiči.
2: My tady máme takovou neověřenou informaci, že nějaká deska v japonštině existovala. A my jsme trošku na stopě toho, jestli je to pravda. Takže úplně nemůžu teď potvrdit, že vyšla a prodávala se, ale je tady o tom nějaký povědomí a to ověřujeme.
1: Určitě to zabírá na diváky, když promluví v řeči té země, kam právě přicestoval.
2: Určitě, určitě to tak je. Navíc se ten text chystá s rodilým mluvčím, s člověkem, který zná vlastně kontext té kultury, takže se snažíme i vyhnout tomu, aby se tam člověk nedotkl něčeho, co je jako třeba kulturně pro ně nepřijatelný. A je to pozoruhodný, protože nám říkali, tak nečekejte, že oni jsou takový konzervativní a jako introvertní, tak nečekejte, že to publikum bude nějak jako reagovat freneticky a tak, ale oni se bavili, smáli se a vlastně překvapili i ty naše lidi, kteří nás doprovázeli a kteří nás připravovali naopak. Plus pak ta reakce tady té dámy, o které jsem mluvila, že se z toho dojal i kyotský starosta, tak nám to udělalo opravdu radost.
1: Takže Japonec... Dnes jubilant stoletý Hurvínek. No, on má za sebou v poslední době zajímavé destinace. Spojené státy, Srbsko, Chorvatsko, Litvu. V čem cestuje? Jezdí v kufru anebo na klíně?
2: Jak kdy? Teď s náma do Japonska letěl jeden i v batohu, aby jsme ho mohli nasnímat i na letišti. Dokonce prošel celní kontrolou, když jsme se z Japonska vraceli, tak ho chtěli vidět na vlastní oči. Takže šel rámem a pak jsme ho museli vyndat. Tak má nějaký kovový součásti, takže není divu, ale vyložil.
1: Takže pískal.
2: Ne, trošku pískal a pak tam jako vzbudil sympatie. Jinak cestuje samozřejmě v kufru, tak aby byl dostatečně zabezpečen a nic se mu nestalo, a jinak cestujeme i naším autobusem.
1: A teď mi povězte, vy ten kufr jste ochotni s takovou rekvizitou, řekl bych docela cenou, dát do toho podpalubí, anebo je to v tom malém kufříku radši viditelně nad hlavou v letadle?
2: No, cestuje někdy i vyloženě s kargem. Jako troufli jsme si i, že jsme ho poslali s kargem, takže zatím to klepu, ještě se mu nic nestalo.
1: No tak mu budeme držet palce, aby se mu nehody vyhýbaly. Vůbec stane se třeba, že se Hurvajs, anebo členové jeho rodiny, Taťulda Spejbl, anebo Mánička Žerík, jestli se stane, že se třeba zraní? U cestovatelů se nám to stává, že si někde vyvrtneme kotník, jemu může upadnout možná šňůrka.
2: To se mu může stát, někdy se to stává, uvolní se nit, přetrhne se nit, takže existuje takový kuchtiček, který mu se říká oltáříček, což je taková vlastně schránka první pomoci pro loutky, takže jsou tam nitě, skobičky, kladívka, nůžky, lepidlo, aby se to rychle, pokud možno, co nejdřív napravilo, už třeba během toho představení.
1: No vidíte, to jsem zatím netušil. My se na to ptáme třeba cestovatelů, když jezdí netradičně na koloběžce Evropou, nebo i ti, kteří objíždějí svět autem, co všechno mají sebou, aby dokázali zažehnat ty problémy. No i Hurwais je pojištěn svým způsobem. Vlastně on musí být možná i pojištěn na cestu, tak jako jsme my, cestovní pojištění pro Hurwaise.
2: Je to tak, on je i pojištěn.
1: No tak je to cestovatel, nedá se nic dělat. Ale on někdy cestuje docela netradičně do zemí, kde ani já jsem nebyl. Asi, ale vy vlastně jo. Cvaknul kufřík a máme tady Hurwinkova cesta do Tramtárie. No, kde to je?
2: To se nesmí úplně prozrazovat, je to samozřejmě fantazijní prostor a byla to pohádka věnovaná koloběhu vody v přírodě, dá se to říct takhle jako zjednodušeně o tom, když tu vodu si někdo uzurpuje pro sebe, tam je taková sobecká princezna Květinová, která to tak učiní a Hurwínek s Máničkou to musí napravit.
1: No my máme vlastně v tom archivním záběru, když už jsme se s Hurwinkem setkali v tom roce 2022, i jeho krátkou vzpomínku, jak se mu v Tramtárii líbilo, takže si ji teď můžeme poslechnout.
3: No úžasné úplně a hlavně všechno dobře dopadlo. Já jsem teda s sebou musel tahat Máničku, tati Olda zůstal doma, ale bylo to dobrý a já si to užívám prostě, Kam mě prsknou, tam je mi dobře.
1: No, zajímavá destinace pro Hurwinka, Tramtárie. Ona se vlastně, ta Tramtárie, zrodila ve vaší hlavě, tak vy musíte vědět, kde ta Tramtárie je. A společně jste to dali dohromady s Martinem Kláskem. Já se tímhle oslým můstkem dostávám k tomu, nepřipadá, že si někdy i v poslední době připadáme jako v Tramtárii, že žijeme. A to už je ten přesah do takových těch hlášek. Představujeme si něco jako Hurwais válku. Jak si představuje Hurwais válku?
2: Asi naivně. My sami jsme si říkali, jak je to myšlený. Samozřejmě asi naivně je to takový pohled těma dětskýma očima, který ještě těm dospělým možná tak jako bezelstně věří a věří, že to, co dělají, dělají vždycky z dobrých úmyslů. Tak to je, myslím si, že tam je taková jako ten dětský pohled na svět ještě ničím jako úplně neskalený. A ten Hurwínek v tom partnerství s tím Spejblem tak jako by taky funguje, kdy ten Spejbl se mu pak snaží jednoduše vysvětlit věci, které jsou mnohdy jednoduché, ale vlastně díky tomu se do toho zaplítá, když je má říct tak jednoduše, jak vlastně někdy jednoduchý jsou.
1: Ono je dobře, že Spejbl s Hurwinkem jsou v některých těch vyjádřeních docela i jednodušší, protože si myslím, že i tam, kde nemluví jazykem, kam přijedou, tak jim lidé rozumějí, protože oni dokážou vytvořit atmosféru. A mě ale napadla jedna věc. My jsme tady připomínali, nebo já jsem si troufnul tvrdit, že on má vlastně příbuzné po celém světě, ty dřevěné. Určitě je to světová značka. Má i nějaké levobočky? Takové ty napodobeniny, že někdo zneužívá toho, že Hurwais je opravdu celebrita?
2: Tak stává se to, že občas někde na nějakým produktu se objeví a my se tak jako snažíme tomu zabránit ve chvíli, kdy to není vkusný, ani to není vhodný a ani to oficiálně samozřejmě nevíme, ale vyloženě Hurwínek asi levobočky zatím žádný nemá.
1: Já jsem tím nazval těmi levobočky právě ty napodobeniny, většinou nezákonné samozřejmě, protože asi není moc řezbářů, kteří mají to oprávnění vyrábět Hurwaise.
2: No v tuhle chvíli, ano, tak jsou na to samozřejmě šablony. V tuhle chvíli máme dva, se kterými pracujeme opakovaně. Teďka už máme i třetího, který připravuje nový představení. Takže je to určitě o tom se nějak s tím materiálem, s tím, jak ta loutka má vypadat a jak má fungovat, aby fungovala opravdu dobře, seznámit. A taky to trvá nějaký čas. Takže v tuhle chvíli jsou to dva až tři lidé.
1: Dělají svoji práci výborně. My se ale teď po písničce mrkneme na to, kolik vlastně těch Hurwinků vyjíždí na cesty, protože určitě to nebude jenom jeden, těch představení je hodně, musí mít také dubléry, mají je i herci, takže bude jich víc. A taky si myslím, my tady máme takového prťouse, možná 20 cm, tenhle ten historický, že budou i různé velikosti, protože jsou různé sály, jsou různá představení. Takže si s Denisou Kirchnerovou, se kterou dnes cestujeme, jako s tetou, můžu vás nazvat tetou Hurwinka?
2: Můžete mi říkat klidně teto.
1: No já ne, to vám třeba říká Hurvínek. Tak my se s Denisou Kiršnerovou, já se do toho nebudu zapletat, po písničce zase k těm cestám Hurvajze vrátíme.

0: Jsme na cestách, cestujeme s Hurvínkem, který teď v květnu slaví neuvěřitelných 100 let. To je zajímavé, on je to klučina a jeho divadelní tatínek z Pejbl, Taťulda, ten je jenom o 6 roků starší. No, nebudeme se v tom dál nějak pohybovat na tomhletom tenkém ledě, ale já už jsem teď řekl, že se podíváme na to, kolik vlastně těch Hurvajzů v divadle z Pejbla a Hurvínka je a kolik jich vyráží do světa.
1: Tak můžu prozradit, že máme kolem 30 párů z Pejblu a Hurvínku, přičemž jsme zjistili, že z Pejblové nám lehce přebývají oproti Hurvínkům. Samozřejmě na ten zájezd jde o to, jaké představení tam jede. Je jich tam víc, protože záleží na tom, v jaký scéně je potřebujete, v jakém kostýmu je potřebujete a nemůžete je převlíkat během toho představení. Takže oni už jedou připraveni na ten svůj výstup. Tím je jich tam automaticky víc a plus je tam oltáříček.
0: A teď jste mi nahrála, vy říkáte v kostýmech, když cestují po světě zpěvačky, třeba Dáša Pecková, která byla hostem našeho pořadu, nebo jiní umělci, kteří jsou tak dobře vidět, tak sebou vozí určitě garderobu, někdo i šminky, má velký kufr oblečení těch kostýmů Hurvajz a váže se to třeba i k těm zemím, dokáží vystupovat v něčem, co je v té zemi zajímavé. Byl v Japonsku Hurvajz v kimonu?
1: Byl v kimonu, my jsme mu nakonec oblíkli na tu děkovačku kimono, jako takový jako poděkování, takže takhle oblečený byl. Jinak oni si ty svoje kostýmky do té situace, v jaké vystupují v tu chvíli, už mají na sobě, takže ne, že by si vezli sebou garderobu, ale ve chvíli, kdy třeba se ta loutka opravuje, upravuje, tak říkáme, že se líčí, takže Hurvínek se líčí.
0: A tady v Dejvících divadle máte nějakou garderobiérnu?
1: Máme taky. Máme garderobiérnu. Jinak, co se týče loutek, tak oni mají ty svoje šmirgly a pilníky a tak.
0: To je docela jiné zacházení s tou figurou. No, co s tím naděláme, nic s tím neprovedeme. Prostě je to dřevěný hrdina. Takže co bychom s tím chtěli? Hurvajz, nevím, Krtek má různé kresby, třeba Krtek v raketě a podobně. Já vím, že samozřejmě jeho nejoblíbenější dopravní prostředek, teda býval, nevím, jestli to tak zůstalo, byla kolobrnda. Tak jak cestuje? Na čem? Skateboard ještě vím.
1: Kolobrnda samozřejmě, to je taková jeho klasika, ale podíval se i do vesmíru. Vlastně před 3 lety odstartoval se školskou družicí z misu Canaveral a kroužil 2 roky kolem Země. Bylo možné, to byla spolupráce s pražským planetáriem, bylo možné se tam s ním od toho planetária spojit, vidět, kde je. A dětem to přibližovalo vlastně tady ten svět vesmíru a těch zákonitostí fyzikálních. Takže se podíval i do vesmíru spolu s Krtečkem, který tam byl před ním, tak jsme měli radost, že i on jako nezaostal a vyletěl. A navíc teďka tam je i představení 360 stupňový, který se tam promítá, natočený úplně unikátní technologií a asi je to jediný loutkový film na světě, který je natočený touhle technologií, kterou jsme zároveň, když se to točilo, i objevovali, takže to bylo opravdu jako dobrodružství. Tak ve vesmíru se ocitá taky často, takže cestuje do vesmíru, cestuje do jiných zemí, cestuje letadlem, autobusem, na koloběžce. Co asi si vymyslíte, tak asi vyzkoušel.
0: No, on má jednu výhodu, jsou nějaké možná i věkové limity na ty cesty do vesmíru. Hurvajz může letět, i když je mu 100 let, takže to pro něj takový problém není. Já tedy jsem ty záběry neviděl, takže si neuvědomuju, letěl do vesmíru ve skafandru?
1: No, oni ho museli, aby prošel teda atmosférou a byl to materiál, který to vydrží, tak byl skleněný. Takže ta družice byla velká, já nevím, 25x25 cm. Ten modul, ve kterém on byl teda upevněný, takže byl malej, skleněný a byl zhruba tak 5x5 cm. My jsme si totiž, když nás oslovil Jakub Rozehnal, ředitel toho pražského planetária, tak říkal, no, ten Hurvínek poletí do vesmíru. A my jsme si toho představovali, jak tam poletí ten Hurvínek. Takže nakonec z toho byl takováhle jako skleněnka tam letěl a máme ho tady taky schovanýho.
0: Takže on se vrátil až sem do Prahy?
1: Já to tak jako úplně nechci říkat. On úplně ten Hurvínek, co odletěl, ono bylo víc těch verzí, takže všichni je máme uschovaný, ale ten, co opravdu odletěl, tak pak při návratu schořel.
0: Joj, no nehody i při vesmírných misích se stávají. Je vidět, že ten Hurwitz za těch 100 let vlastně prožil spoustu věcí i při tom cestování, co prožíváme my dospělí, no tak vydáme se s ním možná i trošku za gastronomii po další písničce. Zůstaňte s námi, cestujeme s Hurwinkem a s Denisou Kiršnerovou.
2: V divadle loutkovém všechno se může stát. Z žáby je princezna, stařec je náhle mlád. Dřevěným figurkám všechno se podaří, jen jedno nemohou pohnout se ve tváři. Jednou se stalo, že jeden smutný řezbář kašpárka vyřezal a ten měl smutnou tvář. Když pak to pimprle po scéně skákalo, nejedno děťátko v hledišti plakalo,

od těch dob mistrem je v dělání legrací. Smějí se děti, pan král, Honza i draci. A když mu smutno je třeba jen trošičku, vždycky má při ruce svou malou rolničku.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu a cestujeme s rozesmátým chacharem, který je ze dřeva, s Hurvínkem a s Denisou Kiršnerovou. Já jsem říkal, že možná se také dotkneme gastronomie, což bývá časté téma našich cestovatelských pořadů, různé exotiky, co kdo může, čemu se brání a podobně. Už jsme tady nakousli ty japonské hůlky. Je něco, co má Hurvajs nejradši? Já to možná tuším i z minulosti.
2: No, takový jako kulturní jejich pokrm je bábovka, kterou peče paní Kateřina. To se tak dá jako říct, že to je takový jejich, co by si zabalili do uzlíčku na cestu. No a jinak ještě se tak jako chrání před červotočem, takže nějaký jaký mazání a tak, možná takovýho panáčka by si dal pan Spejbl.
1: Tak to už jsme obráceně, to jsme u toho ne, co chutná Hurvínkovi, a co by chutnalo na Hurvínkovi těm jeho nepřátelům. No i dospělí lidé mají své nepřátele, mají i dřevění hrdinové, kteří jsou u nás nesmírně populární. My už jsme mluvili o těch jazycích, ta dětská fistule, to je docela speciální záležitost. Myslím si, že i ve světě loutek, myslím si v celém světě, širém, docela ojedinělá.
2: No, je to poloha, kterou úplně ne každý, není toho schopen každý. Já teda koukám na toho Hurvínka a on se chvilkama hejbe.
1: Tak já hýbu stolem.
2: Ale vypadá to autenticky. Vždycky tak zaškubne. Takže fistulka a mluví i mánička je opravdu jako speciální poloha hlasová, ale myslím si, že ve chvíli, když má někdo tendenci mluvit to třeba dětskou loutku a tak se k té fistuli jakoby dostane. Ale nemůže to udělat každý.
1: No to určitě ne, to je taková speciální poloha.

0: Arktida to taky ne.
1: Tak asi nebude mít zatím ještě ani kulicha, takže si počkáme, až k něčemu takovému dojde. Ale on cestuje i po České republice, protože z toho vašeho sídla, odkud vyrážíte, z Domovského divadla v Dejvicích v Praze, kde teď spolu natáčíme tento díl pořadu Na cestách pro Český rozhlas, tak vyrážíte na časté cesty i po České republice.
0: Je to tak, my vlastně, když jsme se chystali na tuhle tu jubilejní sezónu, na ten rok 26, během kterého Hudvínkovi otevíráme jednotlivé dárky, tak jedním z těch hlavních byla dostavba zkušebny studia. Vyměnili jsme sedadla v sále, prostor pokladen jsme změnili na moderní zákaznický centrum, ale díky tomu, že se tady pracovalo, tak jsme hodně cestovali a kolegové byli tak úžasní, že odvedli 100 zájezdů během toho roku po České republice, takže cestovali velmi zdatně. A teď trošku odpočíváme a chystáme vlastně 5 premiér v tomto roce, takže Hudvínek oslavuje prací a ten kabaret Hurvajs, který uvedeme teď 2. května, tak je vlastně druhou premiérou a ještě nás čekají 3.
1: No já myslím, že se nezastaví náš jubilant. To je symbolické 100 zájezdových představení ke stému výročí Hurvínka, jeho existence. Určitě má nějaké cestovatelské plány na letošní rok, nejenom ty domácí, takže studuje už krom té ukrajinštiny ještě nějaký další jazyk? Je něco na obzoru?
0: My jsme si říkali, že teď si dáme trošku pauzu a budeme se soustředit na ty premiéry, ale rádi bychom se třeba vrátili do Japonska, to určitě moc rádi. Rádi bychom se pravidelně vraceli do Německa, což byla taková druhá jeho domovská scéna. Je to také díky tomu, že vlastně ti noví interpreté Jana Mudráková a Martin Trecha jsou nesmírně šikovní. A víme, že si to můžeme dovolit a že se do toho můžeme pustit, tak to je taková věc, která nás čeká do budoucna.
1: Je nějaká destinace, kam se Hurvínkovi moc nechce? Kde to přijetí je třeba chladnější jako severa, nebo on to dokáže prostě rozpálit úplně všude a lidi ho nakonec vezmou? Já si myslím, že B bude správně.
0: No musím říct, že zatím to vždycky rozpálil všude.
1: No a teď si dovolím osobní otázku. Jak ráda cestuje ředitelka divadla z Pejbla a Hurvínka? Cestuje někdy bez Hurvínka, bez Pejbla?
0: Moc to nestíhám, já jako nejvíc cestuju mezi divadlem a domovem.
1: No a když už to je, tak radši moře, hory, letadlo, kolo. Jaké je vaše cestování?
0: No kdybych si měla vybrat, tak radši hory. Já úplně na to smažení se u vody nejsem, ale taky to je někdy fajn, taky to moře ráda pozdravím.
1: Takže radši baťoch nežli kufr?
0: Tak, taky by se to tak dalo říct.
1: Cestovali jsme dnes netradičně, cestovali jsme s Hurvínkem. No já vyndám ještě 2 rekvizity z toho mého kufříku, protože je to jubileum, tak jsem tu trošku z dárky. No jsou různé fejky, jak z Pejbla, tak Hurvínka, tohle ne, to jsou oficiální vánoční figurky z ozdoby ve Dvoře Králové, takže zase i k vám se vrací Hurvajs zpátky do divadla.
0: A tak to děkujeme, ty jsou roztomilý a je po nich velká poptávka.
1: Pak tu mám ještě jednoho, který není k jídlu, i když tak vypadá, a ten je, protože do našeho regionu, kde převážně vysíláme, kde nás teď poslouchají, patří Pardubice, patří tam i Perník, takže se mnou přijel za Hurvínkem gratulovat i perníkový Hurvajs. A tady už má vlastně ty červené kšandy.
0: No ten je nádherný. Opravdu se nedá sníst. No,
1: on by se dal sníst, ale protože je vyroben už malilinko dřív, tak si myslím, že to nebude ono. No když říkáte sníst, tak já jsem to trošku tušil, protože nejenom Hurvajs je asi labužník, takže já znovu sáhnu do kufříku. Pavel Janoš je velice šikovný můj partner při těch cestách, takže já si myslím, že tenhle ten, kterého teď lovím, už by se okousat dal.
0: Ale to je zase škoda. Ten je tak krásný, že to je škoda.
1: No já bych si taky netroufl stoletého jubilanta jen tak nakousnout. I když je k nakousnutí i ten dřevěný. Moc krát děkuju za to cestování, ať se Hurvajsovi i členům jeho rodiny a hlavně i vám v divadle z Pejbla a Hurvínka daří. No a co popřát i za naše posluchače pořadu Na cestách. Hodně šťastných cest a další 100.
0: A šťastný návrat, děkuju taky moc.
1: Děkuju Denise Kiršnerové, byli jsme spolu na cestách, no a Petr Voldán se s vámi zase za týden mezi 18. a 19. hodinou v pondělí těší Na cestách.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
2: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
1: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
2: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
1: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
2: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek. Polsko předá Česku 3 zadržené v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích. České hokejisty čeká na mistrovství zápas se Švédy a zítra bude podobně jako dnes. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout pouze rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
2: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
3: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
2: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
4: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně, každoročně.
2: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Polsko předá do Česka tři zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů, informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šéna. Má se jednat o dva muže a jednu ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok, zadržela kvůli němu 10 lidí. Zatím 7 z nich je ve vazbě. Na jednotlivých středních školách v Česku začalo období profilových neboli školních maturit. V Královéhradeckém kraji k nim míří téměř 5 000 studentů. Řada z nich využívá možnosti nahradit maturitní zkoušku z cizího jazyka uznávaným certifikátem. Například na gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři je takových studentů čím dál víc, říká ředitelka Julie Němečková.
5: Řekla bych, že letos je ten počet daleko vyšší, než byl v loňském roce, a ta tendence je stoupající určitě v posledních letech. Třeba v Oktávě nám maturuje v podstatě jenom 10 studentů a z toho 2 maturují, protože v angličtinu nemají jako státní zkoušku, ale tam se maturují z matematiky.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté se můžou přiblížit postupu do play-off mistrovství světa. Ve 2020 nastoupí proti Švédům. Právě nad severským celkem národní tým zvítězil v posledním vzájemném souboji a z toho by Češi podle útočníka Michala Kovařčíka mohli těžit.
6: Jo, tak já si myslím, že mají hodně podobný tým, co měli teďka na Eurohockey Tour posledně, a přijelo tam ještě pár men z NHL a asi víme, co čekat, a hrát podobně, jak jsme hráli tam. Nebude to nic jiného, než bylo, si myslím, a akorát tam budou zkušenější hráči, co tomu trošku přidají, tak my je máme taky.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a k večeru i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách na 11 až 14 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Skřivanech u Nového Bydžova na Hradecku je kvůli pracím na inženýrských sítích až do konce srpna uzavřena silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Ano, dnes tu máme dvě cizí slova, která si objasníme a naprosto budete vědět, co znamenají. Jenom jste nevěděli, že se to tak jmenuje. Jsou to pleonazmy a tautologie. Tak začneme těmi pleonazmy. No, těch je jako hub po dešti teď. Výrazově nadbytečných slovních spojení. Tak co kdybychom dali nějaký příklad pleonazmu?
2: Zase jsou to příklady z praxe, nejsou nějak umělé, vymyšlené, nejsou nejnovější, zkrátka je to věčný problém, například aktivní činnost, nebo skok byl elasticky pružný.
1: Jaký jiný, vidíte?
2: A nebo nejnovější příklad, který mě k tomuhle tématu inspiroval, následovala následná akce. A k tomu snad můžeme dodat, že pokud se kombinuje od původu cizí slovo a české, jako u té aktivní činnosti, tak to možná tolik nebije do očí, jako u toho následovala následná. Tam už si všimneme, jak si té nedokonalosti.
1: No a pak je toto slovíčko tautologie. Je vůbec nějaký rozdíl mezi pleonazmem a tautologií? Co je to ta tautologie?
2: Z jazykového hlediska tam mluvíme o tom, že nevytváříme to přívlastkové spojení, přídavné jméno podstatné.
1: Takže ne aktivní činnost, ale...
2: Ale například aktivita a činnost. Tam děláme ten několikanásobný větný člen a ta slova vlastně kumulujeme.
1: Zbytečně to nafukujeme.
2: Synonyma, zase jako příklady třeba pár poznámek a glos, nebo budeme sledovat faktory a činitele, což je totéž v tom kontextu, anebo to se nevyplácí ani nerentuje. A zase jsme u toho, že jsou tam dvě slovesa stejného významu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu básnik, prekladateľ a diplomat Ivan Richter. 21. mája predstaví svoju zbierku, ktorá sa volá Barbarský čas. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda prodloužila regulaci cen benzínu a nafty. V České republice se zvyšuje počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Čeští hokejisté ve třetím souboji na mistrovství světa nastoupí dnes večer proti Švédům. A počasí v Česku zítra oblačno až polojasno, hlavně v oblasti Čech odpoledné místy s přeháňkami. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Cenové stropy u benzínu a nafty bude v České republice nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Dnes to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní měnit nebude. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření pak bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
2: Mladiství v České republice stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snadný přístup, říká pracovnice centra Zuzana Guričová.
4: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
2: Více než 20 muzeí, galerií nebo památníků se od června do září zapojí do středočeského kulturního léta. Po celém kraji nabídnou více než 65 hudebních nebo divadelních vystoupení. Středočeský kraj organizátory podpořil částkou téměř 4 miliony korun. Upřesní krajský radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
5: Na všechny cílové skupiny se snažíme myslet každý rok, takže máme tam nejenom třeba loutková představení v parku památníku Antonína Dvořáka, ale například na několika místech i dechovou hudbu Krajenka. Sport.
2: Čeští hokejisté dnes večer od 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédům. Češi zatím na mistrovství světa porazili Dánsko a poté v prodloužení podlehli Slovinsku. Ve 20 hodin a 20 minut začne ještě utkání Německo-Švýcarsko. Už odpoledne na šampionátu Finsko porazilo Spojené státy 6-2 a Kanada Dánsko 5-1. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy pršet by nemělo, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni. A zítra přes den, podobně jako dnes, oblačno až polojasno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, k tomu místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Maxima mezi 17 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 9 Mělník, Česká Lípa opatrně za medonosy. V zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech. Provoz je tam omezený po nárazu motorkáře do stromu. Počítejte se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení. Tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou, no.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s Otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledala roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích, činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýdech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18 a no bylo to krásný.
0: A kdy do toho přišel ten zpěv, protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
1: Asi no. No
0: tak účastníkem. Kdy jsi zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
1: Já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky. Tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, který jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo, s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem, to ani, jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
0: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu. A vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě tedy na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely A Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: Oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne mít to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy a včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku, a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškerý emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný, i když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písni o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná. Ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No, ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já. Psal Xindle Inks, Ondra Ládek. Ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svahilsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky. Od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. A právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký. Takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako, že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněnej. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc, že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomu na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak jako záleží zrovna, v jakým jsem byl spoložení a často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte,
2: ale
1: sám
2: snažím
1: sebe.
2: Snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i tomu možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně, my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono to tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhutu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako, to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takový ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěží, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat a člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede, takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy nedoužil.
1: Neudělal, abych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni, 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, nebo takhle, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně, ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube. Ano. Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako okliku. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. No oni tam ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Čí

0: Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čeká, to je vlastně hezký tomu říct práce. Když, no, když si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna a vlastně až do října koncertujeme.
0: Tak, koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni. Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak, Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do kýnovýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajeme, tenhle playlist, tak jak jsme ho postavili a už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, tak co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No, bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celý

0: republice jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
1: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, do toho října?
0: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
1: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
0: Já myslím, že musím žádat já, ale...
1: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděl takovou žádost ze strany ženy.
0: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím v odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, což se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký, to bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
1: Zpětná adresa, kontakt je tam?
0: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak, ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
1: Vy jste pamětník úplně.
0: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat, ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako, nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
1: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
0: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vím.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
2: Rodičovský příspěvek by měl v České republice od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Na železnici v úseku Jablonné v Podještědí Křižany začala nepřetržitá výluka a počasí zítra oblačno až polojasno, zejména v Čechách odpoledne místy s přeháňkami a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se v Česku od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes odpoledne schválila vláda. Změna se má ale dotknout pouze těch rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
3: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
4: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
3: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
5: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
3: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá do listopadu. Deratizátoři vhazují otravené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmisťují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
6: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
2: Do akce se mohou zapojit také obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Cestující na železnici mezi Jablonným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení tam potrvá do 27. května.
7: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jablonným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka podle komise rozhodčích v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle nechyboval. Pražané zápas prohráli 0-2 poté, co jim Berka neuznal vedoucí gól a také vyloučil dva hráče. Podle komise ale všechny sporné situace posoudil správně. A ještě aktuálně z hokejového mistrovství světa. Čeští hokejisté v poslední minutě první třetiny vedou nad Švédskem 3-2.
1: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, ujedinilé mlhy, minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra oblačno až polojasno, v Čechách až zataženo a místy přeháňky, maxima většinou kolem 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 6 mezi Chebem a německou hranicí je stále uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno srazilo nákladní vozidlo s kamionem. Motoristé musí použít objízdné trasy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nezapomenutelná osobnost naší country, zakladatel skupiny Bluegrass Hoppers a pilíř pozdějších fešáků Pavel Brimmer a titulní Cadillac z jeho prvního samostatného alba, které se objevilo mezi novinkami před rovnými 30 lety. Obsahovalo klasický tucet nahrávek a mezi nimi i písničku Zdeňka Rytíře a Vladimíra Čorta Baby Boy.

Skupina Cadillac v čele s náčelníkem fešáků Tondou Kny a svižná countryovka oklahomské legendy a vlastně tvůrce osobitého stylu Tulsa Sound, J.J. Cale, s textem zručného Honzy Turka, tak rád bych to stihnul. Skvělá středoevropská adaptace písničky Call Me the Breeze, kterou o 11 let dříve takhle naspíval Bobby Bear.

Pavel Brimer z Fišáky a podle textu Petra Novotného Zvony z roku 1982. Výrazná skladba Kanaďana Robbie Robertsona The Night They Drove Old Dixie Down, s níž už v roce 1971 zářila na vrcholu hitparády Joan Baezová a o rok později zpíval i oklahomský countryman Henson Cargill.

kříži stál, byl zmoklý jak myš, kytaru dal pod kabát. Z okna na něj koukám, pak ho zvu k nám, toho chlápka přeci dávno od někud znám. A díky řek mi, dal bych si čaj, marně čekám na tramvaj, jsem mokrý jak houba.

0: klidu tohle blues.
1: Podle textu Fišáka Honzy Turka blues děravých duší se skupinou Cadillac a solovým Pavlem Brimerem. Velký pilíř z odkazu jednoho z představitelů éry countryových rebelů Billy Joe Shaver a Honky Tonk Heroes. Takhle si s ním před půl stoletím pohrál jeho opoznání slavnější kolega Waylon Jennings.

Tak tohle byl Karel Černoch s poněkud pozapomenutou výhruškou Odejdu a bude mi fajn. V originále cajunsky raženým popěvkem na téma Louisiany v sobotu v noci všeobecně uznávaného autora Baba McGilla. O pár let později jej uvedl Stetson z Velkého Meziříčí se solovým kapelníkem Karlem Bílkem.

oklahomská country hvězda 70. a 80. let Mel McDaniel a hitparádová verze písničky Louisiana Saturday Nights z roku 81. O 11 let později vstoupila s houslemi Mirka Ročka do prvního solového alba Pavla Brimera jako Podrážky šmirglujou nabitej sál.

Pavel Brimera je jedna z jeho nejvýraznějších nahrávek z Fešáky. Jemně bluegrazový Matterhorn z roku 1975. Pavlovo první solové album Cadillac nabízí i konečnou Jirky Helekala a Honzy Turka, kterou Cadillac natočil jako jednu z prvních ještě pod názvem Nervové sanatorium.

Antonín Kny kytara, Miloš Slezák styl kytara a banjo, Mirek Kroček housle, Miluše Zahradníková baskytara a bubeník Jirka Zahradník. Sestava, v níž se skupina Cadillac představila v roce 1992 na prvním solovém projektu Pavla Brimera.

Když už musíš jít, Pavla Krejči a Honzi Turka na závěr našeho dnešního zastavení v albu Cadillac, které bylo v roce 1992 prvním solovým projektem Pavla Brimera. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a hedvábnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Českou armádu by nově měl vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci dnes schválila vláda. Centrem Znojma už brzy začne projíždět bezplatná autobusová linka a počasí zítra oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, odpoledne místy přehánky. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci dnes schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa České armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
2: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
3: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
2: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
4: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
2: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města chce touto novinkou podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit od pondělí do pátku od rána do 17. hodiny a také v sobotu dopoledne vždy v půlhodinových intervalech a měly by fungovat od konce května. Upřesní nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
5: Bude to zkušební provoz, tady tahleta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom naznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
0: A město za provoz bezplatné autobusové linky zaplatí téměř 200 000 korun měsíčně. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky nemoci. Test si mohou zájemci vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
0: Výsledky pak bude možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května.
1: Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková je po velmi úspěšném turnaji v Římě na svém maximu ve světovém pořadí. Nově se posouvá na 65. pozici. Českými jedničkami zůstávají 11. Linda Nosková a mezi muži 13. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Arina Sabalenková a Ital Janek Sinner. A opět doplníme informace z hokejového mistrovství světa. Aktuálně Česká republika Švédsko po 2/3 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, ojedinile mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra přes den oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo, k tomu místy přehánky, ojedinile bouřky. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni a povane jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Praha Karlovy Vary čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. A nedaleko Hradce Králové pozor na nehodu. Na silnici 33 do Jaroměře u Předměřic nad Labem havarovala dvě osobní vozidla a zasahují tam záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

Tomáte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: pohledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Woolworth is singing my song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingl-tangl a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebnej paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná? Ne. Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, teď lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu. Takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk. Děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pitlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční párty. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo, tak chápu, že se může najít, někdo řekne tu krásu, nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: to
4: hra.
2: Ano, jen to jako hra, jako
4: tak,
2: bez
4: já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo.
2: Neskoušej, mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba vy laskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je
4: krásný. Aha.
2: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: First Liter se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak schutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer. My jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostl.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
0: odpovídá to skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpocketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavý. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: To je zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak o tam tady celé, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste... Třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní.
3: Nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních.
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantino.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: To máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let. To máme 10 let, jsme se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej, od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste
3: jsem dal
2: vykácet, to je hřích.
3: No tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle. V noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak,
2: žvandali
3: se nedá spát.
2: No jo, to se nedá. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: To se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam... Trávník. Anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek,
2: Sekat na trávu.
3: Na holení, na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám, a to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No, poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně no, dost,
3: toho
2: že jo?
3: Mýdla na to mydlení, no, to kde bych se bral, a ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No, no nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou álej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstuji. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měli jsem tam. Měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no, no.
3: Tak se mě tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž. Nebo
2: laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem si všiml, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, kde seženu TBC?
2: No tak, to musíte mít známý a seženete i TBC, když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak, najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že
3: to je dobrý, je to dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem, ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: byl zleporafa.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zleporafa.
0: Jak to, že ten

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak

synagoga nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic nového. Ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek, a pojednou mě napadne, že proměnili se zbraně v hudební nástroje a tak dále, a tak dále. A tato nevyžádaná představa, říkejme jí nápad, způsobí, že vznikne má první divadelní hra, kterou potom hrajou nejrůznější divadla dodnes a která se dočkala dokonce zfilmování i uvedení na zahraničních scénách. Zkrátka, když to nejmín čekám, napadne mě něco a v zápětí je tu ona imaginace, s jejíž pomocí se doberu toho, co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo. A v tomtež mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraně.

0: I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uloženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jedinej nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

když mi teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči v

vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále pondělí 18. května se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Rozhlas a vy. A já se vás budu vyptávat, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? Jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? To vše mě bude zajímat na telefonní lince, tedy vaše odpovědi, na čísle 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete posílat příběh samozřejmě k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba někdy příště. Využít můžete i webový portál www.rozhlas.cz/linka. Příjemný a nerušený večer i poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní Rozhlas a vy, také jak jinak. Český rozhlas slaví své narozeniny každoročně v polovině května, připomínající zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 ve Kbelích. V roce 2023 oslavil významné sté výročí. No a kdo dnes v noci promluví jako první? Tou první volající je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás taky zdravím a jsem ráda, že jsem se dovolala jako první. A tak řeknu vám, jak mě provází rozhlas.
0: Ano.
1: Takže jako první mě provázel, když byla jsem malá a poslouchala jsem každý večer pana Vlastimila Brodského Hajaja.
0: Ano.
1: Hajaja byl, potom jsem byla starší a poslouchala jsem pohádky po obědě, celá hodina po obědě jsme si lehli, pustili jsme rádio a poslouchali jsme odpolední pohádku. Až jsem byla větší, to už mi bylo přes 15,
0: ano.
1: Tak začalo Mikrofórum, Pozor za Haklusa.
0: Přesně tak.
1: Takový. No a teď teďka já rádio přes den nepustím, a protože já to pustím až teďka o 10.
0: Ano.
1: To poslouchám Divadlo na vlastní uši, potom poslouchám vás. Každý den to tak mám. Mm-hmm. Já to mám přeorientovaný ten den. Potom mám znovu Divadlo na vlastní uši od 1 do 2 a potom mám puštěný rádio až do rána a to poslouchám ze záznamu Humoriádu. A písničky, teda mám strašně ráda český písničky, tak poslouchám písničky.
0: No to budou mít kolegové velkou radost, paní Ludmilo, jak Patrik Rozehnal, tak Robert Tamchina, že máte ráda jejich pořady, to jim ráda vyřídím.
1: No a potom ráno, tak potom poslouchám, kolik je počasí, jak je počasí, kde kolem Brna. A potom poslouchám pana Junáka.
0: Ano.
1: Taky. No a pak už to vypnu teda.
0: Tak máte takovou noční s Českým rozhlasem a za to jsme samozřejmě moc rádi.
1: Ano. No ano, protože já ve dne zase dělám něco jiného, musím taky něco dělat, nemůžu jenom.
0: Poslouchat,
1: ale tak u toho se
0: ano,
1: dá,
0: ano.
1: Že já jsem švadlena, teda pánská.
0: Ano.
1: Takže u toho se dá šít, ale už mě neposlouchají ruce. A oči, taky oči. Černý špatně vidím. Takže já vás nebudu zdržovat.
0: Nezdržujete, paní Ludmilo, moc děkuju za příspěvek a přeji krásnou dobrou noc do Brna.
1: Vám taky. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Dobrou noc. Přidám, ano, taky. Přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Anička. Nedovedu si představit, že by rozhlas přestal vysílat. To není možné. Budu platit i nadále těch pár korun. Přece člověka nezničí. V mém životě rozhlasové vysílání představuje vše, co člověk potřebuje vědět, slyšet. Moc vás zdravím a držím palce. Napsala paní Anička. A já za všechny kolegy Českého rozhlasu samozřejmě děkuju, paní Aničko, že nás podporujete. Teď už Arakain, Slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sobotu byl den otevřených dveří Českého rozhlasu. Já jsem byla na Vinohradech, podepisovala jsem se svými kolegy za Český rozhlas Pohoda, kde vysílám pořad Kolotoč i noční linku, kterou můžete slyšet nejenom na regionálních stanicích Českého rozhlasu, ale také na Českém rozhlase Pohoda. A mám radost, že se dovolal František, protože jsme se viděli, jak mi připomněl právě na dni otevřených dveří na Vinohradech. Zdravím, Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer všichni, moji posluchači Českého rozhlasu Region a Český rozhlas Zlín a i celé České republice posluchači. Chtěl bych se vám zkázat, že já jsem jako malý poslouchal srdcovky Zdeňka Junáka, anebo noční linku s paní Marcelou Vandrovou, anebo Morava krásná zem, která uvádí Ivanka Slabáková, anebo Jiřina Ostrá s babičkou.
0: Ano,
1: a teda babička už nežije mezi náma, už bude to v prosinci 3. prosince rok a na ňu vždycky jsem vzpomínal, tak vždycky si pustím noční linku teďka.
0: A připomíná vám to, že jste poslouchali s babičkou, že jo?
1: Ano, a babička jak byla v Lázní v Jevíčku, tak tam chytila Český rozhlas Brno.
0: No, Františku, a promiňte, že vám skáču do řeči, ale připomíná mi to, že jsem to slyšela od hodně posluchačů, že vlastně babičky, když hlídali své vnuky, vnučky, takže třeba poslouchali ať už tu nedělní pohádku, nebo třeba písničky, a že vlastně takhle přivedli i své vnuky k poslechu Českého rozhlasu, tak to mám radost.
1: A jak byl den otevřený na Vinohradech, tak to bylo super, došlo tam milion lidí a tam byla ta jednička Chladková a byly tam hodně, a i Maruška Formáčková.
0: Ano. Moc ráda jsem se s ní potkala.
1: A srdečně vás všichni zvu na 14. června a Maruška Formáčková vás všichni zveme na narozeniny Heleny Růžičkové 90. Je to, probíhá to sobotu a nedělu a 13. už je vyprodané a ještě možná jsou vstupenky na 14. června. Dorážte do Hoštic.
0: No, to bude úžasné. Moc děkuju. Děkuju, Františku, a přeju krásnou dobrou noc.
1: Patru Jeničko, tak se zase uvidíme zase někdy na den.
0: Doufám. Naslyšenou.
1: Já jezdím každý rok, tak ahoj.
0: Tak k Františkovi přidám zprávu od Marka, ten napsal, když ještě neexistovaly internetové přímé fotbalové a hokejové přenosy, poslouchal jsem pořad s mikrofonem za hokejem, fotbalem, sportem, kde byly živé vstupy ze všech stadionů. Zanedlouho to bude rok, co byl ukončen pořad Oldies jako na dlani a neb historie z černých drážek. Tam jsem si pravidelně psal o nějaké méně známé hity. Na dvojce poslouchám kriminálku Mirka Vaňury, historii českého zločinu nebo toulky první republikou. Na Vltavě poslouchám rozhlasové hry, na Plusu Archiv Plus portréty, jak to bylo doopravdy nebo příběhy 20. století. Na společném vysílání regionálních studií poslouchám Slavíky v krabici, Humoriádu, Hvězdné návraty, Zlatou lásku a Noční linku. Na Českém rozhlase Ostrava poslouchám Harendu, Hudební přístav a rozhlasové listování. V olomouckém studiu, kdy si běžel pořad Galerie zločinu, na brněnském studiu poslouchám srdcovky Zdeňka Junáka, napsal Marek. Marku, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, který přistál na adrese www.rozhlas.cz/linka. Využít samozřejmě adresu můžete i vy ostatní, také adresu linka@rozhlas.cz, případně telefonní číslo 731 800 900. Ale to až po písničce, kterou vám zaspívá Petra Janů. S láskou má svět naději. A to si myslím, že je svatá pravda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme na rozhlasové téma také jak jinak a já se vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Zajímat mě to bude i od pana Luboše, který nám volá ze Dvora Králové. Dobrý večer.
1: Zdravím Janu Chláskovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: Děkujeme.
1: Tak u mě to začalo tím, že jsem poslouchal rozhlas po drátě.
0: Ano.
1: To byl Kolotoč, magazín Zajímavosti a kuriozit, pak rozhlasový Domino. Potom jsem si koupil stavebnici tranzistorového rádia a trafopájkou, jak jsem si sestavil desku a různý takový tyty, tak pak jsem poslouchal z malého tranzistoráčku. Všude možně, kde jsem chodil, tak jsem poslouchal Domino, Kolotoč a různý takový ty pořady. A furt to se mnou rostlo, takže když jsem jel třeba na skládačce na kole někam, tak jsem měl tranzistoráček a nějaký časopisy na čtení a takhle. Teďka poslouchám ČR Plus, ty dokumenty, jak ano, to bylo zmiňovaný ano, panem posluchačem. Takže potom, co to je, já poslouchám 4 stanice, takže tam jsou zajímavý, jo, magazín Techno, to je na Hradeckém rádiu, hlavně poslouchám Hradecký rádio a když jdou písničky, já to dělám tak, že když jdou písničky, tak si čtu a když jde něco kuriozního, tak se zaposloucháte. To zesílím. A taky na ČR2 je docela hodně starý pořad, který mě nesmí utíct, a když mě uteče kus pořadu, magazín Meteor.
0: Ano, ano, ano.
1: Meteor, to je taky stálice, která je v rozhlase už hodně dlouho. A teďka je výhoda, že když zmeškám Meteor magazín, tak buď to si ho pustím opakování v neděli ve 3 hodiny, anebo když mě to uteče i v neděli, tak si to pustím z audioarchivu.
0: Přesně,
1: to je výhoda,
0: tak,
1: že když člověk si nemůže někde pustit rádio třeba, tak si to zase zpětně pustí na mobilním telefonu.
0: Je to teď výhoda, technika přece jenom pokročila, máte pravdu.
1: Jsem takovej rozhlasovej maniák, protože když v humoriádě, nevolám do humoriády často, abych taky dal šanci ostatním, ano, jednou za čas zavolám do hlasování a párkrát tam zažartuju s Patrikem Rozehnalem, ano, a s jeho hostem, taková recese, že jo. A když jsou o víkendu písničky na přání, tak Pavla Kindernajová, anebo je její kolegové. Takže teďka, jak byl den otevřených dveří v Hradeckém rádiu.
0: Byl jste?
1: Tak jel jsem do Hradce vlakem, myslel jsem, že přestane pršet, ale že u Hradeckého rádia u vchodu není markýza, pod kterou bych si schoval psa, abych mohl jít dovnitř. Tak jsme byli schovaní pod stromem naproti rádiu, protože já jsem měl rozmáčený boty, že bych jim tam nechával kaluže na podlaze. Tak jsem jenom... ale víte, co je docela dobrý for? Já jsem se koukal do Androidu, do telefonu, našel jsem si webkameru v Hradeckém rádiu do vysílacího studia a teďka jsem koukal tou kamerou, která míří směrem oknem k tomu stromu.
0: Ano.
1: A Jakub Šmit tam měl na okně batoh, že jo?
0: No.
1: A zrovna, když jsem koukal do telefonu a viděl jsem ho, že kouká oknem a něco si bere z batohu, tak jsem na něj do okna zamával.
0: Viděl vás?
1: No viděl mě, ale nemával, ale viděl jsem, že koukal. Takže takový nenápadný vzkazy zamáváním do Hradeckého rádia. Docela mě naštvalo to počasí. Přišlo to, jak bylo v Praze v sobotu?
0: Určitě nepršelo, teda aspoň si nepamatuju, že by pršelo.
1: V Hradci pršelo drobně a pes by byl rozmáchaný. Sice bylo teplo, že jo, ale já jsem ji nechtěl, aby byla promáčena vodou, aby nevystydla, tak jsem s ní pendloval mezi rádiem a na nábřeží v Hradci ještě byla nějaká akce. Já nevím, co to bylo.
0: Hlavně, že jste si to společně, Luboši, užili. A já vám moc děkuju za příspěvek. Dáme zase prostor dalším, dáme si písničku. Já vám moc děkuju a přeju krásný večer. Naslyšenou.
1: Díky vám taky, díky, naschle.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslal Sváťa. Dobrý a prima večer všem linkařům a přání vám, paní Jeno, k blížícímu se svátku. Moc děkuju. S rozhlasem jsem spojen celý život. Už ve škole jsem si sestrojil krystalku. Potřebovala sluchátka, později jednolampovku jako školní pomůcku. Byly nutná sluchátka, zvlášť baterie pro žhavení a anodová baterie pro napětí. No a co dál? Vlastnil jsem gramorádia, přenosné přijímače, některá i s časem. Nejraději mám rádio Brno. Využil jsem sobotního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a měl jsem tak možnost poznat hodně zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Zaujala mne i historie s různými exponáty. Opět jsem se setkal s Borkem Kapitánčikem i dalšími redaktory, od kterých jsem získal podepsané fotografie. Byl jsem svědkem i živého vysílání. Vše jsem točil kamerou a tak mám zase něco bezva do svého archivu. Držím vám všem palce. Váš Sváťa. Děkuju samozřejmě, Sváťo, i za váš příspěvek a teď už Petr Rezek nám všem bude zpívat píseň Modrá zem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I paní Veroniky z Rakovníka se budu ptát, jaké pořady patří, tedy rozhlasové pořady, patří k jejím oblíbeným. A jestli si dovede představit, že by rozhlas přestal vysílat. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Děkuji vám moc. Já jsem už od malička abych to upřesnila, 16 let poslouchám vaší stanici Region, potom Střední Čechy 16 let, ale rádio poslouchám od malička Meteor. Vzpomínám si, pan Grigar, rodiče mě vedli, poslouchali rádio a televizi a já jsem si prostě jednou jsem řekla, že prostě mám rádio radši než televizi a prostě poslouchala jsem od malička pohádky, které byly v sobotu nebo v neděli. Vlastně rodiče poslouchali, taky jsme poslouchali rádio. Prostě potom třeba Zákrutu, i v práci jsem poslouchala stanici Hvězda, stanici Radiožurnál, potom my jsme poslouchali i cizí různý, já jsem byla na soukromém, vyhrávala jsem, já mám od vás takových dárků, vyhrávala jsem, Marka Čiháka, knížek, já tady mám a kamarády, já to tady mám vyvěšený já jsem hrozně vděčná za Ivetku Chlumskou, ano. To je svatý člověk, ano. Která mě seznámila vlastně s vašimi posluchači, kteří jsou moji přátelé a už těch 16 se známe a píšeme si a voláme si a jsme prostě pořád v písničkách na přání. A
0: musím jenom ostatním prostě posluchačům, protože nás poslouchají posluchači ze celé republiky, vysvětlit, že kolegyně Iveta Chlumská je moderátorka dopoledního pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy, jenom radši to upřesňuje, aby posluchači tušili a věděli. Děkuju moc, paní Veroniko.
1: Ano. A jistě potom je písnička jak na přání v sobotu, v neděli a až do večera vysílá taky v sobotu, v neděli. Potom mám, ale oni jsou, poslouchám hrozně ráda country dostavník Mirka Černého.
0: Ano.
1: A mám i ráda zprávaře, poslouchám ráda zprávy, všechny bych je dokázala vyjmenovat.
0: Úžasné.
1: A prostě mám ráda hrozně písničky, poslouchám všechny písničky, mě prostě dělají mi dobrou náladu. No a i vlastně tam ještě Petra Procházková a Pavel Kučera.
0: Ano.
1: A na počítači si vždycky najdu, aby tam se také, vlastně já musím Patrika Rozehnala jmenovat, že Zlatou lásku jsme poslouchali, to poslouchali snad celá
0: to je pravda a byl to krásný a je to krásný opravdu pořád. Dojemné příběhy.
1: To bylo opravdu, mám to tady vypsané, všechny tři roky, která si Zlatá láska, mám všechny jména všech manželů a všech, co se příhody, všechny mám vypsané. Humoriáda a vlastně Pochoutkový rok i jsem vyhrávala v těch soukromých rádích, nevím, jestli můžu jmenovat, ale...
0: Není potřeba, paní Veroniko, protože o Českém rozhlase, děkuju.
1: Teď poslouchám teda rádio Střední Čechy a to již těch 16 let a děkuju, nedovedu si bez rádia, prostě teď jsem jsem jakoby nemocná, takže prostě už si bez rádia nedovedu svůj život představit a jsem vám za hrozně vděčná a nevím.
0: Paní Veroniko, my vám moc děkujeme, že nás posloucháte. Ano.
1: Ještě říct, že jsem byla v Poděbradech, že jsem byla u vás v Karlíně s pejskama, když jsem ještě měla pejska, měla jsem dalmatinku, tak jsme byli na vašich oslavách rádia a to prostě Nedovedu si bez přátel a bez vašich moderátorů a všech pracovníků. A hrozně vám moc děkuju a přeju všem krásný večer. A
0: děkujeme.
1: Děkuju moc. Jsem opravdu hrozně vděčná a jsem šťastná s vámi.
0: A přeju hodně zdraví, paní Veroniko. Dobrou noc.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Taky.
1: Naschledanou.
0: Paní Veronika mi připomněla, že moje maminka už mi říkala, že vlastně se svým tatínkem, tedy mým dědečkem, poslouchali rádio a hlavně přenosy sportovní. A já jsem se vždycky musela smát, protože u nás v rodině to bylo úplně opačně. Většinou je to tak, že muži se dívají na sportovní utkání a manželky v uvozovkách brblají, protože se chtějí dívat na nějaký romantický film. A my s tatínkem jsme se chtěli dívat na film a moje mamka sledovala všechna sportovní utkání, milovala hokej, fotbal, no ale všechny možný sporty, znala pravidla a tak dále. A my jsme vždycky říkali, to snad není možný. A máma mi říkala, víš, to je prostě proto, že my s tatínkem už odmala vlastně mě vedl ke sportu. Mamka byla sportovně založená na rozdíl ode mě a mého otce. My jsme byli úplně s tatínkem prostě jiní. A tak na to tak ráda vzpomínám, že vlastně rozhlas přivedl moji mamku právě k těm sportovním utkáním. No a já zase, když se tak jako zamyslím, tak mi maminka říkala, že už od malička, že nade mnou byl dráťák a já vlastně už jako mimino pod tím dráťákem jsem poslouchala prostě muziku a říkala, já jsem si tak přemýšlela, po kom ty to máš tak jako, že miluješ hudbu a muziku, no teď my jsme ti to vlastně už od miminkovských let tloukli do hlavy, tak jsem se musela smát, tak něco na tom možná bude. Ale Julče napsala, dobrý večer, rádio, to moje je velká láska, poslouchám ho od rána někdy až do 2 hodin do druhého dne. Přeji všem krásný večer a hezké poslouchání. Děkuji i Julčo, vám. Pavol Habera bude zpívat Jediná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam sahají první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, případně československého pana Ivana z Nové Paky, se dozvíme právě teď. Dobrý večer, pane Ivane.
1: Přeju dobrý večer, pojďte se, předesílám to, že jsem nevidomý. A ano. Že od malinka už, jak to bylo možné, jsem poslouchal rozhlas. A to tedy nejenom doma, ale ve škole, kdy jsme měli po škole dráťáky. Takže my jsme vlastně byli neustále v kontaktu. Pamatuju ty pořady, které jako třeba Nashledanou v sobotu, to bylo v polovině 60. let, pamatuju rozcvičky pro školy, ranní rozcvičky a přes den rozcvičky a tak dále. Pamatuju začátky pořadu Mikroforum, Houpačky a tak dál. To je bylo mnoho pořadů, které rozhlasové hry, Linka důvěry například, jedna, kterou dokonce někde mám na CDčku nahranou, i na kazetách jsem to potom někde namnožil. V podstatě Hrabě Monte Cristo taky někde mám. To byly ty dnešní hry, už nějak nevím, buď už jsem na to starý, nebo prostě už, ale...
0: Prostě ta nevím. Klasika, že jo, vás zaujala.
1: Ta klasika, no, to byly krásné hry, na které si opravdu člověk vzpomíná a jako děcka ve škole jsme se vždycky kolem dráťáků právě nahrnuli, když byly takovéhle hry, nebo třeba Quo Vadis, jo. To o Vánocích, to je už nejde, to bylo 67, 68, ale hlavně, co prosím vás, to je v roce 1968, v srpnu, kdy jsme u rádia seděli v podstatě ve dne v noci, kdy už člověk padal únavou a opravdu už jsme teda, navíc jako já jsem vždycky lovil po škále všechno možný, jak teda na středních, tak na krátkých vlnách. Pamatuju si strukturu československého rozhlasu, to už málo kdo dneska asi ví, že bylo Československo 1, později bohužel Hvězda, a pak bylo Československo 2, to je dnešní Vltava, jo. To byl jako teda program pro náročného posluchače. Ale hlavně, o co mi jde, prosím vás, zachovat nezávislost rozhlasu. Nezávislost prostě všech médií, protože to, co se dneska kolem toho děje, já se obávám, aby to nedopadlo v roce 1969, kdy museli odejít někteří dobří hlasatelé z rozhlasu jako pan Šmehil a podobní, protože prostě nechtěli a neuznávali okupaci jako bratrskou a přátelskou pomoc.
0: Rozumím.
1: Já to CDčko někde mám a je to teda... A právě ono potom to hrozí to, že by se tu jednalo o systém, kdo platí, poroučí. Jo? A tedy co se bude vysílat, kdo bude vysílat a tak dál. Nehle k tomu, že já se dneska zabývám a zaměřuju se speciálně na DAB.
0: Ano, jo? Ano.
1: Speciálně na DAB, který mě zajímá, jak teda jako rozhlas, že jo, i dneska jsou i soukromí stanice, že jo,
0: věte. Ano, ano.
1: Těch je dneska hodně a sleduju neustále vývoj, prostě sleduju neustále ty hlavně teda kvalitu toho signálu, mám teda jenom obyčejný malý rádio a chodím tady po městě, že bohužel zdravotní stav mi už nedovoluje cestovat. Byl jsem v Praze několikrát, byl jsem i v Liberci, ale bohužel současný stav mi to nedovoluje. Ale v každém případě rozhlas, prosím vás, teď je to nesmysl, kdyby přestal vysílat, teď jsou různé krizové situace, jsou povodně, jsou prostě opravdu živelné katastrofy, které a ten rozhlas prostě, nemám nic proti divákům televizi, já sám televizi nemám, proč bych ji taky měl, když na ní nevidím, ale pravda je, že některé ty pořady, nevím, mám docela pochybu o jejich úrovni, ale to je jiná věc. V každém případě je potřeba ten rozhlas zachovat, i když dneska třeba ti mladí spíš koukají na televizi a já nevím, na všechno možný videa, já nevím, ale prostě rozhlas je prostě nepostradatelný už od roku 1923.
0: Přesně tak, pane Ivane. A my vám za to moc děkujeme.
1: Ano, no, já Rakou třeba mám tu nahrávku, já nevím, tenkrát to bylo k 90 letům a tam jsou ukázky třeba právě, a to je zajímavý, starosta Čermák, jak navštívil Prahu, že jo, ta přednáška Jára Kohout a tak dále, jsou tam ty původní rozcvičky, že jo, to je velmi zajímavý CDčko už jako od toho začátku rozhlasu a tak. Takže opravdu, já si myslím, hlavně prosím všechno pro to, aby zůstala zachovaná nezávislost, jo, abyste se prostě mohli vysílat pravdivě a ne podle toho, jak to kdo.
0: Naprosto to rozumím, nařídí, pane Ivane, rozumím. A to je, věřím v to.
1: Ano, prosím, poslouchám vás, vypadá vás.
0: Říkám, pane Ivane, že rozumím a že v to věřím. Musíme v to věřit. Moc děkuju.
1: Musíme. Tak já taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu od pana Bohumíra. Už v 17 letech jsem poslouchal stanici VKV, pořad Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Bylo to kolem roku 1963 na krátkých vlnách.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Jaká je nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání pana Hynka z Vysočiny? To se dozvíme právě teď. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům přeji. Já jsem posluchač rozhlasu úplně, nezoufám si říct, jak dlouho zpátky, ale dneska už vím, že dneska v 71 letech je pro mě rozhlas věrný kamarád, protože jsem přišel o manželku, takže jsem tady z baráku sám a můžu vám říct, jako, jak se skládá můj den. Ráno vstávám a první, co je, cvakne vypínač a pouštím si dobré ráno. Já poslouchám rozhlas Brno.
0: Ano.
1: Pak si přejdu do kuchyně a hledajte, co tam mám naladěný za stanici. Samozřejmě, rozhlas Brno. Až jsem připravený, tak vyjdu na dvůr a na tom dvoře mám další rádio. A tam je co? No samozřejmě.

0: roky.
1: Ano. Takže jste věrný posluchač. Ano, ano.
0: Náhodou zabloudím do dílny, tak tam mám další přístroj a tam je naladěný to brno zrovna tak, aby se to náhodou nevíkalo.
1: Pane Hinku, to by měli kolegové velkou radost. Ano.
0: A pro mě prostě začíná ráno, dobré ráno s Pavlem a potom následně to končí s noční linkou, kdy uléhám do postele, tak jako dneska. No a samozřejmě, když byla tady řeč o rádio a já, nemohl jsem odolat a zavolal jsem. A je to zajímavé, třetí noční linka za sebou a já jsem se po třetí dovolal. No. Za to vám děkuji.
1: Tak štěstí, pane Hinku, tak to mám rado za vás. Protože si posluchači často stěžují, že se nemohou dovolat, tak jsem ráda, že někomu se to stále daří.
0: Je to pravda, že ne vždycky. Je doba, kdy se půl roku nedovolám. To se, jako, to, co se poštěstilo opravdu, stále u mě rozhlasovej pámu.
1: moc děkuju, Hinku, za váš příspěvek do noční linky. Zdravím a dobrou noc. Ano?
0: Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, rozhlasákům, za to vysílání, protože tak, jak to říkal můj předřečník, povídá, že v té televizi nejenom, že on se chudák nemůže dívat, ale v té televizi kolikrát, já vím, tady mě funguje 30 kanálů, ale na těch 30 kanálech já nenajdu, co bych si zvolil. A tak cvaknu na vypínač a pustím si rádio.
1: A to je pro nás dobře. Moc děkuju. Dobrou noc.
0: Hezkou dobrou noc vám přeji i všem posluchačům.
1: Přidám zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka Monika. Rozhlas poslouchám od narození, maminka mi ještě co by batoleti pouštěla písničky Karla Gotta. Potom jsem rozhlas poslouchala s babičkou, Jak se máte, Vondrovi a podobně. Československý a později český rozhlas mě provází celým životem. Vážím si všech moderátorů, kteří používají spisovný jazyk v jeho nejčistší podobě. Byť se v českém rozhlase prý smí používat hovorová čeština. Ale pokud se nebude hezky mluvit v rádiu veřejné služby, kde potom. Všem přeji nádherné májové dny, napsala Monika. Moniko, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Za chvíli, konkrétně za půl minuty, bude půlnoc a my se přesuneme do úterý 19. května. A dnes v noci si stále budeme povídat o rozhlase. Zajímá mě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? A jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? Tak a pan Aleš mi napsal a já jsem samozřejmě vybrala jeho příspěvek, který napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Já a rozhlas, to by bylo na celovečerní vysílání. Odhajají přes rozhlasové pohádky v dětství až po čím dál tím náročnější pořady. Četby na pokračování, rozhlasové dramatizace a hry, speciální pořady. Jsou to téměř 3/4 století, co mne rozhlasové vysílání životem provází. Názvy některých pořadů si už vybavuji jen a pouze proto, že jako odkazy na ně existují v mém fotografickém albu. Stárneme a přitom se smějeme 3x60 a to stereo a tak dále. A což teprve, když jsem jako středoškolský student obdržel od rodičů první vlastní rozhlasový přijímač Song. Stal se mým nejvěrnějším kamarádem a souputníkem. Nyní už užívám si důchodu a všude uvádím, že život bez rozhlasu si představit nedovedu. Ale zároveň v této souvislosti připomínám, že rozhlasové vysílání mi slouží k únikům do minulosti. Za absolutně nejlepší pořad považuji Tamchinovo divadlo pro vaše uši. Jenže ouha, několikrát jsem žádal Český rozhlas o příznivější termín vysílání nebo aspoň reprízování. Tou dobou už většinou spím a pakliže tomu tak není, umluveného slova spolehlivě usínám. Je to balzám na duši, naslouchat generaci titánů, čímž mám na mysli herce, kteří baví publikum v Pravdě andělské. A na závěr, měl jsem jeden nesplněný sen, být archivářem Českého rozhlasu. Jenže to už bych asi nikdy nespatřil slunce na obloze a pravděpodobně bych zahynul i žízní a hladem, napsal Aleš. Aleši, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už nám bude všem zpívat Hana Zagorová. Maluj zase obrázky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

0: ve druhé hodině dnešní noční linky si budeme povídat o rozhlase. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vaším oblíbeným. Vyptávat se budu i na paní Petry z Kladna, která nám volá na linku 731 800 900.
1: Dobrý večer. Tak já si vzpomínám, že můj první pořad byl asi Toulky českou minulostí.
0: Mm-hmm.
1: To jsem tak zaregistrovala. Potom to byl Kolotoč. No a potom, když jsem se přestěhovala do Pardubic, tak to byla Noční linka a Písničky na přání. No a poslouchám ráda vlastně všechny pořady, jako co jdou.
0: Paní Petro, jestli pak posloucháte, když jste říkala, že Kolotoč, tak jestli posloucháte i Kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, když se přestěhoval z té dvojky?
1: Ne. Bohužel už ne, no.
0: No tak, ale v každém případě jsem ráda, že posloucháte teď Noční linku a já vám přeji krásnou dobrou noc a děkuji, že jste zavolala do Noční linky.
1: A já děkuji za vaše písničky.
0: Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Já předám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan František. Dobrý večer. Moje vzpomínky na poslech vysílání z rozhlasu sahají až do roku 1948. To k nám přinesl kamarád našeho taťky Krystalku. To proto, že u nás ještě nebyl zavedený elektrický proud. Taky mě dali sluchátka na uši, no a já jsem poprvé slyšel hrát něco z rozhlasu. Potom, když byl u nás zavedený elektrický proud, tak naši koupili rádio. Od toho rádia bylo zavedeno uzemnění a taky na dvoře anténa. Bylo zajímavé toto rádio ladit, to všelijak pískalo, až se to vyladilo. Naši strašně rádi poslouchali muziku a tatínek hokejové zápasy a já s ním. V současnosti máme už několikáté rádio i televizor. Taky jsem měl možnost vysílat s paní Rapáčovou v rádiu její hudební pořad. S rádiem mám dobré zážitky. Bral jsem si rádio na stavby, kde jsem pracoval. Dokonce jedno rádio se mnou absolvovalo i pád ve výtahu. Já jsem nemohl na nohy, ale rádio hrálo. Rádio využívám až do konce Noční linky, napsal František. Děkuju, pane Františku, i za váš příspěvek do Noční linky. Helena ze Náchodska napsala: dobrý večer všem. První, co se vybavím, je neděle po obědě. My tři sedíme s rodiči v kuchyni a posloucháme pohádku z velkého gramorádia. Pak první tranzistorové rádio, které jsem dostala pod stromeček a nosila ho všude sebou. Usínala jsem u něj. Ráno nás před odchodem do školy provázela ranní rozcvička a časové znamení. Rozhlas mám ráda, televizi skoro nesleduji. Nejradši mám mluvené slovo, rozhlasové hry, četbu, knih, usínám při poslechu Noční linky a následujících pořadů, napsala paní Helena. A do třetice všeho dobrého pan Michal napsal: u nás doma nebylo zvykem mít zapnuté rádio. Rozhlas jsem začal poslouchat až po smrti mámy, a to skoro výlučně Noční linku. Tento pořad se tedy počínaje rokem 2022 stal součástí mého života. Vlastně mi slouží jako takový zápisníček. Psané příspěvky si archivuji a jejich počet už přesáhl číslo 500. Kdybych je nechal zpracovat umělou inteligencí, vznikl by docela věrný obraz mé osoby a mého života. Ani moji známí mě neznají tak dobře jako ten, kdo si přečetl každý můj příspěvek. Je to velice zvláštní pocit. Ať má Noční linka své místo v rozhlase i nadále. Za celou dobu jsem se zatím dovolal asi jenom 7krát, ale je pravda, že jsem se o to moc často nepokoušel, napsal Michal. Děkuji za vaše příspěvky do Noční linky, můžete stále ještě psát, zbývá nám necelá hodina a já v tuto chvíli přivítám alespoň k nám, teď do studia, ale i k vám domů, Jitku Zelenkovou, která nám bude zpívat píseň Mít svůj kout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pana Vladimíra Střeboně se budu ptát na jeho vzpomínky na rozhlas, kdy tedy poprvé poslouchal rozhlas. Jaký pořad má v oblibě a jaký význam v jeho životě rozhlasové vysílání představuje. Krásný dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Tak já nějak jsem se stal posluchačem rádia někdy v letech 67-68, když jsem teda jako vycházel z základní školu, teda běhal takový pořad v rádiu, kde už si nepamatuju, na které stanici ani jak se přesně jmenoval, ale byl to písničkový pořad a začínal takovou hláškou: je právě tolik hodin, kolik právě je, jestli máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina. Nepamatujete si někdo, kdo to, co to bylo za pořad? Takhle to začínalo a pak začínaly písničky. Hrálo se jako v těch 60. letech takový pěkná muzika. Taky jsme si s bráchou brávali tajně transistorový rádio do postele, když jsme už dělali, jakože spíme, a tam jsme si ladili zahraniční rozhlas, to Radio Luxemburg, kde taky dávali pěkné písničky. My jsme spávali s bráchou na takovým, jak se říkalo, v sednici, na takovým roztahovacím gauči vedle sebe. Jsme neměli žádný komfort, byli jsme na vesnici.
0: Ano.
1: Moji rodiče byli takový ty soukromě hospodařící rolníci, ty kulaci. A taky se nám stalo, že děda, jako náš děda, který spal s náma v té sednici na protějším rohu, tak když si myslel, že už my jako kluci s bráchou spíme,
0: ano,
1: tak se odpížil k rádiu normálně, jako klasickému Tesle, a tam si ladil svou Evropu.
0: Aha.
1: A vždycky to pak měl jako přeladit zase normálně. A stalo se nám, že on k nám chodil, k nám do chalupy chodil takový jeden člověk, který se tvářil do zepsy a tvářil se jako velký kamarád, tykal otci, tykal matce, samozřejmě nám dětem taky, ale my jsme o něm viděli, bo otec o něm viděl, že na nás má jako donášet, někam psal o nás nějaký zprávy, jak se chováme. A jednou k nám tak u nás byl a tak jako matka měla nádobí takovým březu a on takový zase nějaký ty vtipy a furt něco jako vyřídal a pak jako stál a pustil to rádio, který děda zapomněl
0: přeladit.
1: A ono se ozvalo právě to z nějaká
0: Svobodná Evropa.
1: Svobodní Evropy. Matka skočila, vytrhla to ze sítě, no a vlastně na nás, na mě, na bráchu, že my jsme to, i když věděla, ale aby odvedla pozornost, tak nás tam začala mlátit nějakým mokrým haderem.
0: Rozumím, aby zachránila situaci.
1: Situaci, no a takhle to dopadlo a potom se musela dávat pozor. No, no tak rádio mě provází celý život, jezdil jsem hodně do dodávku autama v zaměstnání, všude autorádio, všechno okamžitě, když nastartuju auto, se mi spouští autorádio. Nejraději poslouchám, teď z důchodu posloucháme tady Český Budějovice, tam jsou krásné pořady a ty Budějice u nás běží vlastně nepřetržitě. My si je pouštíme i v ložnici, máme rádio a posloucháme potichonku. To rádio vlastně běží celou noc a se přitom krásně usíná. A takhle to u nás rádio vlastně Český rozhlas České Budějovice běží vlastně nepřetržitě.
0: No a my jsme za to, pane Vladimíre, samozřejmě rádi, že posloucháte Český rozhlas, protože tím pádem budeme žít, jak se říká. Bylo by to smutné, kdybychom neměli posluchače. Pro koho bychom vysílali? Sami pro sebe, to by byla hloupost.
1: Poslouchám taky vás, noční rinku, každý den poslouchám noční rinku, pak teprve odcházím spát, občas se dovolám, no, když chci něco říct. Je to úžasný pořád, tahle noční rinka, a jsou tam témata někdy opravdu jako silný. Tak to je všechno.
0: Děkuju, pane Vladimíre, zdravím do Třeboně. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu od paní Jany, která napsala dobrý večer všem linkařům a dnes hlavně zdravím vás, paní Jano. Pamatuji si, jak jsme společně s prarodiči poslouchali rádio a je tomu už 65 let. Pro babičku a dědu byl poslech rádia svátkem. Jejich oblíbeným pořadem bylo Na pěknou notečku. Jak se na to těšili? Práce kolem domu už byla hotová a oni si sedli ke stolu a nikdo nemluvil, aby ty lidové písničky bylo hezky slyšet. Pamatuji si na zpěváky pana Jošku Severina nebo Boženu Šebetovskou. To byly doby, kdy jsme ještě neměli televizor, takže i Vánoce byly spojeny s poslechem rádia. A co teprve na Silvestra? To byly několikahodinové pořady plné vtipů pana Jiřího Štuchala, Jaroslava Štercla nebo Josefa Kobra. Vše bylo prokládáno hudbou a písničkami Ljuby Hermanové, Jiřího Vašíčka nebo Josefa Zímy. Tehdy byly velkými hity Zlaté střevíčky nebo Má malý stan v podání Karla Štědrého a Valdemara Matušky. Byla to krásná doba, protože žili moji prarodiče a samozřejmě rodiče. Žili jsme spokojeně v domě, který už několik desetiletí nestojí. Českému rozhlasu děkuji za krásné chvíle, které jsem strávila v jeho společnosti. A dnes kromě noční linky mám ráda toulky českou minulostí, napsala paní Jana. Paní Jano, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek. Teď už skupina Elán bude nám zpívat píseň Že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě půl hodiny můžete volat do noční linky na téma, tedy na rozhlasové téma, kdy se vás vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Vyptávat se budu i pana Václava z Plzně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem kvůli tomu tématu zůstal vzhůru, protože mě to zajímá.
0: Ano.
1: Hodně, protože v 90. letech jsem dělal v Českém rozhlasu hodně externistu.
0: Ano.
1: Dělal jsem křesťanský pořad a k tomu ještě jsme upravovali Čelby na pokračování.
0: Aha.
1: Upravil jsem pro rozhlas 12 knížek, no, žádný škváry.
0: Ano.
1: Solženicin, Valtár, Jindřich Šimon Bár a takový podobný. Mm-hmm. Takže jako docela pěkný věci a tenkrát to režíroval Miroslav Buriánek.
0: Pamatuju si ho.
1: Úžasný umělec plzeňský a plzeňský herci tam chodili to namlouvat. My jsme s nimi samozřejmě spolupracovali, takže nějaký ty herce taky jsem poznal. A teď byl den otevřený dveří v sobotu.
0: Ano.
1: Tak jsem vzal i syna a šli jsme se podívat. Chtěl jsem nějaký starý kamarády, ještě známý z rozhlasu potkat. Ano, bohužel samozřejmě v těch více než 30 let tak to prořídlo. A i ty vysílací pracoviště, které byly dřív ohromný, prostě ten mixážní pult, tam je technik, vedle je prostě pomocník technika.
0: Ano, ano.
1: Tam 4 magnetofony, které šly pásky. Jo.
0: Ano.
1: Nákupní košík s páskama, který musel ten pomocník toho technika přivez ze sklepa, prostě z toho archivu. No, v té době začaly CDčka v těch 90. letech, tak se potom postupně modernizoval. Ale chci se vrátit k těm vašim otázkám. Já si myslím, že rozhlas je potřeba, aby zůstal a musí být odlišnej od soukromých rádií.
0: Ano.
1: Na první pohled, když jdete po té směce, na první pohled musíte poznat, že ten rozhlas je profesionální. Já
0: Pane Václave, promiňte, že vám teď skočím do řeči. Jenom jste asi se někde uhnul, protože přerušovaný je signál. Tak aby vás posluchači... Tak, teď už je to lepší. Tak.
1: Takže tím je zavolal pan ředitel, udělali jsme si kafe a pustil si ten hodinový pořad a udělal, tak co tomu říkáš? Já jsem se to nemůžu nějak hodit. On říkal, není to špatný, ale ještě si to buď celý napiš, nebo to technikovi, ať to vystřihá. Já jsem tam během hodiny říkal, no. A mě tohle to dneska tak strašně bolí. Já když poslouchám pořady, ať už České rozhlas nebo co to já, ale tam je i televizi. A když ti redaktoři, to je za každým třetím stolem, to je tak naprosto profesionální. Prostě mluvme pomaleji, zrychlá se mluva, to je jasný. A proto oni mluví rychleji, než jim běží mozek. Proto tam jsou ty mezery.
0: Rozumím.
1: Mluvme pomaleji, bude to zřetelnější. A všichni ti staří to prostě tomu budou rozumět. Potom by jsem si moc přál, kdyby víc té tvorby, té četby. Já vím, že to je stahý, ale těch archivech jsou ohromný množství prostě starých záznamů.
0: To máte pravdu.
1: Čas od času vrátit, jo. To je další věc a potom si říct o posluchače. Vy jste říkali, nebo jen do toho, jestli se dovedeme představit život bez rozhlasu, no a těžko, ale samozřejmě, že ještě v komerční době se financuje to, co má nějaký smysl, anebo co prostě dává peníze. A tady jde o ty posluchače. Ty mladí, tady jsem tam byl v tom sobotu, tak já, i když jsem 65, tak s mým synem jsme to byli nejmladší.
0: Rozumím.
1: Všichni ti zájemci o rozhlas byli 70+, jo. Takže ti mladí těm to no, ty mají v uších vražení sluchátka, jdou po ulici, spadnou klidně pod auto, jo. A neužijou o tom, co poslouchají.
0: Ano, pane Václave. Jste tam? Slyšíme se, pane Václave. Moc se omlouvám, ale ten signál byl opravdu přerušovaný. Doufám, že nám posluchači alespoň z části rozuměli, protože váš příspěvek byl samozřejmě velmi na místě, jako když jste v Českém rozhlase Plzeň spolupracoval a pracoval. Tak mě to moc mrzí, ale asi nebyl úplně ideální signál. Paní Jana z Poděbrad napsala: Milá paní Jano, miluji všechny pořady s Karlem Sladkým z Hradce Králové. Písničky Od srdce s ním jsou balzámem. Pan Karel má nádherný hlas a krásnou češtinu. Navíc je to, jak jsem se přesvědčila, při dní otevřených dveří velký fešák s šarmem. Je radost ho poslouchat a také noční linka s ním měla úroveň. Mirek napsal: Dobrý večer, je mi 57 let a rozhlas poslouchám od malička. Počínaje stanicí Hvězda, soukromými stanicemi konče. Díky stanici Vltava a pořadu Větrník, na který jsem se těšil každý pátek ve 20:30, jsem byl v kontaktu s rockovou muzikou. Byly to 70. a 80. roky minulé století, kdy tohoto hudebního žánru bylo v éteru velmi málo. Zvláště hudební redaktor Jaromír Tůma, který doposud má tento pořad na jednom soukromém rádiu, měl na tu dobu velký přehled o muzice. Recenzoval nová hudební alba a díky němu jsem poznal spoustu nových kapel. Tenkrát jsme je nahrávali přes mikrofon na magnetové kazety. Dnešní mladí by to asi nepochopili, ale byli jsme za to hodně vděční. Přeji všem posluchačům pohodové jarní dny, napsal Mirek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý den.
1: Dnešní noční linka s vámi mi velmi rychle utíká, bavíme se o mé vášni, o rozhlase a já jsem moc ráda, že voláte, že píšete a že máte Český rozhlas rádi, protože samozřejmě mě i mým kolegům to dělá velkou radost. Co bude povídat pan Miloslav, který nám volá spod Krkonoší, to se dozvím právě teď. Dobrý večer, pane Miloslave.
2: Dobrý večer.
1: Bavíme se na téma rozhlasu. Vyptávám se samozřejmě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu, jaké máte rád pořady, tedy které patří mezi vaše oblíbené a tak dále a tak dále.
2: Já jsem ročník 49 a už tak od nějakých 4-5 roků bylo to, že já jsem byl s matkou přechodně doma sám, táta byl s přeraženou páteří v nemocnici a máma večer šla třeba do chlíva a mě posadila k rádiu. A to bylo perfektní. To slítila stupnice. Já jen si pamatuju třeba hru Radu sama hule na to. Na to pamatuju jako dneska. A pak se to... Pak máma neměla moc času, ale každý sobotu jsme, každou sobotu jsme poslouchali Meteora, protože jí to zajímalo taky. No a potom v 60. letech, že bylo, já jsem poslouchal Houpačku a
1: ano.
2: Vím, že se tam objevil už Karel Kryl a Bratřičku Zavírej vrátka a když jsem to zavolal kámošovi, který moc neposlouchal, tak si to poslech a říkal, je to parádní do ten pořad. No, to byly ještě takový odevřený ty, že jo. Já teď byla, předevčírem bylo tablo a tak jsem chtěl volat, tak je nedovolal jsem se, ale třeba teďka řeknu, že jedna maturitní otázka byla taky souřenice jeden den Ivana Denisoviče, že jo. Tenkrát to bylo v maturitních otázkách z ruštiny. No a jinak teďka rádio poslouchám, mám teda už i digitální.
1: Tedy dabové, ano.
2: Ano. A Hradec teda poslouchám hodně, hlavně odpoledne poslouchám Radio Bazar. To celá. A tak celkově přes den. Někdy to přehodím taky třeba i na Prahu, na dvojku.
1: Na dvojku, jo, ano, ano.
2: Nebo hnedka vedle mám radiožurnál, jen malinko pomotočím a je radiožurnál, ale převáží to Hradecký vysílání.
1: Tak to budou mít kolegové taky velkou radost. Moc děkuju, pane Miloslave, i za váš příspěvek do noční ligy. Ano.
2: Ten pan Karel, to je
1: myslíte Karel Sladký?
2: Sladký, ano. Toho poznám, člověk on pozná po... Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem poslouchal ty pohádky, když jsem byl malý ještě v těch 5 letech.
1: Ano.
2: Jak člověk potně a jen jsem viděl svítit tu stupnici a já jsem si představoval celý ten děj, víte? Že to strašně pomáhalo jako budovat...
1: Fantazii, ano.
2: A to jsme se takhle s posledním kolegou jako to mluvili, že člověk všechno si měl představit a bylo to jako, když jsem zavřel oči, tak jsem to měl jako televizi. A pak přišel ten špatný okamžik, kdy jsem viděl poprvé zapnutou televizi, poprvé to nebylo barevný a za druhý to bylo sotva vidět, to byla ta 4001, taková velká bedna s malou obrazovkou vlevo nahoře a ještě to šlo bídně, no. Bylo to velký zklamání tenkrát, to už jsem možná tenkrát říkal v tom vstupu.
1: No moc děkuju, pane Miloslave. Přeju krásnou dobrou noc.
2: Minul jsem mluvil taky s váma. Je to
1: ano, dobrý. Ano, říkal jste mi, a to je, že už je to rok a půl, čas strašně letí a já mám radost, že se vám podařilo dovolat zrovna mě.
2: Já jsem předevčírem jsem se strašně chtěl dovolat na to, jak bylo to tablo.
1: Ano, ano.
2: Úplně. A my jsme měli pěkný tablo v Pardubicích. že si mohlo děvče přiložením ruky k nějakému kapacitnímu snímači, se rozběhly světýlka pod našima fotkama a mohl si vybrat studenta.
1: Mm-hmm.
2: Že se to zastavilo po nějakých chvilce a to, když tak to panu vyběřte, ten je dobrý, ten z Brna. Ten
1: myslíte Boris Kapitánčík?
2: Boris Kapitánčík, ano.
1: Moc děkuju, pane Miloslave, dáme zase šanci dalším. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Jsem rád, že jsem vás slyšel a že jsem vás poznal hned.
1: Taky, děkuju.
2: Tak jsem si říkal, že to je znamení, že musím zkusit zavolat.
1: Tak fajn, tak to jsem moc ráda. Naslyšenou. K panu Miloslavi přidám zprávu, kterou napsala paní Zdena a Josef, tedy manželé z Berouna. Nechápu tu směšnou diskuzi ohledně rozhlasového poplatku. Když to půjde ze státního rozpočtu, stejně to zaplatí všichni a někde se na to bude muset vzít, takže třeba zvýší daň z nemovitosti. Myslím, že v dnešní době nikoho těch 200 korun měsíčně nezabije. A tato máme krásné pořady v Českém rozhlase a hlasy vybírám podle hlasů. Takže máme s manželem rádi Roberta Tamchinu, Karla Sladkého, Vásiano a ještě pana Kučeru. Navíc jmenovaní máte kultivovaný projev a mluvíte přirozeně příjemně. Tak, jak se má. Děkuji manželé z Berouna, Zdena a Josef. Moc děkujeme. Ráda kolegům vyřídím, budou rádi a máte pravdu. Myslím si to taky, ale to víte. Tak to prostě někdy na tom světě chodí. A já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem zúčastněný člověk. Takže mám radost, že i úplně ty nezúčastnění to chápou stejně. Teď už ale další písnička. Kateřina Marie Tichá nám bude zpívat Plamen.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jelinku.
1: Posloucháte Noční Jelinku, ve které si povídáme o rozhlase, o vaší lásce, vášni k rozhlasu. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na první poslech pořadu československého, nyní Českého rozhlasu. Vyptávat se budu i paní Dany, která nám volá z Blatné. Dobrý večer, paní Dano.
0: Krásný dobrý večer vám, všem posluchačům, vám Janičko, a já jsem spojená s tím Českým rozhlasem opravdu od malinka, co si pamatuju, tak já nějak v 4-5 letech, a to už je hodně dávno, abych se přiznala. No a vzpomínám si vždycky na ty nedělní pohádky.
1: Ano.
0: A si vzpomínám i na rozličky raní, jak byla taková znělka byla, a pak se cvičilo. Jo? To já jsem kvůli tomu i stávala brzy ráno. Ale víte, co pro mě bylo nejdojemnější v Českém rozhlase,
1: ne,
0: ve spojení s Českým rozhlasem? Mě bylo 17 roku a přijela jsem domů z Ústí nad Labem na prázdniny. A přišel 21. srpen a úplně do dneška slyším, jak mě tatínek zbudil. A vlastně vysílal tenkrát rozhlas. Ona vlastně televize vždycky končila o půlnoci. A on mě prostě zbudil a říká, prosím tě, co se to děje? A já hrozně plakala, že bude válka prostě. A ta okupace prostě, to 21. srpna, která začala.
1: Ano.
0: To mě do dneška prostě z toho mrazí, když vám to jenom vyprávím. A pak jak ten rozhlas vlastně volal i o pomoc.
1: Ano.
0: Prostě, ano. Protože to bylo tak velice dojemné, že já to prostě do dneška mám v těch uších.
1: Že se to vrylo do paměti, že jo?
0: Ano. No a protože už mám nějaký ten pátek za sebou, tenkrát mě bylo 17, jo, vlastně v tom srpnu, a kam ty prázdniny byly takové bouřlivé, tady jezdily vlastně německý tanky potom, a ten rozhlas byl jediný spojení vlastně. Mě už pak televize ani nezajímala, protože ona v podstatě taky tak nějak nevysílala. Bylo to, a já jsem viděla ten film Vlny, takže si to zase znovu připomínám, ale fakt je, že Český rozhlas mě dal do vínku mnoho zážitků. Slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Já jsem myslela, že už mě neslyšíte,
1: ne,
0: že tam něco zapípalo.
1: Ne, ne.
0: No, prostě příjemný zážitků i těch, které mrazí do dneška. A je to prostě krásná vzpomínka. Taky rozhlas po drátě jsem se... A dneska mám doma ve svém bytě 3 rádia, kde se ladím. Já tady ladím Plzeň, protože
1: ano.
0: Plzeňsko, o tom mluvil jeden pan posluchač přede mnou. Plzeňsko
1: pan
0: je...
1: Pan Václav, ano. Ano.
0: Ano. A pak teda Budějce, ale jinak teda si to přelaďuju. Samozřejmě, jak potřebuju, nemám dat. Ale když přijedu do zahrady, tak tam si pouštím taky rádio, taky Český rozhlas vlastně, a prostě poslouchám tam, co tam naladí bylo. To může to problematičtější. A vzpomínám si, jak svítila fakt ta obrazovka na tom starém rádiu, jak jsme to poslouchávali, tak jsem měla i gramofon. A víte, co mě nejvíc baví? Hudba.
1: já vím, paní Dano.
0: A
1: za ty roky už se známe. Ano.
0: Písničky, protože které všechny jsou krásné. A vůbec za české písničky, protože ta naše písnička česká, ta je tak hezká.
1: Tak hezká, tak hezká. Máte pravdu, paní Dano.
0: Mějte se moc krásně.
1: Děkuju za příspěvek do Noční linky.
0: A zdravíčko všem a krásné jaro. Krásné.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Přidám zprávu, kterou napsal na adresu linka@rozhlas.cz pan Mojmír ze Svitav. Nemám televizi, trvale mám naladěný Český rozhlas Pardubice od rána do noci. Pokud můžu, nevynechám folkové pohlazení, také dostavník. Býval jsem tramp a moc rád bych jezdil na vandry i teď, ale zestárl jsem a sotva chodím. Celý život jsem sbíral pohlednice, teď mi posílají přátelé fotky přes Facebook. Jsem pravoslavný kněz, se nyní už kaplan důchodce, ale občas můžu při liturgii energii pomáhat. Zdravím všechny, kdo poslouchají noční linku a přeju jim štěstí, zdraví, splnění všech dobrých přání a požehnání Boží. Děkuji, pane Mojmíre, i vám. Paní Johanka napsala, všechno, co to bylo jmenováno, jsem měla a mám ráda. Ale chci vám napsat, co měla nemocnice v Praze v Londýnské ulici, dnes už neexistuje, za výborný nápad pro pacienty. V polštáři byl zabudovaný rozhlas po drátě, který jsme si mohli libovolně pouštět celé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Daniela napsala dobrou noc všem posluchačům, kteří se celý večer vyznávají ze své lásky k tomuto médiu. Za války se u nás scházeli tatínkovi přátelé a poslouchali Londýn. Mě pokaždé odnesli do postele, kde jsem musela být v 7:30. Naučila jsem se poslouchat rozhlasové hry. Nedělní pohádka byla doma samozřejmostí a taky koncert posádkové hudby. A pak i všelijaké sportovní reportáže. U dědy, kam jsem jezdila na prázdniny, se denně večeřelo za doprovodu rozhlasových zpráv a znělky ku předu levá, zpátkyní krok. Když mě pak vybrali při konkurzu na hlasatelku dětského vysílání 7 hlásek, byla jsem štěstí bez sebe. V roce 1960 jsem do rádia nastoupila a domnívala se, že tady na tom vysněném pracovišti budu až do důchodu. Proto jsem si vybrala na vysoké škole specializaci rozhlas. Přišel srpen 1968 a zatímco jeden z předchozích posluchačů vzpomínal, jak už unavený seděl v té době u rádia a poslouchal, já byla celý týden v rozhlase za mikrofonem. Celá republika oceňovala naši práci, všichni nám fandili. Možná to trochu připomíná současné nadšení. Pak přišly komise, přišlo vystřízlivění. Většina nás byla odejita. To všichni vědí, ale nevím, zda si poctivě ti starší připomenou, jak rychle nechtěli mít se svými rozhlasáky nic společného a velmi rychle přijala posluchačská obec prověřené pracovníky. Je mi to trochu líto, ten rychlý obrat společnosti, a přeju si jediné, aby se to už neopakovalo, napsala paní Daniela. Paní Danielo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky ve čtvrtek 28. května. Téma jsem pro vás vybrala o vaší oblíbené knize. A tak mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili. Dnes už se můžete těšit na Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat, co se učíme od mladých. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

0: Oompa Oompa Oompa Oompa Oompa Oompa Oompa Oompa Oompa Oompa Oompa. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly po domě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady nechá. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si to.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu, no a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Ťuknu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víc?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale hned... Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhle tím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam,
6: ano.
2: Legrace, tam byl taky to bylo s náma, naše, ano. Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech a on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium a to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo? Neměla kyslíku dost. To jsem pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no? Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným.
3: No, to zase... Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, veď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. A bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažení, jak jsme se šinuli tam vy. A teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani. A Ivuška říká, já ji chci hodně a pán, no jasně, dej mi 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš o fall, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: No. Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval ji na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
7: Kulí vám, madam.
9: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
7: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teď.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo?
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
7: Plukovník Pickering.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
10: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
5: Ne, kdepak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
9: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittlová.
11: Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
10: Dobrý den, slečna Doolittlová.
11: Och, vy zde, plukovníku. My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittlová.
12: Těší mě, madam.
11: Moje dcera Klára.
12: Těší mě.
11: Můj syn Frodo.
12: Těší mě.
9: Určitě jsem už měl to potěšení.
12: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
10: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
12: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
9: Pardon.
11: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
12: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
12: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se spamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
7: Bože můj.
6: Bože můj.
12: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
7: Sejmul? Co to znamená?
10: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
11: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
12: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittlová.
6: To už je ale hodin.
12: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
11: Bylo mi potěšením, slečno.
7: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittlová.
12: Naschledanou, pane plukovníku.
10: Naschledanou, slečno Doolittlová.
9: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittlová? Jestliže ano...
12: Pěšky, doprčit. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shaw to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří i Ivy Enžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi, Dalskabáty, Hříšnou ves. A Ivu Enžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu, žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Ne, nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radši, velebnosti?
3: Vyklíte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak pomejdle.
5: No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
5: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
5: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

0: Romťa, čuchni, to mi těch pár hříbků stálo za to. Ještě, že se mám kde skovat. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšlata? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Sem ne, přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším. Straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukáž. No? To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě, to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande grugu. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta.
1: Roztrhám tě na čučky kruč. Sajda, fix, sajda.
0: Vycucnu
1: ti duši z boku.
0: No vím. To máš z toho. Už máš 6 let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No, budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Puj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně.
1: Zahrab
0: se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Kdo ví, řekli.
0: Kováři! Jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne.
3: Chytla vás tak hřímavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
3: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
3: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
3: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
3: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
3: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
3: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně bohebná a vláčná.
3: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí nemeho. Marš do pece a buď tam stichá.
1: On je zlej, viď.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadíné, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takový pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou? Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo. Jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo prostýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že můj... jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holcmana Včera, dnes a zítra, světou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holcman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holcmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Já? Ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě,
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo, vás,
3: no, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zase není, že jo.
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnějšího?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, no, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete. Ano.
4: No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle, ano.
3: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda,
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A že říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto. Ano. No,
3: a tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že nějaká sešlá se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já...

0: máte?
1: To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
2: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
2: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
2: Tak zatím naschledáno.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
2: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
3: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.